0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: A já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, takové
1: my,
0: úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne. Ano. A malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se vidět, jo?
0: Tak?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do tečka, jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli všichni překvapeni, obdivní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsie?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štabel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl dělat personálu 2 velké lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, nelítal, aby byl spocený, jo, ale byl hezky oblečený, což nám dneska chybí v hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo?
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept 10 let hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňáku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky nakrajen najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajem slaninku, takové aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme. Ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolnilo. Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehínka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachni, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to rozslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1880.

0: 1783 v obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burkhardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sírárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v Pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra. A potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zhraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry dva dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
0: Jako vegana vegoše. Jak říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám,
2: jestli no, je něco takového. No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím.
0: Vidíte, a já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil, kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu. No.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu Pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovirok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové, nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovirok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku, tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno. Starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archivu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna. Ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčín nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelili vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přece furt válčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou srovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak starokladrubský kůň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
1: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
0: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně, takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
1: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno, je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století, dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým a šlabutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy, a také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zral staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou, nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců. Pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita, nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Jím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch. Velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohle důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak lisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františko, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech 3 dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už nikdy nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je málo reprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stajového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stajovém dvoře jsou ta hříbata rozdělená podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, když si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku zapřehání.
0: S kým je větší práce? S hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snazší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu reprodukci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích. Vyšla

0: napojit.
1: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
2: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní, a v tomto případě teda kočárových koní, a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň, a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu, a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru, a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, je takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
1: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě? Kde máte všude klientelu?
2: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády, tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se neseděli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem 4. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může být. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Nekuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to. Ale opravdu prostě, ne že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
1: další
3: přejde,
1: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to už jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo. Ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Míšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou. To bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná. Ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu do rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: A tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčli jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně. Ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí. Jako lékař, ona jako dobrý se někdy poučili od těch pacientů. To si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Zhruba. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To zase já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeské řeky jsou z většiny sízné. Voda chybí na dolním toku Lužnice. Poslední den městské slavnosti Dotkni se písku přinese mši i den otevřených zahrad. Kajakář Josef Dostál skončil na mistrovství Evropy na 500 metrů druhý. Dnešní obloha bude proměnlivě oblačná, naměříme do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hlavní vodácké řeky na jihu Čech jsou v tuto chvíli na většině toku sízné. Větší pozor si musí dát vodáci na dolním toku Lužnice. Méně vody je i na hlavním úseku Vltavy mezi Vyšším Brodem a Boršovem. Podrobnosti přidává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Na Vltavě, na Soumarském mostě, je tam zakázáno splouvání. Vltava ve Vyšším Brodě dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař také dostatečný stav, ale Bechyni je pod hranicí sjízdnosti. Na Otavě v Katovicích dostatečný stav pro splouvání, ale vody spíše méně.
0: Městská slavnost Dotkni se písku dnes končí. Od pátku nabídla návštěvníkům koncerty, divadelní představení i další program na různých místech ve městě. Program posledního dne přiblížil ředitel Centra kultury města Písek Josef Kašpar.
3: Ta neděle samozřejmě už je z našeho pohledu trošku jako odpočinkovější. Proběhnou ještě různé doprovodné programy, především v Palackého sade, kde je víkend otevřených zahrad, ale nesmím zapomenout ani na klasickou mši svatou a procesí k Mariánskému sloupu, která začne v 10 hodin dopoledne.
0: Teherán bude muset podle mluvčího iránské diplomacie Ismaila Bagají účtovat služby, které poskytuje v Hormuzském průlivu. Jaké to jsou, ale neuvedl. S odvoláním na iránskou polooficiální agenturu Fars o tom informovala agentura Reuters. Bagají také řekl, že zahraniční základny v regionu musí skončit. Zástupci Spojených států a Iránu v posledních dnech dojednávají dohodu o míru, která by měla ukončit válku. Volná plavba Hormuzským průlivem je jedním z amerických požadavků. Není však jasné, kdy bude takzvané memorandum o porozumění podepsané.
1: Sport.
0: Kajakář Josef Dostál na mistrovství Evropy v Portugalsku získal stříbrnou medaili v závodě na 500 metrů. Po něm byl ale diskvalifikován vítězný Polák Aleksander Borucky za porušení pravidla o jízdě středem dráhy. Polská výprava ale uspěla s protestem a Borucky byl na první místo vrácen, což Josefa Dostála naštvalo.
4: Já s Alexovi obrovsky přeju, že bude mít tu svoji zlatou medaili, ale na druhou stranu jsem pěkně rozčílený. Když někdo poruší pravidla, oni ho to diskvalifikujou a pak řekne, já jsem ji neporušil, přitom jako to asi bylo očividný. Tak mi to vadí, jako zkazilo mi to opravdu radost z toho druhého místa, z kterého jsem byl fakt nadšený.
0: Dostál dnes už závodit nebude. Naopak čerstvý evropský šampion na 1000 metrů, kanoista Martin Fuchsa, po 10. hodině zaútočí na druhé zlato na trati 500 metrů a na stejné distanci i v deblu s bratrem Petrem. Finálové jízdy má před sebou dalších 8 českých lodí.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Naměříme nejvýše 16 až 19 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. Biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nedělní ráno, 5 hodin, k tomu 4 minuty. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice. V kalendáři dnes máme datum 14. června a podrobněji se právě tomuto datu budeme věnovat v dnešním kalendáři už za pár minut. A nebojte se nic, také pro vás chystám písničky, které nestárnou pro probouzení ideální. Zazní opět Aradeček, Bengals anebo Divokej byl hned na úvod této hodiny. Dobré jitro. We'll be right back.

0: Je tady neděle s datem 14. června. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice a tady už je avizované kalendárium. Do konce letošního roku zbývá přesně 200 dní. Svátek slaví právě dnes Roland, je to jméno staroněmeckého původu, které v sobě nese význam slavného hrdiny nebo slávy země. A když se podíváme do kalendáře a historie, zjistíme, že právě tento den přinesl řadu pozoruhodných událostí. V roce 1931 měla v Praze premiéru operetní revue Eduarda Ingriše Tramské milování, ze které pochází dodnes oblíbená píseň Temně hučí Niagara. O 20 let později, v roce 1951, zatkla komunistická státní bezpečnost významného básníka Jana Zahradníčka. Ve světových dějinách připomíná 14. červen například vítězství Napoleona Bonaparta v bitvě u Friedlandu v roce 1807. O 15 let později dokončil anglický matematik a vynálezce Charles Babbage konstrukci svého diferenčního stroje, který bývá označován za předchůdce dnešních počítačů. Rok 1940 přinesl dva momenty spojené s druhou světovou válkou. Německá vojska obsadila Paříž a v okupovaném Polsku začal fungovat koncentrační tábor Auschwitz. V roce 1949 se pak do historie zapsala opice Albert II., první savec vyslaný do kosmu. Svou průkopnickou misi ale bohužel tato opice nepřežila. Před 41 lety byla podepsána Schengenská smlouva, která postupně otevřela hranice mezi evropskými státy. A v roce 1989 obdržel bývalý americký prezident Ronald Reagan rytířský titul od britské královny Alžběty II. A přidáme i několik dnešních narozeninových oslavenců. 14. června se narodil americký prezident Donald Trump, kameraman a režisér Jaroslav Brabec, vynikající jazzový basketarista Marcus Miller, britský zpěvák Boy George má také narozeniny, i někdejší tenisová světová jednička Steffi Graf a také herečka a moderátorka Tereza Kostková. Ať už dnešní den strávíte jakkoliv, přejeme, aby byl stejně pestrý a zajímavý, jako je jeho místo v kalendáři. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli také aktuální informace o počasí a vy nám samozřejmě, a platí to i pro dnešek, můžete napsat na číslo 90 01 03 SMSku ve tvaru CB Mezera Počasí Mezera text o tom, do jakého rána se probouzíte.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Máme čtvrt na šest, probouzíte se do druhého ze dvou víkendových rán. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a míříme za počasím.
1: Počasí.
0: Nad Duchovicemi zataženo 11 stupňů, slabý vítr, klidný den všem přeje Josef. Děkuju za první dnešní SMSku. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Neděle bude s proměnlivou oblačností. Během dne se místy vyskytnou slabé přehánky. 16 až 19 stupňů Celsia, tak to jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 13 až 16. Vítr povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km v hodině. Předpokládané množství srážek dnes do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Zneužití náhradního mateřství by nově mělo být trestným činem. I to přináší jedna z úprav trestního zákoníku, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Zvedne problematika nelegálního obchodu s dětmi i to, aby se naopak upravily i podmínky, kdy je náhradní mateřství legální. I tomu se budeme věnovat za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Teď už opět a Radeček a Mária Čírová.

0: Takzvané náhradní mateřství je v Česku v šedé zóně. Zákony ho totiž zatím nijak neupravují. Novela trestního zákoníku má ale přinést jasný právní rámec, alespoň v tom, kdy jde o zneužití ženy nebo obchod s dětmi za peníze. Nově by takové situace spadaly mezi obchodování s lidmi.
1: Těhotná Ukrajinka a muž ze západní Evropy předstírají, že jsou pár. Žena podepíše, že dítě bude mít státní občanství po otci a po porodu se oficiálně dítěte vzdá. To vše v Česku. Tak zneužívala náhradní mateřství organizovaná skupina. Takzvanou operaci Španěl rozkryla Národní centrála organizovaného zločinu. Boj proti obchodování s lidmi se rozhodla sjednotit Evropská unie. A reaguje i český trestní zákoník. Doplňuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
2: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě a nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
1: Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje, že žádný český zákon teď nemyslí na to, kdy je náhradní mateřství legální.
3: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší.
1: Podle ministra spravedlnosti jde ale o velmi citlivou debatu.
2: My se o to pokusíme, je to věc, která bude vyžadovat velkou diskusi.
1: Novela ale zavádí i další trestné činy, a to nucený sňatek nebo nezákonné osvojení. Předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy soudí, že takzvané novodobé otroctví je spojeno i s vyšší migrací.
4: Si myslím, že se dá hovořit i o určité turistice, která využívá určitých jednání k tomu, aby bylo obchodováno s lidmi.
1: A k projednání jsou připraveny i další trestní novely. Ne všechny navíc cílí na ochranu osob, každá totiž upravuje něco jiného. Podle Karla Dvořáka to může způsobit zmatek.
3: Já bych očekával spíš nějakou hlubší analýzu a systémovou debatu s odborníky a i s opozicí.
1: Tím navíc současná vládní koalice s trestními změnami nekončí. K projednání už míří třeba zákon, podle kterého by se mohla zveřejňovat státní příslušnost pachatele trestného činu. To už teď opoziční zástupci tvrdě kritizují. Daniela Brichtová, Český rozhlas.

0: Adiemus téměř za námi, už za chvíli Karel Gott, další z písniček, které nestárnou, nese název Beatles. Do té doby ale Lenka Rybáčková a čerstvé zprávy. Dobré ráno.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kvalita vody v jihočeských koupacích oblastech se od začátku sezony mírně zhoršila, stále ale zůstává velmi dobrá. Vyplývá to z aktuálních odběrů hygieniků na sledovaných místech v regionu. Nejlepší hodnocení číslem 1 získal Staňkovský rybník, voda u autokempu Radava na Orlíku a taky Lipno u Černé v Pošumaví. Horší známku dostala voda u Podolska na Orlíku, kde hygienici zaznamenali zvýšený obsah chlorofilu a bakterií E. coli. Trojku dostal rybník Hejtman u Chlumu u Třeboně. Voda v Horní Plané i v Lipně nad Vltavou je podle rozborů vhodná ke koupání. Rakouská vláda od pondělí o další 3 měsíce prodlouží kontroly v pohraniční oblasti u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Informovala o tom agentura APA. Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner uvedl, že Rakousko uplatní novou strategii, která bude flexibilnější než ta současná. Cílem kontrol bude vyřadit z provozu převaděče, zločince a nezatěžovat pendlery. Šest krumlovských osobností převzalo letos cenu města Český Krumlov. Radnice ji každoročně uděluje za dlouhodobý přínos městu. Ocenění dostal i zámecký medvědář Jan Míša Černý. Tenista Jiří Lehe

0: Novaka na trávě ve Stuttgartu na druhé finále v sezóně nedosáhl. S Američanem Benem Sheltonem prohrál po 3 hodinách 7-6, 6-7, 6-7. Basketbalisté Pardubic zvítězili v 6. finále Národní ligy nad Nymburkem 86-57 a vynutili si rozhodující 7. zápas. Souboj o titul budou Středočeši hostit v pondělí od 17 hodin v Praze na Královce. Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Naměříme nejvýše 19 stupňů, na horách do 16. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. A biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. V Milevsku pokračují opravy mostu přes železniční trať směrem na Sepekov. Osobní auta můžou objíždět přes Líšnici, nákladní po hlavním tahu 19. Rekonstrukce by měla skončit v září. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Světec, který podle legendy skrotil oheň jako symbol hříchu, když zapřáhl ďábla do pluhu. To je svatý Prokop. Teď se taky stal ochráncem moravských topenářů a instalatérů, kteří si ho vzali za patrona cechu. Podrobně o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Nedělní ráno s datem 14. června.

0: Každé řemeslo má svého patrona. Například hasiči svatého Floriana, myslivci Huberta a horníci Barboru. Teď se dočkali i moravští topenáři a instalatéři. Jejich ochráncem se stal svatý Prokop, který podle legendy přiměl ďábla tahat pluh.
1: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor a veď nás, ať podle příkladu svatého Prokopa následujeme Ježíš.
2: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů, symbolicky v kostele svatého Prokopa v Letovicích na Boskovicku.
1: Krista našeho Pána.
3: Že jsem nastudoval všechny svatý, hledal jsem, který by byl nejvhodnější a přišel mi svatý Prokop, protože on ty čerty v podstatě znásilnil k své práci.
2: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu voda topení, který s myšlenkou přišel.
3: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň.
2: Asociace spolu s cechem topenářů a instalatérů oslovila diecézního biskupa.
4: Já jsem ze začátku myslel, že chtějí jenom požehnat obraz a požehnat vlajku, což u cechu celkem jako běžné, ale překvapili mě s tím, že chtějí jako vyhlásit patrona. Tak jsem si myslel, že se dělají nejdřív jako legraci. Dokonce jsem ani nevěděl, jestli to jako z hlediska církevního práva je možný, že jsem si vždycky myslel, že to můžu dělat jenom papež.
2: Biskup Pavel Konzbul věc prostudoval s církevními právníky a dekretem pak světce vyhlásil za ochránce moravských topenářů a instalatérů.
4: No takže kromě požehnání praporu a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecezi.
2: Cech má taky svůj odznak. První řád svatého Prokopa udělili právě biskupovi.
3: Tak je to medaile. Na jedné straně je svatý Prokop a napsáno řád svatého Prokopa a na druhé straně je logo naší asociace a je to na trikoloře. No a udělujeme ho za významný přínos rozvoje oboru voda, topení, sanita a podporu naší organizace.
2: Doplnil Josef Brabenec. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: srdce není zlomené, to přeju já vám. Písnička Heartbreaker, Dionne Warwick a kapela Bee Gees ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 6:15.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je proměnlivá oblačnost 12 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Díky i za tuhle SMSku, další můžete přidat na 90 011 03, o tom, jaké počasí je právě u vás ve tvaru CB mezera, počasí mezera, text. Těším se na další zprávy. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude proměnlivá oblačnost, během dne se místy vyskytnou slabé přehánky, odpolední maxima 16 až 19, na horách naměříte 13 až 16, vítr povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, srážkové úhrny pro dnešek do 2 mm a rostylové podmínky velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Na dračí lodě za dětským dnem, do zahrady nebo za libými tóny nad řeku Vltavu vás pozveme už za chvíli v tipech pro volný čas. Teď je dna letní, protože léto je v podstatě celé před námi, tak se velmi těšíme. Tohle je ovšem pohled do léta roku 1995 a zpívat bude Marek Ztracený. Dobré ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Už od 8 hodin ráno ožije knížecí rybník v Táboře, závody a doprovodným programem dračí lodě. Sportovní den tam potáhne až do 5 odpoledne a nabídne podívanou i příjemnou atmosféru u vody. V Třeboni se od 9 hodin otevřou stánky řemeslného trhu na Masarykově náměstí. Až do 5 odpoledne tam budou vonět dobroty, cinkat keramické hrnky a řemeslníci předvedou, že poctivá práce má stále své kouzlo. Do Nadějkova na Táborsku dnes zvou farská zahrada a místní fara. Už od 1 hodiny začne komentovaná prohlídka zahrady a otevře se také výstava věnovaná historii fary a významným osobnostem Nadějkovska. Děti si od 1:30 užijí společné čtení, ve 3 hodiny přidá divadelní soubor Tábor pohádku Loupežnické koření a večer v 19 hodin potěší dospělé komedie Bez předsudků. Den tam poplyne pomalu a s příjemnou venkovskou noblesou. Rodiny s dětmi můžou od 1 do 4 hodin zamířit také do Malšína na Českokrumlovsku, kde připravili dětský den plný her a zábavy. Ve Strakonicích dnes o 14 hodin rozezní panskou zahradu koncert Dechovka slaví. A pokud máte rádi mažoretky, pak rovněž ve 14 hodin vyražte do sportovní haly v Dačicích, kde vystoupí mažoretky z DM Studia. V Nebahovech na Prchaticku začne v 15 hodin pouťové posezení před obecním úřadem. Takové setkání, kde se lidé znají jménem a kde se vždycky najde čas na pár věcí se sousedy i s přáteli. V Českých Budějovicích pak v 19 hodin odstartuje festival Hvězdy nad Vltavou. Zahajovací opera Gala v KD Slávie spojí houslistu Pavla Šporcla a další hosty a slibuje večer, který bude mít slavnostní lesk i krásnou hudební náladu.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ode dneška platí letní změna jízdních řádů vlaků Českých drah, dotkne se i jižních Čech. Víkend otevřených zahrad pokračuje, na jihu Čech můžou lidé navštívit přes 40 míst. Je světový den dárců krve, v Česku takhle pomáhá ročně asi 220 tisíc lidí. Bude proměnlivě oblačno, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ode dneška platí letní jízdní řády regionálních vlaků Českých drah. Například na trati České Budějovice Strakonice se mění některé ranní spoje. Vlak z Českých Budějovic v 6.33 nově dojede až do Číčenic a zastaví v Záblatíčku. Do obce zajede i zpáteční spoj z Číčenic. Změna vznikla na žádost obce kvůli lepšímu spojení pro školáky do Českých Budějovic. Další změny doplnila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a v souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PIT a IDPK.
3: Víkend otevřených zahrad dnes pokračuje na 360 místech v Česku. Na jihu Čech jich můžou lidé navštívit 42. Podívat se můžou do zámeckých parků, arboret, bylinných nebo komunitních zahrad. Patří mezi ně například historicko-řemeslně vzdělávací centrum Schelmberg, Borůvková zahrada v Borovanech nebo zahrady nad městem v Rudolfově na Českobudějovicku. Právě jejich program popisuje zakladatelka zahrad Irena Kovářová.
5: Můžete navštívit svatební zákoutí, můžete si tvořit s dětičkami, můžete se podívat do komunitní zahrady, kde je pravěká pec a ochutnat báječné placky, anebo se podívat na naše produkty tvoření z družstva Tvoříme srdcem, navštívit galerii a mnoho dalšího.
3: Transfuzní stanice a nemocnice připomínají, že v létě bývá každoročně největší nedostatek krve. Je to kvůli častějším úrazům, ale i kvůli tomu, že pravidelní dárci míří také na zahraniční dovolené. A to je pak může na i několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje to Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze.
6: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jako by dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
3: K nalákání nových může pomoct i Světový den dárců krve, který je právě dnes. V Česku je takových lidí ročně zhruba 220 tisíc, bylo by jich ale potřeba až 300 tisíc.
0: Sport.
3: Brazilští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Marokem 1-1 a otevřeli tak šampionát stejně jako Švýcaři. Ti hráli 1-1 s Katarem. Tenistka Barbora Krejčíková si dnes na travnatém turnaji v Hertogenboši zahraje o 9. titul v kariéře na okruhu WTA. Její soupeřkou bude hráčka až z 5. světové stovky, Američanka Montgomeryová, která se dostala z kvalifikace až do finále.
0: Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, během dne místy slabé přehánky. Naměříme nejvýše 16 až 19 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. A biozátěž zůstává nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Minula nás 6. hodina, pokračuje jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a s vámi zůstává Adéla Jirkalová. Jaro se už pomalu setkává s létem a příroda nám ukazuje jednu ze svých nejhezčích tváří. A tak vás už za chvíli pozveme na návštěvu, která ve vás krásu aktuálního ročního období ještě umocní.

0: Pokud, milí posluchači, přemýšlíte, kam se vydat na výlet za krásou Pivoněk, inspiraci můžete najít v následujícím rozhovoru na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pozveme vás totiž do botanické zahrady v Průhonicích, která disponuje jedinečnou sbírkou těchto oblíbených květin. V rozhovoru s Hankou Šoberovou se nám jí pokusí blíže popsat vedoucí zahrady Pavel Sekerka.
1: No, úplně přesně spočítané nemáme, ale blížíme se přibližně k 1000 taxonům, čili 1000 druhům a odrůdám. Proč je nemáme úplně přesně spočítané, je proto, že zahrada se také věnuje šlechtění a máme tady semenáče, které ještě vyhodnocujeme, jestli stojí za to, aby jsme je dál pěstovali, pojmenovali, a nebo jestli tedy to není na takové úrovni pro to další množení a vlastně je zrušíme.
2: Teď stojíme u záhonu s pivoňkami dřevitými. No, já jsem říkala, v čem oni se vlastně liší? A vy jste mi tak moc hezky odpověděl. Rozdíl mezi dřevitými a bylinnými, jaký je?
1: Tak dřevitá pivoňka je keř, takže normálně má větve nad zemí, na zimu opadává, ale ty větve zůstávají a z konců větví nám vyrůstá další rok ta nadzemní část zelená, včetně tedy velkého květu. Bylinná pivoňka má rozmnožovací pupeny v úrovni země, takže celá ta nadzemní část na podzim seschne, ta rostlina zatáhne a na jaře nám tedy vyraší ze země.
2: Jaké pivoňky tady najdeme u vás?
1: Tak u nás máme vlastně skoro všechny skupiny pivoněk, vyjma pivoněk, které rostou planě v Severní Americe a které se velice těžko pěstují. Máme tady pivoňky původní, bylinné a také máme různé hybridy mezi kulturními pivoňkami.
2: Která je takový nějaký váš unikát, které si skutečně ceníte? Nějakou vzácnost najdeme?
1: Tak tohle je složitá novinářská otázka, protože my samozřejmě máme rádi všechny rostliny, které pěstujeme. Těch unikátů je několik, tak samozřejmě jsme rádi, že máme některé ty naše odrůdy, protože jsme vlastně jediné pracoviště, které se v současnosti šlechtění pivoněk v České republice věnuje, a některé ty odrůdy jsou opravdu jinačí než to, co se dosud pěstovalo. Ale taky třeba máme jednu z vůbec nejstarších čínských pivoněk, kterou známe už někdy na přelomu tisíciletí, takže kolem roku nula. Jmenuje se Hulangyong. Je popsaná právě již někdy kolem toho roku nula. Je to skvělá dřevitá pivoňka, která je poloplná, tmavě růžová a opravdu se pěstuje přes ty 2000 let.
2: Pane Sekerko, když si budeme chtít vypěstovat pivoňky, poraďte nám, jak na ně, co jim svědčí, co jim nesvědčí. Je to rostlina našich babiček, už oni uměli s nimi zacházet. Mám pocit, že potom na nějaký čas vymizeli z těch našich zahrádek a teď se k ním pomalu vracíme. Tak nějaký návod na jejich pěstování, aby byly tak krásné, jako jsou tady u vás v Průhonické botanické zahradě.
1: Oni to nejsou rostliny našich babiček, ale našich praprapra babiček, protože už Matioli ve svém herbáři, takže na konci renesance píše, že je to růže chudých a tato rostlina je v každé venkovské zahrádce. To píše o takové té rané bylinné pivoňce, která má tmavě červené plné květy a která se pěstovala nejenom jako rostlina okrasná, ale i jako léčivka, protože opadané korunní lístky se sušily a přidávaly do různých čajových směsí. Co se týče pěstování pivoněk, tak samozřejmě musíme rozdělit pivoňky dřevité a pivoňky bylinné. Základní rozdíl je v tom, jak hluboko se ty rostliny sází. Protože dřevité pivoňky jsou v naprosté většině případů roubované a my potřebujeme, aby ten roub zakořenil a byl na vlastních kořenech. Takže dřevitou pivoňku sázíme co nejhlouběji. Někdy se dokonce udělá takový kráter, do kterého se zasadí, ta rostlina se úplně nezahrne, nechá se třeba rok až dva růst nad povrch půdy a potom se to celé zasype. Takže ty větvičky se dostanou pod povrch, pustí vlastní kořeny, zemi se rozvětví a dostaneme nějaký bohatě kvetoucí keř. Bylinné pivoňky se pěstují jinak, protože bylinné pivoňky nesmíme v zemi utopit. Musí mít pupeny těsně pod povrchem půdy, říká se tak jako na palec pod povrch půdy, protože pokud je dáme hloubš, tak začnou trpět houbovými chorobami, začne nám ta nadzemní část po vyrašení odcházet a ty rostliny jsou slabé a nekvetou. Je to vlastně jeden z důvodů, proč bylinné pivoňky nekvetou, že jsou zasazeny moc hluboko. Druhý důvod je, že nám je přerostly okolní výsadby. Ono totiž jak dřevité, tak bylinné pivoňky jsou rostliny dlouhověké, na stanovišti můžou být desítky let. A když se dělá ta prvotní výsadba, tak se samozřejmě projektuje i nějaké keře, projektují se i stromy. No a za těch 10-20 let keře a stromy vyrostou a tu původní pivoňku nám zastíní a ta rostlina tedy samozřejmě nemá sílu, aby vykvetla. Potom ji musíme přesadit na slunější stanoviště. Dřevitý i bylinný pivoňky potřebují velké množství živin. Když se podíváte, tak květy jsou obrovské, dělá to velkou masu listů. Je vidět, že ty živiny jsou opravdu potřeba, takže je musíme hnojit. Buď zetlelým hnojem na podzim, nebo minerálním hnojivem je hnojíme na jaře. Dokonce staří zahradníci za Rakousko-Uherska říkali, že nejlepší pivoňky jsou ty, na které se chodí čůrat.
2: Budeme k pivoňkám vůbec potřebovat nůžky? Stříhají se taky?
1: Bylinné pivoňky samozřejmě poté, co zatáhnou, tak tu nadzemní část musíme ostříhat. U dřevitých pivoňek stříháme odkvetlý květ s přibližně dvěma listy. Stříháme to po ten pravý pupen, protože v paždí těch horních dvou, tří listů se netvoří pupen a my to potřebujeme mít ustřižený u toho pravého pupene. A jinak dřevité pivoňky řežeme co nejméně, protože veškeré větší rány na kmínkách nám otevírají prostor pro to, aby se dostala dovnitř botrytida a to je choroba, která nám nejvíce může ty rostliny ohrozit.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A já už přečtu další z vašich SMSek, které dorazily. Oblačné ráno plus 10 trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Pěkné ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je polojasno, klidno. Teplota 10 stupňů Celsia, příjemnou neděli všem přeje Milan. A díky. Tady je aktualizovaná předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu. Dnešek bude převážně oblačným dnem. Během dne se na severovýchodě kraje pouze ojedinělé se slabými přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat. 16 až 19 stupňů Celsia jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima. 13 až 16 to jsou nejvyšší teploty na horách pro dnešek. Vítr povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dnes do 1 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Halo, já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ode dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medů z Evropské unie nebo mimo ni už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. Kvalitě vody se chce na mezinárodní úrovni věnovat turistický spolek Lipensko. Peníze získané z programu Interreg by mohl investovat například do studií a zapojení rakouských odborníků do výzkumu českých vědců. Ti se dlouhodobě věnují výzkumu sinic a znečišťování vody v Lipenské nádrži. Charitativní cyklojízdu na kole dětem kolem světa s Josefem Zimovčákem dnes pořádají v Třeboni. Startuje v 10 hodin na Masarykově náměstí. Pořadatelé zvou nejen k účasti přímo v pelotonu, a to i s možností zkrácení trati, ale také k pozbuzování kolem ní. Vede přes Rudolfov, Ševětín a Veselí nad Lužnicí. Cíl je v 16 hodin opět v Třeboni. Více informací o charitativní cyklojízdě na podporu onkologicky nemocných dětí je na webu dětemkolemsvěta.cz. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings. Kanoistka Martina Sadková se po druhé za sebou probojovala ve světovém poháru vodních slalomářů na stupně vítězů. Po druhém místě v Praze dojela v německém Augsburgu třetí. Znovu po týdnu triumfovala Australanka Foxová. Dnešek bude oblačný, místy slabé přehánky, teploty do 19 stupňů.

0: Na horách naměří kolem 14. Vítr bude foukat mírný západních směrů. Místy dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 km v hodině. A biozátěž bude na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dlouhá historie budování a dotváření katedrály svatého Víta na Pražském hradě se zítra symbolicky uzavře. Rozezní se v ní poprvé nové Grenzigovy varhany. Nástroji z více než 6000 píšťal požehná pražský arcibiskup. Čím jsou varhany unikátní? Jak dlouho trvala jejich výroba i instalace? O tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli. 6 hodin 33 minut. Krásné nedělní ráno. Někdy.

0: Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. V pondělí se poprvé rozezní monumentální svatovické varhany. Zbrusunový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne varhanům požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejenom v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přijel, říkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovítské varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s flaškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení ode mše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup Monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasový symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 50 autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České.

0: Ve Velešině oblačno 13 stupňů, dobré ráno plné pohody vám přeje Andulka, to jest další SMSka, která dorazila na naši SMS bránu. Více o počasí už teď ale s meteorologem Petrem Friebauerem.
1: Počasí.
0: Kterého vítám ve vysílání a rovnou se ptám, jak máme na jihu Čech právě teď, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme zejména oblačno a beze strážek. Slabé přehánky se vyskytují pouze na severu republiky. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi 10 až 14 stupni Celsia, na Šumavě kolem 6 stupňů Celsia. A nejnižší teplotu dnes naměřila Kvilda Perla, a to 2,1 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno, teplotu 13,6 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a aktuálně slabě klesá. Churáňov hlásí skoro zataženo, teplotu 8,5 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Tak jak se počasí vyvrbí během dnešního dne?
2: Zpočátku odpoledne bude převážně oblačno, na severovýchodě kraje pouze ojediněle se slabými přehánkami. Později odpoledne pak bude oblačnosti ubývat a srážky budou také ustávat. Kolem tlakové níže nad Baltským mořem k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ty maximální dnešní teploty nebudou příliš vysoké, mezi 16 až 19 stupně Celsia, na horách kolem 15 stupňů Celsia. A tu teplotu bude snižovat i vítr, aspoň tu pocitovou, který bude foukat odpoledne mírný, severozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu a místy z nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, mírná zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo ve 4 hodiny a 57 minut a zapadlo bude ve 21 hodin a 8 minut.
0: A nějaké teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu?
2: V Českých Budějovicích byla nejvyšší teplota k dnešnímu dni naměřena v roce 2019, a to 31,5 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1941, a to 4,4 stupně Celsia.
0: Jaké počasí bude dnes v noci a jaký bude start do nového pracovního týdne?
2: V noci a zítra bude polojasno až jasno a beze srážek. Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 10 až 7 stupni Celsia a ty maxima už lehce porostou, zítra mezi 18 až 21 stupni, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Vítr bude jak v noci, tak zítra foukat mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na jedničce, mírná zátěž.
0: Já prozatím děkuji, tolik o počasí meteorolog Petr Friebauer a společně se uslyšíme opět za hodinu, tak se těším.
2: Naslyšenou.
3: V Zelených světech připomeneme víkend otevřených zahrad, probereme si trvalku zvanou Amsonie, farmářka Lenka Šulcová poví, jak hnojit bez chemie a zavítáme i za zkušeným pěstitelem tilancí a bromélií. Magazín pro milovníky zahrad začíná v neděli krátce po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Kapela MIG21 za námi ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Docela nás čeká za chvíli ještě například Lenka Filipová. V nedělním Vltavínu zavítáme proti proudu času do století páry, abychom zjistili, že parní tramvaj v Českých Budějovicích kdysi vůbec neuspěla. A než se stihla zavést jako součást městské dopravy, začaly tu jezdit prakticky najednou jak tramvaje, tak trolejbusy elektrické. Čeká nás totiž připomínka 15. června roku 1909, kdy začaly v Českých Budějovicích jezdit pravidelné linky tramvají, ale souběžně s nimi i trolejbusy. Zajímavostí s tím souvisejících bylo hodně. V následující ukázce si připomeneme například kuriozní situaci při přejezdu řeky Malše. Redaktorovi Zdeňkovi Zajíčkovi ji popsal fotograf Milan Binder.
1: Ten prodavač lísku byl vlastně i v tom vlečném voze, pokud byl. No a to, že se nastupovalo za jízdy, to asi opravdu fungovalo. Mě samotného teda překvapuje, jak těsně třeba kolem Loubí ta tramvaj jezdila. Podle kolej je to znát. Já bych určitě byl několikrát před té tramvají, kdybych je zažil.
2: Jak vůbec veliké byly ty vagóny a kolik pojeli lidí?
1: V tom voze bylo 18 míst k sezení, 12 míst k stání. A je fakt, že třeba pro toho řidiče to byla hrozná řehole. Ten měl kožich, že jo, a tam to ovládal v zimě. Lehce topil motor do toho vozu hlavního, ale říkali, že to až moc netopilo, ale do toho přívěsu tam vůbec žádné topení nebylo. Byly úplně kolikrát zamrzlý okna, že nebylo z toho ani vidět. A v Budějovicích se tomu přezdívalo lednice, tomu vozu, takže to tak bylo.
2: Naše povídání o tramvajích v Českých Budějovicích jsme začali na trase Pražská. A když se člověk dostane na opačnou stranu města, tedy směrem na jih, to znamená na tu Lineckou, čili Elko, tam je nutné překonat řeku Malši. Jak to tenkrát ta tramvaj řešila?
1: Most tady byl, ale byl tady most, který měl podstatně nižší nosnost než most, který známe ze současnosti. Bavíme se samozřejmě o Zlatém mostě. Ten původně neunes tramvaj zatíženou lidma. Takže první tramvaj, která jela ráno, zastavila před mostem, lidi vystoupili, tramvaj přejela, lidi přešli most, nastoupili a jeli dál. Pak už se to dělalo formou střídání, že přijela tramvaj za most, lidi přešli, nastoupili do další, takže už to přes ten den fungovalo. Ale ta první fungovala tak, že opravdu, když šla z vozovny, přivezla lidi, ty vystoupili, přešli most solo a nastoupili.
0: Tomu říkám peripetie. Slyšeli jste ukázku z dnešního Vltavínu. Celý pořád si můžete poslechnout po zprávách v 9 hodin. Aktuální čas 6.55. Hezké nedělní ráno.
3: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Mezi Tachovem a Bavorskem začíná jezdit nová autobusová linka. V rozšířené části přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku žije chráněný vír Velký a Rorísy. Bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
2: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
3: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
2: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
4: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
2: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Od dneška propojí Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude z Tachova do Bernau a Tyschenreuthu a zpět. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Jak často autobusy pojedou, upřesnil člen městské rady Matouš Horáček ze sdružení Volím Tachov.
5: Linka bude jezdit každý den, třikrát denně pojede autobus z Tachova směrem do Německa a zpět. Cílem této linky je zlepšení dostupnosti turistických cílů v příhraničním regionu. Mimo toho lze linku dobře využít také pro běžný přeshraniční kontakt a díky přímému napojení na další dopravní spoje rozšíří možnosti cestování v celém našem regionu.
0: První spoj nové linky ve směru z Tachova do Bavorska vyjede dnes v 10:30 dopoledne. Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. V blízkosti hradu jsou prudké svahy pokryté listnatými stromy, ve kterých žijí i vzácní živočichové. Informace doplňuje lesník Jan Indra z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Ve skalách Vltavy hnízdí třeba vzácný vír Velký. Najdeme tu i naši nejmenší sovu, kulíška nejmenšího. Hojně se tam vyskytuje jedle bělokorá a ta je v dnešních lesích oproti těm původním historickým lesům už spíše vzácná. Zajímavá je i část rezervace se zříceněnou hradou, kde sídlí na zdech rorísy.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Dnešek bude převážně oblačný, během dne se na severovýchodě kraje ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýše mezi 16 a 19 stupni, na horách do 16. Vítr bude mírný západních směrů. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Zátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Sedm hodin k tomu 4,5 minuty pokračuje 14. červnové jihočeské ráno. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová, vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A komu dnes blahopřejeme k svátku, je to Roland, který je v kalendáři, tak přejeme jen to nejlepší. Také pro vás chystáme písničky, které nestárnou. Určitě zazní Věra Martinová, Bee Gees a nebo v zápětí Iveta Bartošová. Teď si také uděláme, respektive za chvíli si uděláme výlet za hranice Jihočeského kraje, směr Vysočina. Mrtvá voda, zápach a řasy, tak donedávna vypadal Olešenský potok v Olešné na Pelhřimovsku. Znečištěnou vodu do něj vypouštěla prasečí farma SPV Plevnice. Teď staví novou výpust a chce se na potok znovu napojit. Více o tom už za chvíli.

0: Potok v Olešné na Pelhřimovsku dlouhou dobu znečišťovala nedaleká výkrmna prasat. Voda byla plná řas a kolem břehů se linul nesnesitelný zápach. S vypouštěním vody ze sedimentační nádrže přestala farma na jaře po petici místních a zásahu České inspekce životního prostředí. Teď se chce na potok znovu napojit. Před několika dny se znečištěná voda objevila znovu.
1: Potokem minulý týden začala týc špinavá voda, tak mě kontaktovali občané Olešné, co se děje, zde o tom něco vím. Nic jsem nevěděl, žádnou informaci jsem nedostal o tom, tak jsem se tam išel podívat k areálu SPV a z areálu SPV vytíkalo od retenčních nádrží neznámá tekutina do potoka.
2: Na břehu Olešenského potoka v Olešné na Pelhřimovsku stojíme se Štěpánem Doušou, místním obyvatelem, který nedávno inicioval petici proti vypouštění znečištěné vody z nedaleké velkovýkrmny prasat SPV Plevnice, patřící pod holding Agrofert, právě do místního potoka. To nakonec vedlo k tomu, že Česká inspekce životního prostředí to farmě zakázala. Teď se ale opět nějaké znečištění objevilo.
1: Na to jsem zavolal záchranný systém IZS, který přijel. Zavolal jsem inspekci životního prostředí, ten taky o ničem nevěděl. A proč jsme se lekli, že jo? Když se teď děje takováhle situace s potokem, co tady řešíme, dá to hodně práce, úsilí a nechceme, aby se to tady prostě dělo. A takže záchranné složky přijeli, voda přestala týc, přijela i paní inspektorka z Jihlavy a SPV to měl nahlášeno na povodí Vltavy, ale bohužel teda ta informace se nedostala dál, nedostala se ani k nám, k občanům, ani na vedení obecního úřadu.
2: Jednorázové zakalení potoka je prý důsledkem prací na nové výpusti. Ta má do budoucna zajistit, aby z farmy už nevytékala do potoka znečištěná, ale pouze čistá voda. Pokračuje Pavel Heřmanský, mluvčí holdingu Agrofert.
3: Aktuálně probíhají stavební práce dle projektové dokumentace a připravuje se napojení na potok. Vše realizujeme v koordinaci s povodí Vltavy a zástupci obce.
2: Povodí Vltavy se nakonec k dalšímu vypouštění vody do potoka postavilo kladně. Klade si ale několik podmínek, vysvětlila mi mluvčí státního podniku Pavlína Mertl.
4: Vodohospodářské řešení zahrnuje komplexní úpravu stávající dešťové kanalizace, návrh zhybky, modernizaci retenční nádrže a zajištění kontrolovaného vypouštění do vodního toku. Cílem je regulovaný odtok nekontaminovaných dešťových vod, odtok z problematické sedimentační laguny je uzavřen, sediment bude odtěžen a sedimentační laguna nebude dále používána.
2: Podle krajského ředitele České inspekce životního prostředí Jana Panského budou inspektoři na kvalitu vypouštěné vody dohlížet. Během letních měsíců pak nejspíš zahájí přestupkové řízení kvůli předchozímu znečišťování potoka. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: 8:15, posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno, 12 stupňů. Pohodovou neděli přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je zataženo, slabý vítr a teplota je plus 11 stupňů. Zdraví a hezkou neděli přeje taky Marie. Z Prachatic polojasno, 14 plus, pěkný den přeje Helča. Děkuju za vaše SMSky. Můžete ještě napsat během nadcházející další hodinky. Budu ráda. 90 011 03 číslo naší SMS brány, kam posíláte zprávy o tom, jak je právě u vás ve tvaru CB mezera, pocasí mezera a text. Dnes bude převážně oblačno, během dne na severovýchodě kraje pouze ojediněle se slabými přehánkami. Později odpoledne bude mraků ubývat. Maxima dnes přislíbená 16 až 19 stupňů, 13 až 16 naměříte na horách, vítr povane o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, v nárazech do 15, předpokládané množství srážek do 1 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
2: Prostor u Malého jezu na Malši naplní od příští středy festival nového cirkusu Mosty. S Kateřinou Vaničkovou a Šárkou Zavadilovou si budeme povídat o tom, co všechno nás tam čeká. Poslechněte si Kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: Spisovatel Stanislav Beran přichází s novou rodinnou ságou. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Teď Bee Gees a já přeji klidné vplutí do nového dne. Je to druhý ze dnů víkendových, tedy nedělní.

0: Tam, kde štěkají kočky. Přesně tak se jmenuje nový román Stanislava Berana, který se tentokrát odehrává na Kavkaze. My jsme se ho zeptali, o čem kniha je.
1: Je to rodinná sága. Já jsem se tedy pokoušel vyhnout tomu schématu, které tady zamořilo za posledních 10 let českou, asi nejenom českou literaturu, těch malých lidí na pozadí obrovských dějin. To by tam snad nemělo v tomhle směru takhle fungovat, ale je to opravdu historie rodiny z toho regionu, několika generací, ale ty v uvozovkách velké dějiny se tam v podstatě neodehrávají. Děje se to spíš zprostředkovaně a to, co tam ty postavy prožívají a jakým způsobem se k sobě chovají, si z velké části jakoby zapříčinují sami a je z důvodu jejich vlastních osobních rozhodnutí. Ten region tam funguje, řekněme, jako taková další velmi podstatná a možná pro Evropana, pro evropského čtenáře taková jako lehce exotická postava.
0: Se Stanislavem Beranem budeme mluvit dnes přibližně ve 14.45 také v knižní hlídce. Tak si nezapomeňte naladit. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a teď už hudební dvojice Helena Vondráčková a Martin Maxa.
2: Nejsem to já, ten kouz náš, není to tělo mý,

a Bůh ví ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Lenka Rybáčková už usedla k mikrofonu, čekají nás čerstvé zprávy. Já vám přeji dobré nedělní ráno.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Švýcarsko dnes čeká celonárodní referendum. Lidé v něm rozhodnou o tom, jestli by země měla omezit počet svých obyvatel na maximálně 10 milionů. Ve Švýcarsku aktuálně žije přes 9 milionů lidí. Referendum iniciovala nacionalistická švýcarská lidová strana. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. V Česku krev v nemocničních transfuzních stanicích každoročně daruje přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba aspoň 300 tisíc. Novým dárcům musí být nejmíň 18 let, vážit víc než 50 kilogramů a neměli by být starší 60 let. Městská slavnost Dotkni se písku dnes končí. Ředitel Centra kultury města Písek Josef Kašpar vypíchl z nedělního programu doprovodné programy především v Palackého sadech, kde je víkend otevřených zahrad. Taky mši svatou a procesí k Mariánskému sloupu, která začne v 10 hodin. Na Prachaticku se dnes pojede Český pohár mládeže a žen v silniční cyklistice. Velká cena Prachatic rodištěm krále Šumavy vede z Prachatic přes Kahov, Oseky, Kratušín, Lažiště, Dvory a Husinec zpět do Prachatic. V hromadném závodě startují v 10 hodin kadeti, ženy, juniorky, mladší žáci a žákyně a ve 13 hodin pak junioři, starší žáci a kadetky. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Josef Dostál získal stříbro na kajakářské pětistovce. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Dnes čeká Martina Fuchsu finále na trati na 500 metrů. Dnešek bude převážně oblačný, během dne se na severovýchodě kraje ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýše 19 stupňů, na horách do 16. Vítr bude mírný západních směrů. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. A biozátěž zůstává nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: České Budějovice.
1: Opatrně na silnici 408 u Dačic na Jindřichohradecku srazil se tam obytný vůz s kombajnem. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 3 minuty nazpět, bylo 7:30. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A napadlo vás někdy, jaký zážitek může mít kameraman přímého televizního přenosu z fotbalového utkání? Výhodou pro něj je, když sám hrával. I o tom vám řekneme víc už za malou chvíli. A do té doby ještě krátký pohled nebo krátká cesta do ráje. Společně s Danielem Hulkou.

0: fotbalovým zápasům patří pochopitelně hráči v poli, brankáři, trenéři, rozhodčí a hodně početné realizační týmy. Na stadionech mezi diváky bývají reportéři, i ti naši rozhlasoví a televizní kameramani. Napadlo vás někdy, jaký zážitek má z fotbalu kameraman přímého televizního přenosu? Zeptali jsme se Martina Hýleho.
1: Tohle je kamera číslo 8, to je pravej offside.
2: Kamera... Z logiky věci je 8 kamer na zápase v Táboře.
1: V Táboře je dneska 8 kamer.
2: Vysvětluje kameraman Martin Hille. Pro společnost OnePlay byl na Malém Můstku při barážovém utkání o první ligu. Zápas Silon Táborsko Baník Ostrava se hrál na stadionu v Kvapilově ulici. Hille měl od režiséra přenosu jasný úkol držet v záběru pozici, ve které by mohlo dojít k offsideovému postavení.
1: Moje kamera zabírá offsideovou linii, především pro VAR.
2: Žádné detaily, žádný rychlý pohyb kamerou. Na to všechno musí kameraman během přímého přenosu myslet.
1: Důležitý je v tom záběru, aby byly v obě postranní čáry, hráč s míčem a poslední hráč z druhé strany, aby se ten offside samozřejmě dal nějakým způsobem zaměřit.
2: A tak i kdyby na druhé straně hřiště běžel hráč sám na branku, kameraman se na něj ani jedním okem nepodívá.
1: Ne, musím se opravdu soustředit na to, aby tam byly všechny ty důležité věci. Záběr musí být širší, takže pro toho kameramana to asi není tak záživný. Dneska už je to tak prostě.
2: A to je kamera číslo 2, ta dělá co?
1: Ta dělá konkrétně hráče s balonem.
2: A jednička, to je asi celek?
1: Ta dělá celek jako takovej.
2: Tedy televizní hantýrkou, celkový pohled z tribuny na hřiště. V Táboře na menším stadionu bylo 8 kamer, standardně jich bývá i víc. Jsou očíslované a každý kameraman má speciální úkol.
1: Tak trojka kamera, ta dělá hru bližší, plus vykopávajícího branaře, plus při kopání rohového kopu dělá přímo toho kopajícího hráče.
2: Je to výhoda pro kameramana, když trochu zná hru, když umí fotbal, nebo ho třeba i někdy hrál?
1: Určitě. Základ je znát pravidla a úplně nejlépe, když ten člověk ten fotbal někdy hrál.
2: Říká kameraman Martin Hille, který sám hrával fotbal ve Veselí nad Lužnicí. Na hřišti mu utekl málo kdo. A tak se snaží, aby to tak zůstalo i během televizních přenosů. Zatím se mu nestalo, že by mu něco zásadního uteklo jako kameramanovi na offside line.
1: Zatím ne, ale to víte, může se stát všechno.
2: Dodal Martin Hille z Tábora, Kamiliáša, Český rozhlas. Český rozhlas České

0: 8:15, posloucháte Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, kde vás už za chvíli potěší kapela Činasky, zdali pak nás potěší i meteorologové.
1: Počasí.
0: Uvidíme, respektive uslyšíme, na telefonu už čeká meteorolog Petr Friebauer, který nám prozradí, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme převážně oblačno a beze srážek. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 15 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je oblačnosti aktuálně o něco více, máme skoro zataženo, teplota 14,7 stupně Celsia, vítr fouká slabý severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a slabě klesá. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 9,8 stupně Celsia a vítr mírný západní 5 metrů za sekundu.
0: Jak to s těmi mraky, potažmo s teplotami, bude vypadat odpoledne?
2: Počátku odpoledne bude převážně oblačno, na severovýchodě kraje pouze ojediněle se slabými přehánkami. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat. Kolem tlakové níže nad Baltským mořem k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ty denní maxima nebudou příliš vysoké, mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách kolem 14 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu a místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Byl předpověď pro dnešek na jednice, mírná zátěž.
0: Jaký je stav vody v jihočeských řekách?
2: Vltava Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny 50 cm, ve vyšším Brodě je vody méně, ale na hranici sjíznosti, výška hladiny 63 cm, průtok 7,1 metru krychlových za sekundu. Lužnice, stanice Pilař hlásí výšku hladiny 137 cm a sjíždění je tedy možné. V Bechyně je na hranici sjíznosti výška hladiny 91 cm. A Otava Katovice, tam je výška hladiny 54 cm, průtok 9,8 metru krychlový za sekundu, takže také sjíždění možné. Teplotu vody v řekách, která se pohybuje mezi 15 až 18 stupňů Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 18 stupňů Celsia.
0: Já už chvátám, protože se těším na ty tropy, které se snad blíží. Nicméně začneme předpovědí na dnešní noc a zítřejší den.
2: Zítra ty tropy ještě nebudou, ty maxima se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupňů Celsia na horách kolem 15 stupňů. Minima potom budou poměrně nízké, mezi 10 až 7 stupňů Celsia. Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Bude polojasno až jasno a bez srážek. Vítr bude foukat mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
0: A dočkáme se aspoň lehkého oteplení třeba v úterý?
2: Oteplení tam bude. Maxima se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni Celsia, minima potom kolem 9 stupňů Celsia. Zpočátku úterý bude polojasno, k ránu potom od západu začne přibývat oblačnosti a odpoledne bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabými přehánkami nebo občasným deštěm. Bude nás ovlivňovat teplá fronta, která bude postupovat do střední Evropy od západu. Vítr bude v úterý slabý, odpoledne přechodně až mírný, západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A my se opět uslyšíme za hodinu, kdy se dotkneme, co se počasí týče také středy. Tak se těším, byl s námi Petr Friebauer, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Pouštění draků je oblíbená podzimní zábava. Kdy a kde začala? I na to odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
3: Když jeme po

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tradice pouštění draků sahá hluboko do minulosti? Konkrétně do Číny před 3000 lety? Tehdejší draci z bambusu a vzácného hedvábí neměli sloužit jen pro zábavu, ale jejich úkolem bylo zajistit bohatou úrodu. Později se tento zvyk rozšířil do Japonska, kde barevní draci ve tvaru kaprů symbolizují zdraví a sílu dětí. Dodnes se v Japonsku na Den dětí vypouštějí hedvábní barevní kapři, kteří ve větru vypadají, jako by pluli proti proudu. Podle legendy se totiž kapr, který zdolá vodopád, promění v mocného draka. V Evropě a Americe však draci našli i praktické využití ve vědě. Před nástupem družic vynášeli meteorologické přístroje do výšek až 3 kilometrů, kde měřili tlak a teplotu. Slavný Benjamin Franklin je dokonce využíval ke svým nebezpečným pokusům z blesky. A proč u nás draci létají nad poli, hlavně na podzim? Důvod je ryze praktický. V létě museli děti pracovat a běhání po osetých polích nepřipadalo v úvahu. Teprve po sklizni se otevřela volná strniště, ideální pro podzimní větrné radovánky. Ačkoliv jarní vítr by drakům svědčil mnohem více.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: A teď už je ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice připravena Lenka Rybáčková.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ode dneška platí letní změna jízdních řádů vlaků Českých drah, dotkne se i jižních Čech. Prezident Petr Pavel přijede na Vysočinu, hejtman s ním chce mluvit o Dukovanech nebo vysokorychlostní trati. Etikety u medů v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Bude převážně oblačno, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ode dneška platí letní jízdní řády regionálních vlaků Českých drah. Například na trati České Budějovice Strakonice se mění některé ranní spoje. Vlak z Českých Budějovic v 6.33 nově dojede až do Číčenic a zastaví v Záblatíčku. Do obce zajede i zpáteční spoj z Číčenic. Změna vznikla na žádost obce kvůli lepšímu spojení pro školáky do Českých Budějovic. Další změny doplnila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Od července začne v Jihočeském kraji platit nový integrovaný dopravní systém IDESKA a v souvislosti s tím dojde také k rozšíření platnosti tarifů PIT a IDPK.
3: Prezident Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Na oficiální pobyt v regionu přijede po 3 letech. 16. a 17. června si mimo jiné prohlédne observatoř v Košeticích a jadernou elektrárnu v Dukovanech a v plánu má také debatu s lidmi v Třebíči. Sejde se také s krajskými zastupiteli a hejtmanem Martinem Kuklou z hnutí ANO.
6: Probereme ty témata, které nás tady na Vysočině pálí. Já už jsem to s panem prezidentem řešil v rámci asociace krajů, kde hlavním tím tématem bylo rozpočtové určení daně, vrtka, Dukovany, nepedagogičtí pracovníci.
3: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medů ze zemí EU. Změny přináší evropská směrnice.
7: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
8: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
7: Změny vítá taky agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
9: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
7: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
10: Počasí.
3: Dnešek bude převážně oblačný, během dne se na severovýchodě kraje ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýše mezi 16 a 19 stupni, na horách do 16. Vítr bude mírný západních směrů. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž zůstává nízká.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Policie vyšetřuje střet obytného auta s kombajnem na silnici 408 u Dačic na Jindřichohradecku. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po pokračuje neděle s datem 14. června 8 hodin k tomu 4 minuty. Od mikrofonu vás všechny při poslechu Jihočeského rána zdraví Adéla Jirkalová. Rolandům ještě jednou vše nejlepší k dnešnímu svátku. Je to jméno staroněmeckého původu, které se vykládá jako slavné země či sláva země, anebo také slavný hrdina. Narozeniny právě dnes slaví sochař Ladislav Janouch, americký prezident Donald Trump je oslavencem, kameraman, režisér a scénárista Jaroslav Brabec se narodil v tento den roku 1954. Slaví také britský zpěvák, skladatel a producent Boy George. Oslavenkyní je i německá tenistka Steffi Graf, anebo herečka a moderátorka Tereza Kostková, která se narodila 14. června 1976. A proto, pokud se nemýlím, má právě dnes své významné životní jubileum. Přejeme jen to nejlepší a jí a i vám, milí posluchači, právě teď posíláme písničky z cizí kapsy.

0: Příběhy českých cover verzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Jste tu právě včas. Dneska si posvítíme na písničku ryze zábavnou, která se dobře pamatuje už jen díky základnímu sloganu. A možná nejlíp se konzumuje po ránu spolu s čerstvými křupavými rohlíky. Nebo ještě lépe houskami.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada. A žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

S postupně rostoucí popularitou autorské dvojice Uhlíř Svěrák řada lidí začala zjišťovat, že vedle již dávno známé herecké a scénaristické profese je někdejší pedagog Zdeněk Svěrák taky zručným textařem. Navíc, kdo byl pozornější, neuniklo mu, že v této roli nebyl svázán jen s věrným skladatelským kolegou, ale tu a tam dodal slova i k písničkám jiných autorů a mnohdy z toho byly úspěšné hity. Naďa Urbánková nám s písničkou Vilém peče housky nabídla jeden z důkazů. K zemi tě rozverné skladbě přidala náležitý drive a lidově srozumitelnou momentku ze života pekařovy manželky zahrála se suverenitou zkušené profesionálky. Tentokrát Zdeněk Svěrák nepsal rýmy na melodii, která se narodila u piana ve středu Evropy. Prvně ji proslavil známý britský zpěvák Lonely Donegan, považovaný za krále skiflu, tedy folkového subžánru, který k lidově znějící muzice přidával některé hudební prvky z jazzu či blues. Vždy ale v jednodušší a chytlavé formě, začasté ještě s využitím podomácky vyrobených nástrojů. V Anglii byl skiffle populární hlavně v 50. letech a rytmiku si na něm doma ještě coby neznámí hošíci pilovali třeba i budoucí členové Beatles. Ale zpět k písničce Vilém peče housky, respektive jejímu předobrazu s názvem My Old Man's Dust Man. Kdo vládne angličtinou, jistě si všiml, že proti českému pekaři v ní narazíme na úplně jinou profesi a neméně potřebnou. Dustman je totiž popelář a můžeme-li měřit úspěchem písničky, která v singlovém žebříčku v roce 1960 vystoupala na vrchol jak doma v Británii, tak i v Irsku, Kanadě, Austrálii či Novém Zélandu, vědí to všude na světě. Celkově čitelná a jednoduchá melodie ostatně sváděla k tomu, aby si po lehké úpravě textu mohli svou vlastní ódu zaspívat i hasiči, zmínění pekaři nebo i fotbaloví fanoušci. Zborově se totiž nese nejlíp, zvlášť když je dobrá nálada umocněna i nějakým dobrým mokem. Takhle je ale zpívá skotský rodák Lonely Donegan a vás zdraví Martin Šustr. Now here's a little story to tell it

0: počasí.
1: Volary, Rafanda, zataženo 13, Luděk a Zdeňka podepsány, větřní 15 stupňů, oblačno, zdraví Zuzka a Honza. Děkuju za vaše SMSky, které přicházely během celého dnešního jihočeského rána. Vážím si toho, že jste si našli tu chvilku. A co si pro nás v předpovědi dnes vymyslel Český hydrometeorologický ústav? Nadneseně řečeno samozřejmě. Dnes bude převážně oblačno, během dne na severovýchodě kraje pouze ojediněle se slabými přehaňkami. Později bude oblačnosti ubývat. 16 až 19 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 13 až 16. Vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, povane v nárazech až kolem 15 metrů za sekundu. Co se týče předpokládaného množství srážek, tak ty budou do 1 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Do zahrady za dračími loděmi, za hudbou či za řemeslem vás pozveme už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A to v tipech pro volný čas.
2: Nejsou.

0: jste ve správnou chvíli na správných rozhlasových vlnách, protože se právě teď dozvíte nebo inspirujete tím, jak můžete strávit neděli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Už teď to začíná žít u knížecího rybníka v Táboře, kde se jedou závody dračích lodí. Program potrvá až do pozdního odpoledne a nabídne nejen sportovní podívanou, ale i příjemnou atmosféru letního dne stráveného u vody. Od 9 hodin dopoledne se v Třeboni otevře řemeslný trh na Masarykově náměstí. Až do 5 odpolední tam budou své umění představovat řemeslníci. Návštěvníci si budou moci vychutnat vůně i chutě místních specialit. Do Nadějkova na Táborsku dnes zve farská zahrada i místní fara. Od 1 hodiny odpoledne začne komentovaná prohlídka zahrady a otevře se výstava věnovaná historii fary a osobnostem Nadějkovska. Děti čeká od 1:30 společné čtení. Od 3 hodin uvede divadelní soubor Tábor pohádku Loupežnické koření a večer v 19 hodin uzavře program komedie Bez předsudků. Staré zahrady tu vytvářejí prostředí, které přímo vybízí ke klidnému setkávání a pomalému plynutí času. Rodiny s dětmi můžou mezi 1 a 4 hodinou navštívit také Malšín na Českokrumlovsku, kde je připraven dětský den plný her a zábavy. Ve Strakonicích rozezní od 14 hodin panskou zahradu koncert nazvaný Dechovka slaví. Ve stejnou dobu se v Dačické sportovní hale představí Majoretky z DM Studia. V Nebahovech na Prachaticku začne v 15 hodin pouťové posezení před obecním úřadem. Setkání, která se odehrávají v rytmu všedních rozhovorů a sousedských setkání, mají své nenápadné, ale trvalé kouzlo. Večer bude patřit hudbě. V Českých Budějovicích začne v 19 hodin festival Hvězdy nad Vltavou, slavnostní opera gala v kulturním domě Slávie. Vedle houslisty Pavla Šporcla vystoupí i další hosté a posluchače čeká večer s noblesou i krásou operních melodií. Ať už se, milí posluchači, rozhodnete pro divadelní představení, koncert, návštěvu zahrady nebo jen pro tichou procházku skoroletní krajinou, přeji vám, aby dnešní den přinesl dostatek klidu, radosti i času na malé okamžiky, které bývají vlastně těmi nejcennějšími.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010 Druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Ode dneška propojí Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude z Tachova do Bernau a Tiršenreutu a zpět. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Díky návaznosti na další spoje rozšíří možnosti cestování v celém regionu. První spoj nové linky vyjede z Tachova dnes v 10:30 dopoledne. Víkend otevřených zahrad dnes pokračuje na 360 místech v Česku. Na jihu Čech jich můžou lidé navštívit 42. Podívat se můžou do zámeckých parků, arboret, bylinných nebo komunitních zahrad. Patří mezi ně například historicko-řemeslně vzdělávací centrum Šelmberg, Borůvková zahrada v Borovanech nebo zahrady nad městem v Rudolfově na Českobudějovicku. Charitativní cyklojízdu na kole dětem kolem světa s Josefem Zimovčákem dnes pořádají v Třeboni. Startuje v 10 hodin na Masarykově náměstí. Pořadatelé zvou nejen k účasti přímo v pelotonu, a to i s možností zkrácení trati, ale také k pozbuzování kolem ní. Vede přes Rudolfov, Ševětín a Veselí nad Lužnicí. Cíl je v 16 hodin opět v Třeboni. Více informací o charitativní cyklojízdě na podporu onkologicky nemocných dětí je na webu dětemkolemsvieta.cz. Dnešek bude převážně oblačný, během dne se na severovýchodě kraje ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme do 19 stupňů, na horách kolem 14. Vítr bude mírný západních směrů. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km v hodině a biozátěž zůstává na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Policie vyšetřuje střet obytného auta s kombajnem na silnici 408 u Dačic na Jindřichohradecku a opatrně také na D3 ve směru na Mezno, přibližně u Veselí nad Lužnicí je po srážce na silnici Srna. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Relaxovat, nahlédnout do běžně nepřístupných míst a ještě se o nich něco dozvědět. To vše nabízí víkend otevřených zahrad. Na jihu Čech je jich 42. Do jedné z nich v Rudolfově na Českobudějovicku vás v našem vysílání zavedeme.

už za chvilku. Ano, ladíte Český rozhlas České Budějovice a teď už pro vás jeden osobní vzkaz v láhvi. Postará se o něj Lucie Vondráčková. Příjemný poslech.

0: Příjemná setkání v oázách plných zeleně, vůní rozkvetlých květin a bylinek. To vše přináší na mnoha místech víkend otevřených zahrad. Zájemci je můžou navštívit i dnes a seznámit se s lidmi, kteří je založili, obnovili nebo z nich vytvořili centrum setkávání. To je i případ zahrad nad městem v Rudolfově na Českobudějovicku, kam se s námi můžete teď vypravit.
1: Dobrý den.
2: Jitka Korbajová právě uvítala rodinu Kubových a vysvětluje jim, co všechno tady můžou vidět.
3: Máme tady dvě zahrady, zahradu Anastázie a potom dole komunitní zahradu. Nahoře je galerie, tam jsou obrazy takový léčivý, krásný.
2: Já se teď se Žanetou a její dcerou Beatou půjdu podívat do meditační kaple. Jde s námi i zakladatelka zahrad nad městem Irena Kovářová.
4: Se můžete jít podívat do naší kaple čtyř živlů.
5: Mě zaujaly teda ty vitráže.
6: Ten skleněný fuzink.
5: K čemu to slouží? Má to nějaké jako jenom barevný efekt?
6: Není to jenom o barvách. Ty nejmenší kolečka tyrkysová, to je vzduch, žlutohnědá, země, červený oheň. A vodu vidíte na těch čtyřech oválech v různých projevech, v pramenech.
5: Je to taková příjemná, milá atmosféra.
2: Irena Kovářová při komentované prohlídce rozdala i mnoho užitečných rad.
4: Když půjdeme kousek dál, uvidíte kruhové záhony, které jsou obehnané netkanou textilí, která je drsná a ty plží vůbec nemají rádi, takže po ní nelezou.
2: Vy tady máte spoustu krásných zákoutí, která ukazujete lidem. Učíte lidi vnímat zahrady jinak než místo, kde se něco pěstuje?
4: Přesně tak, protože zahrada není jenom o tom pěstování, ale je to způsob života. Moc bych to přála každému, aby dokázal všemi smysly si užívat prostor, který obývá a aby ho kultivoval, protože já jsem přesvědčena, že to je nejvyšší zákon vesmíru. Kultivuj životní prostor kolem sebe.
2: Ve skupince, která prochází zahradou, je také Petr Mach.
7: Po 10 letech jsme se přijeli podívat znova a velmi nás zaujalo například kiwi. Má takovou hodně příjemnou barvu a je to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý, takže se nechávám inspirovat a asi si ho pořídíme i do naší vlastní zahrádky.
8: Chtěl by někdo z vás si projít bílý stezku?
9: Holky, jo.
2: Na výlí stezku jsem se vypravila s 9letou Silvinkou ze Srubce na Českobudějovicku. Už má v ruce papír, kde jsou napsané úkoly. Sestra Vendulka bude nápomocná při plnění úkolů.
10: Vyškrtně barvy, které nepatří do spektra duhy.
11: Asi jako nevím.
10: Tak šedá tam určitě není.
2: Vendulku a Silvu doprovází maminka.
12: Martina Brožová.
2: Jak se vám tady líbí?
12: Je to tady nádherný, my jsme tady poprvé a jsme tady úplně z toho v šoku, jak je to tady krásný a že jsme to neobjevili dřív. Úplně tady z toho sála takový klid a pohoda a ta přívětivost toho, jak se to všichni dělají sami, ale vlastně je to tu hrozně opečovávaný a tím asi je to ta krása.
2: Zahrady nad městem budou otevřené i dnes od 10 do 18 hodin. Z Rudolfova na Českobudějovicku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
13: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: V Zelených světech připomeneme víkend otevřených zahrad, probereme si trvalku zvanou Amsonie, farmářka Lenka Šulcová poví, jak hnojit bez chemie a zavítáme i za zkušeným pěstitelem tilancí a bromélií. Magazín pro milovníky zahrad začíná v neděli krátce po 11. dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
0: Počasí.
3: Ano, pár vteřin zbývá do 8:45 a proto jdeme za meteorologem Petrem Friebauerem, kterému rovnou předávám slovo a táži se, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Na jihu Čech máme oblačno nebo skoro zataženo a beze srážek. Teploty se příliš nemění, stále se nejčastěji pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro zataženo. Teplota je 15,8 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, severozápadní, 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a slabě klesá. Churáňov hlásí skoro zataženo, teplotu 9,3 stupně Celsia a vítr slabý, západní 4 metry za sekundu.
3: Jak bude počasí vypadat dnes odpoledne?
4: Odpoledne bude stále převážně oblačno, pouze ojediněle se slabými přehaňkami, a to zejména v severní polovině kraje. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat a budou ustávat i srážky. Kolem tlakové níže nad Baltským mořem k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ty maximální denní teploty nebudou příliš vysoké, dneska mezi 15 až 18 stupni Celsia, na horách kolem 14 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu. Místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, mírná zátěž.
3: Zítra se dostaneme do poloviny tohoto měsíce, jak tedy pondělí bude vypadat?
4: Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. V noci a zítra bude tedy polojasno až jasno a beze srážek. Minimální teploty budou mezi 10 až 7 stupni Celsia a maxima budou o trošku vyšší než dnes, mezi 17 až 20 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
3: Co vaše modely ukázaly pro úterní den?
4: Úterý do střední Evropy bude od západu postupovat teplá fronta. Zpočátku bude ještě polojasno, k ránu potom od západu začne přibývat oblačnosti a odpoledne bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo s přehánkami. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 9 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, v západních směru 2 až 5 metrů za sekundu.
3: A ještě vás poprosím o předpověď na den středeční.
4: Ve středu bude oblačno až zataženo, místy s přehaňkami nebo s občasným deštěm, které budou během odpoledne ustávat. Minima se budou pohybovat kolem 13 a maxima kolem 24 stupňů Celsia, takže ty teploty budou o trošku vyšší. A vítr slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu.
3: A na závěr jednou větou, vím, že se to blíží, ale dočkáme se příští týden léta?
4: Příští týden, přiznám se, že jsem se ještě nekoukal na ten další týden, tedy na ten
3: Dobře,
4: týden potom.
3: Nevadí, kdybyste měl odhadnout, tak určitě palec nahoru. Chápu.
4: Budu doufat to.
3: Budeme doufat všichni. Mějte se moc hezky, Petr Friebauer byl s námi. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 10 minut zbývá do 9. dopolední. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a i na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Už teď vás můžeme pozvat k jejímu poslechu. Je krátce po skončení druhé světové války. Do rodného domku v jihočeském pohraničí, odkud byla jeho rodina před lety odsunuta, se vrací mladý Petr Kříž. Je sám, zbytek rodiny válku nepřežil. Nepřežili ani jejich pes Rex.
1: Konečně se Petr zvedne, aby udělal ten poslední krok, a to je vejít do domu. Před chvílí by to ještě nedokázal, protože se mu podlamovaly nohy. Ještě zavadí pohledem o opuštěný chlév a prázdnou Rexovu boudu. Nikdy nebyli bohatí, ale bídou netrpěli. Otec měl místo u dráhy, matka se starala o malé hospodářství a Pavel... Kousl se do rtu. S některými skutečnostmi se ještě nedokázal vyrovnat, přes všechno to, co už za svůj krátký život stačil zažít. Doufal, že aspoň s někým... I ta psí bouda je prázdná.
0: Petr Kříž je konečně zpátky doma ve vyrabovaném domově, na něj ale nikdo z rodiny nečeká, i když poslechněte si poválečný příběh z jeho českého pohraničí. Povídku Zlom stínu napsal českobudějovický spisovatel František Nýdl. Načetl ji herec Pavel Oubram. Poslouchejte dnes krátce po 14. hodině. Adéla Jirkalová se s vámi pro dnešek loučí, mějte se báječně a brzy zase ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice naslyšenou. Tady už je kapela Lucie a Klobouk vekřový.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Přeshraniční spolupráce turistických spolků na Lipensku by mohla přinést nové poznatky o zlepšení čistoty vody v Lipenské nádrži. Poslední den městské slavnosti Dotkni se písku přinese mši i den otevřených zahrad. Kanoista Martin Fuxa dnes na mistrovství Evropy pojede finále ve dvou závodech. Obloha bude převážně oblačná a teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kvalitě vody se chce na mezinárodní úrovni věnovat turistický spolek Lipensko. Peníze získané z programu Interreg by mohl investovat například do studií a zapojení rakouských odborníků do výzkumu českých vědců. Ti se dlouhodobě věnují výzkumu sinic a znečišťování vody v Lipenské nádrži. Informace doplňuje předseda spolku Radek Matouš.
2: Oni by nám pomohli integrovat ty odborníky do těch našich záležitostí, abychom byli co nejvíce efektivní a případně využili řešení, která už se někde v zahraničí nebo v rámci střední Evropy uplatnila a použili je na Lipensku.
0: Městská slavnost Dotkni se písku dnes končí. Od pátku nabídla návštěvníkům koncerty, divadelní představení i další program na různých místech ve městě. Program posledního dne přiblížil ředitel Centra kultury města Písek Josef Kašpar.
3: Ta neděle samozřejmě už je z našeho pohledu trošku jako odpočinkovější. Proběhnou ještě různé doprovodné programy, především v Palackého sade, kde je víkend otevřených zahrad, ale nesmím zapomenout ani na klasickou mši svatou a procesí k Mariánskému sloupu, která začne v 10 hodin dopoledne.
0: Ozbrojené síly Velké Británie zastavily v Lamaňském průlivu ruský ropný tanker. Informoval o tom premiér Keir Starmer. V příspěvku na síti X uvedl, že britské armádě nařídil zastavit plavidlo z takzvané stínové flotily, které se podílí na vývozu ruské sankcionované ropy. Dodal, že jde o další úspěšný úder proti Moskvě. Británie podle ministerstva obrany tanker dočasně přesune do kotviště u jižního pobřeží Anglie a bude ho monitorovat z hlediska případných rizik pro bezpečnost nebo životní prostředí.
1: Sport.
0: Kanoista Martin Fuxa se v sobotu na trati 1000 metrů stal znovu mistrem Evropy. Dnes ho na šampionátu v Portugalsku čekají další dva závody na 500 metrů. Minutu po jedné hodině na double kánoji s bratrem Petrem už po desáté hodině odstartuje závod single kánoji. Po náročném programu má Fuxa dle vlastních slov stále dost sil.
4: Jasně, jsem unavený, kilometr není lehká trať, je to to nejtěžší a vždycky, když to mám za sebou, tak jsem rád, protože vím, že v uvozovkách už nic větší bolest už mě nečeká. Nebudu říkat, že si jdu pro zlato nebo něco takového. Strašně moc bych si to přál, budu dělat všechno pro to. Teď jsem rád, že mám prostě tu důležitou medaili z toho olympijského kilometru a to je pro mě nejdůležitější. Pětistovka to už je teďka jenom za odměnu.
0: Kromě Fuxy dnes ve finálových jízdách startuje další 8 českých lodí, včetně debl kajaku Jakuba Špicara a Daniela Havle, kteří obhajují stříbrné medaile z Loňska.
1: Počasí.
0: Dnešek bude převážně oblačný, během dne se na severovýchodě kraje ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýše mezi 16 a 19 stupni, na horách do 16. Vítr bude mírný západních směrů. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrně na silnici 408 u Dačic na Jindřichohradecku. Policie tam došetřuje střet obytného auta s kombajnem. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Při pohledu do kalendáře najdete k 15. červnu jedno nenápadné výročí. V roce 1909 začaly v ten den jezdit v Českých Budějovicích tramvaje. Ale to není všechno. V tu dobu se tu rozjeli poprvé i trolejbusy. Já vím, vypadá to nenápadně, ale je zatím skrytý velmi zajímavý příběh města, které původně vůbec elektrické tramvaje nechtělo. Tento příběh nám zmapují tři následující vstupy se třemi různými respondenty. A vezmeme to hezky od začátku. Od předchůdkyně tramvaje elektrické, a sice tramvaje parní, která tady sice nakonec vůbec nejezdila, ale to bych předbíhal. Počkejte si na to.
1: Mám prostě

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a já stojím s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem nad různými plány a nákresy a kupou textů. A to všechno má společného jmenovatele a sice neuskutečněné plány a nápady. Takových plánů člověk v životě má, co?
1: Tak právě, že nejenom člověk, ale i město a jeho obyvatelé mělo a má spoustu plánů. Už za posledních pár let sledujeme, co všechno se v Budějovicích mělo postavit a nepostavilo, ať už to lidé by přijali nebo nepřijali, to už je na každém, ale takovýchto projektů bylo v minulosti už nepočítaně. Máme štěstí, že i v archivu se řada dokumentů k tomu zachovala, takže můžeme sledovat, jak by bývalo město mohlo vypadat, kdyby se některé záměry uskutečnily.
0: Já si pamatuju, že třeba například v Českém Krumlově se svého času počítalo s tím, že se prorazí v těch místech, jak je Plášťový most, to je takový ten patrový most mezi zámkem a zámeckou zahradou, tak směrem k řece, že se to prorazí ze šíří a že tam kolem té řeky povede obchvat na Větřině. Pak se udělal obchvat úplně opačnou stranu, tam jak je dnes taková ta velká objížďková kolem nemocnice a benzínové pumpy. Nevím, co je na tom pravdy, ale tradovalo se to tam mezi starousedlíky, že se prý o tom opačném obchvatu z druhé strany také vážně uvažovalo.
1: Určitě na tom něco bude. Samozřejmě Krumlov je v úplně jiné situaci než České Budějovice. Je to historicky jinak vzniklé město v jiném terénu. Ale i tady v Budějovicích jsme měli velkou řadu dopravních projektů. Silničních, železničních a dokonce tu měl být i průplav do Dunaje.
0: Vážně? Tak když už jsme u těch silnic a železnic, tak zkusme něco takového. Co třeba tady v Českých Budějovicích? Teď se dlouhá léta čeká na obchvat ve formě dálnice, ale obchvat jako takový, to je taková ta tangenta a spojka. Řeší se doprava uprostřed města, to znamená nějaká městská hromadná doprava. Bylo tady historicky někdy něco podobného, taková snaha něco vyřešit, ze které nakonec sešlo?
1: No, těch snah samozřejmě bylo spousta. Budějčáci, patrioti nebo pamětníci dobře vědí, že tady jezdila tramvaj od počátku 20. století, ale už méně se ví, že počátky městské hromadné dopravy, můžeme to tak říct, sahají ještě hlouběji do 19. století, kdy se uvažovalo o zřízení buď parní tramvaje, anebo koňské tramvaje.
0: To také existovalo někdy, parní tramvaj?
1: Existovalo dokonce v těch 80. letech 19. století, kdy ty plány tady v Budějovicích vznikaly, tak měly svůj vzor. Parní tramvaj v té době jezdila v Brně a koně spřežná tramvaj jezdila v Praze.
0: Já si pamatuju tu genezi toho názvu z Anglie, že prý to založil kdysi dávno jakýsi Outram. A podle toho Outram Ways se tomu začalo říkat tramvaj. Nevím, co na tom pravdy, ale slyšel jsem to, když si nám to říkal profesor dějepisu na střední škole, takže to pravda by měla být. On si hned tak nevymýšlel. Ale na druhou stranu všechno jsem to tak nějak směřoval spíš buď k těm koním, anebo k elektřině.
1: Nakonec to byla elektrická, ale v době, o které se bavíme, tak ještě neexistovala městská elektrárna, čili ta možnost té elektrické trakce byla úplně mimo, takže se uvažovalo o koních nebo o páře. Ta zamýšlená tramvaj měla mít původně, podle původních záměrů, vlastně jediný účel. Propojit město s novým hřbitovem. Nový hřbitov svaté Otilie, dneska už je vlastně téměř pohlcen zástavbou, tak tehdy ležel vlastně 3 kilometry za městem, až na samém okraji katastru. A pro vlastně starší nebo méně pohyblivé lidi byl problém se tam dostat. Takže město v roce 1888, hned po otevření toho hřbitova, vlastně došlo k myšlence propojit vnitřní město se hřbitovem tramvají, která měla vést po asi dnešní pražské silnici, pražské třídě.
0: Ono, když si nad tím člověk zamyslí, tak v podstatě to opravdu dálka. A tou dobou tam v podstatě nikdy nic nebylo. Tam se rýsoval pivovar.
1: V té době nebyl ještě ani pivovar, nebyla ani městská jatka, nebyla ani kasárna. To všechno, co dneska na té pražské silnici je, tak to ještě nebylo. Čili ta zástavba kolem pražské končila někde v místech pekáren dnešního obchodního centra IGY a dál už vlastně byly jenom pole a louky. Čili jít na hřbitov, navštívit své mrtvé, znamenalo opravdu 2hodinovou procházku tam a zpátky.
0: No a jak to dopadlo? Byla ta tramvaj nakonec nebo nebyla?
1: No nebyla, proto se o ní bavíme v rámci neuskutečněných projektů, protože ona nebyla. Jednalo se o ní v letech 1888 až 1890 a v tom městském zastupitelstvu, když se o tom bavili, tak převládaly střídavě myšlenky, že by měla být parní, že by měla být koňská. Na tu koňskou bohužel nemáme žádné projekty, ta parní už dospěla do trochu jaksi dalšího stádia v tom smyslu, že existují technické výkresy. Měla to být lokomotiva z produkce vlastně linecké lokomotivky a ta tramvaj měla mít vlastně být tvořena dvěma vozy, jeden vůz druhé třídy a další vůz třetí třídy, jeden tedy s polstrováním čelouněným, druhý jenom s dřevěnými sedačkami. A pak tam měl být připojen ještě naprosto unikátní vůz, třetí, a to byl vlastně pohřební vůz. Čili tramvajový kolejový vůz pro dopravu neboštíků, to by byl, myslím, budějovický unikát.
0: No a z jakého důvodu z toho sešlo? Peníze nebo provozovatel?
1: Tak samozřejmě peníze, vždycky v první řadě. Nakonec se ta myšlenka vlastně ještě rozšířila, že ta tramvaj by neměla jezdit jenom od města ke hřbitovu, ale také na druhou stranu na nádraží, čím se ta plánovaná trasa zase prodloužila o nějaké 2 kilometry, čili opět prodražila. Narazilo to také na technický problém křížení s plzeňskou tratí na pražské silnici, či tam by se vlastně dvě koleje by se musely křížit, bylo třeba nějak technicky vymyslet. Čili jak potíže finanční, tak i technické.

0: Jedním z nejdůležitějších důvodů, které stály za vznikem Českobudějovické městské hromadné dopravy, byl, věřte, nevěřte, hřbitov. Přesně řečeno, hřbitovní komplex svaté Otýlie, otevřený v 80. letech předminulého století. Ačkoliv je dnes součástí města, tehdy stál daleko za posledními domy a návštěva hrobů a případné smuteční průvody byly záležitostí nejméně na půl dne. A tak se městská rada rozhodla obyvatelům pomoci. Pojďme se podívat do státního okresního archivu v Českých Budějovicích na dva dokumenty, které ukazují prvopočátek vzniku tramvajové linky. Představí nám je ředitel archivu Daniel Kovář.
1: Tady třeba jakási statistika dopravní frekvence, že kolik vlastně denně dojde pěšky na ten hřbitov lidí a kolik teda by využilo služeb tramvaj a tak podobně.
0: Tady je úžasné, že se to počítá od neděle, že ten týden začínal nedělí. Sonntag a končí Samstagem sobotou a v neděli nejvíc 148, vidím to správně, čtu to správně.
1: Je to rozděleno ještě na dopoledne a odpoledne, takže v neděli dopoledne přišlo na hřbitov 11 lidí a v neděli odpoledne 148 lidí. A nejvíc teda?
0: Nejvíc v pátek.
1: V pátek odpoledne, dopoledne 5 a odpoledne 216 lidí.
0: Teď tady vidím složku papíru s nadpisem expoze, což mi tak říká, že by to mohl být ten správný začátek. Když se podíváme na datum, tak jestli vidím správně 12. březen 1890.
1: Ano, 12. března 1890. Je to taková rozvaha, kterou vypracoval Městský stavební úřad pro městskou radu, která byla opatrná, nechtěla investovat peníze do něčeho, co pak třeba nebude fungovat. Čili Městský stavební úřad se tady zabývá podmínkami toho provozu, délkou trati. Vidíme, tady je stanovená délka budoucí trati na 4,486 km, sklon trati, amortizace, provozní náklady, platy, strojvůdce, konduktéra, průvodčího, hlídačů té trati a protože všechny náklady se musí vrátit, tak je tady i kalkulace, kolik by se za rok vrátilo.
0: A to znamená, když se to všechno sečte, tak by to bylo 13 000 zlatých za rok.
1: Kdežto na straně příjmů je to 13 200 zlatých. Takže
0: že by byl 200 zlatých zisk.
1: No, dokonce my tady ještě obrátíme, ono to ještě pokračuje a vidíme, že na další stránce už ten sloupec výdajů nepokračuje, pokračuje jenom sloupec příjmů.
0: Aha, takže a tady už by to bylo 16 270, čili vysoce výdělečná záležitost.
1: Takže o více než 3 000 zlatých větší příjmy než výdaje, vidět, že si stavební úřad dá záležet na tom, aby propagoval výdělečnost té trati.
0: A teď už podle šustění papíru poznáte, že rozbalujeme nějaký větší arch a to už je nákres nějakého plánu.
1: Po hřbitově druhou takovou cílovou nebo koncovou stanicí měl být nádraží a ta trať, ta linka měla vést ulicí Na Sadech, čili by obsloužila jak to vnitřní město, tak i tehdy expandující pražské předměstí. Jenže za těch více než 20 let, co se o tom jednalo, té tramvaji, tak se nám město začalo pod rukama rozrůstat. A rozrůstalo se hlavně v té době na jih. Takže i tamní obyvatelé samozřejmě volali potom, aby měli to rychlejší dopravní spojení. Tady stojíme nad plánem už definitivně realizovaných tras, linek, které byly v podstatě dvě, ale dá se říct i tři, protože ta jedna vedla od nádraží dnešní Žižkovou třídou přes Nedovážné náměstí na Hlavní náměstí a tam odbočovala na Mariánské a potom po Pražské třídě dál, kdežto další větev se odpojovala v rohu náměstí vedle paláce Včela a vedla dnešní ulici doktora Stejskala přes Zlatý most a po dnešní Lidické kolem pivovaru a tady se zatáčela dnešní Hejdukovou ulicí k jižní zastávce.
0: A to jsou ty dvě pověstné linky L a P?
1: Ano, to jsou ony. Červenou je tady vyznačená ta na Pražské předměstí, čili P jako Pražské, Prager, Forštát a linka na Linecké měla označení logicky L.
0: No ale já jsem slyšel i jiný význam těch dvou písmen.
1: Budějovičáci ironicky tomu říkali P-čku pomalu a L langsam.
0: Čili také pomalu. Ať už rychle, nebo pomalu, v každém případě to tehdy bylo pro mnoho lidí takřka technické zjevení na úrovni zázraku. Ovšem nikoliv zadarmo. Jak dokládá Viktor Lavička, někdejší vedoucí odboru obchodu dopravního podniku města České Budějovice, nyní předseda finančního výboru zastupitelstva města za hnutí ANO?
2: Je to tak, protože v tehdejším městě většina lidí chodila pěšky. A najednou se tady spojily dvě části, Pražské předměstí, Linecké předměstí s centrem. A to bylo velice převratné. Ale bylo to taky docela drahé, protože například plat zedníka tehdy byl za týden 3 koruny a ty jízdenky na tehdejší městskou hromadnou dopravu stály 12, 16, 18 haléřů, takže pro ty lidi to byla docela nákladná záležitost, leč bylo to něco, jako kdyby jsme teď lítali po městě v dronech.
0: Ale ani zázraky nebývají bez problémů. Největším paradoxem celé stavby byl fakt, že tramvaj se na svůj původní cíl vůbec nedostala. Položit koleje až ke hřbitovu svaté Otýlie totiž nebylo možné. Pražskou třídu přetínala státní železnice. Ta dnes vede po nadjezdu. Tehdy by se ale museli koleje křížit. A tak tramvajová linka končila u tehdejších kasáren na Pražské a za mimořádně vysoké peníze, přesněji za 18 000 korun, pořídilo město náhradu.
1: Byl zaveden trolejbus pro tu zbytkovou část trati od kolejí až ke hřbitovu.
0: To znamená, trolejbus začal jezdit v jakém roce?
1: Současně s tou tramvají, čili 1909.
0: To byla dost pokroková záležitost, trolejbus v tehdejší době.
1: Určitě byla, byl to jeden z prvních trolejbusů v českých zemích.
0: To už by na dnešní poměry nebyl ani dron, ale spíše tak létající talíř. První dva vozy trolejbusů značky Mercedes měly zajímavý osud. Cestující vozili od kasáren k Otylce až do 1. srpna roku 1914, kdy je převzala armáda a nechala je přestavit na autobusy pro převoz vojáků. Podle archivních materiálů Českobudějovického dopravního podniku byl během první světové války spatřen vrak jednoho z nich na haličské frontě nedaleko Lvova.

0: Stojíme s vydavatelem a fotografem Milanem Binderem uprostřed Mariánského náměstí v Českých Budějovicích. Takřka skoro v centru toho náměstí bývala snad benzínová pumpa, ale především takové místo, kde se vyhybaly tramvajové koleje. Pamatuji si to dobře?
1: Tady byl vlastně první kruhový objezd v Českých Budějovicích. Byl to kruháč, kterým prostředkem jezdily tramvaje, kde se vlastně střídali, takže ta trať byla v prostředku toho kruháče dvojkolejná. Když se tu rozhlídnu, tamhle vlastně poslední pozůstatek tramvají, sloup tramvajovej s krásnou hlavicí z roku 25-29, kdy se předělávaly tratě. Já vždycky říkám, stoupněte si před Mariánský kasárna a podívejte se směrem k Černý věži a budete ho mít vzorným polit. Pak si k němu dojděte a šahněte si na něj, pohlaďte si ho, ono už mu bude pomalu 100 let a je to takový pozůstatek těch tramvají.
0: 3. března roku 1950 naposledy zacinkal zvonec tramvaje v Českých Budějovicích. Proč tady v Českých Budějovicích skončili?
1: No, tak tramvaje skončily, protože vlastně po válce bylo spousta kolejnic vybombardovaných, některé kusy chyběly, tak vlastně bylo jednodušší udělat provoz trolejbusovej, než vlastně opravovat starý tramvaje. Tramvaje se odvezly do Mostu, tvrdilo se, že se vrátí, že to je jenom dočasně, než se to všechno uhladí tady, no a nakonec teda se nevrátili nikdy.
0: My jsme ale začali v podstatě od konce. Pojďme se vrátit na začátek. Kdy začaly v těch Českých Budějovicích tramvaje jezdit poprvé?
1: První tramvaj projela v roce 1909 v Budějovicích. Bylo to po dlouhých jednáních, protože Budějovice ještě předtím vlastně neměly elektrifikaci, neměly elektrárnu, protože oni vlastně nepotřebovali. Jihočeská města některá už měla elektrárny, ale v Budějovicích byl velice dobrý plynový rozvod, takže ulice byly osvětleny plynem, velké budovy byly osvětleny plynem. Takže vlastně ta potřeba té elektrifikace nebyla až tak nutná, tak se řešilo. Ale doprava se řešit musela, takže se řešilo, že by se udělala koňská tramvaj. Parní tramvaj dokonce. No ale nakonec se to povedlo, že se postavila elektrárna na místě dnešní teplárny, udělala se vozovna tramvají a v roce 1909 vyjeli do ulic první tramvaje.
0: A pokud vím, tak se dokonce vymýšlela i speciální tramvaj směrem k Otylce, která by byla takzvaná smuteční, která by vozila čistě jen návštěvníky a pohřební průvody. Je to tak?
1: No samozřejmě hřbitov byl hodně důležité místo, kam se hodně jezdilo, což už dneska není úplně pravda, ale tenkrát to fakt fungovalo. Takže ta tramvaj by měla vést až na ten hřbitov. Jenže tam vedla plzeňská trať. Oni neuměli křížit koleje tramvajový a vlakový. Takže vlastně před Macelisovejma končila tramvaj a dál jezdil takzvaný hřbitovní trolejbus. To byl první trolejbus vlastně v Budějovicích. Měl jednu trolej jenom, kde jel vozík po ní a snímal elektriku. A protože vlastně byl na kolech, tak nemuselo být to křížení těch kolejí.
0: Trolejbus byl tehdy v menšině, co se počtu vozů týče. Jak to bylo s počtem tramvají tenkrát?
1: Trolejbusová trať měla 2 vozy a tramvají bylo 8 vozů a 2 vlečné vozy pro vykrytí takových těch špiček. A s tím vlastně vydrželo po celou dobu provozu tramvají, vydrželi s těma 8 vozy. Bohužel za války jeden dostal zásah před okresním domem, takže ten ubyl. Přibyl jeden vlečný vůz, takže když končili tramvaje v Budějovicích, tak vlastně bylo 7 vozů a 3 vleční vozy. Ve vnitřním městě byla omezená rychlost tramvaje na 15 km/h. A mimo město, mimo zástavbu mohla jezdit až 20 kilometrů. Takže my dneska si to ani neumíme představit, jak to jezdilo víceméně pomalu. Pak byly úseky města, kde byla vůbec omezená rychlost. Nejvíc asi na křižovatce Krajinská s Hroznovou, protože tam byla rychlost omezená na 4 km/h.
0: Ta tramvaj neměla v podstatě dveře do jisté doby, měla vepředu takovou plošinku, vzadu plošinku, chodil tam ten tramvaják, nebo přesněji řečeno ten průvodčí, který měl koženou brašnu, prodával lístky a vepředu byl řidič v tom prvním voze na začátku.
1: Ano, ano, ano. Ten prodavač lístku byl vlastně i v tom vlečném voze, pokud byl. No a to, že se nastupovalo za jízdy, to asi opravdu fungovalo. Mě samotného teda překvapuje, jak těsně třeba kolem Loubí ta tramvaj jezdila. Podle kolej je to znát. Já bych určitě byl několikrát přejetý tramvají, kdybych je zažil.

0: Jak vůbec veliké byly ty vagóny a kolik pojeli lidí?
1: V tom voze bylo 18 míst k sezení, 12 míst k stání. A je fakt, že třeba pro toho řidiče to byla hrozná řehole. Ten měl kožich, že jo, a tam to ovládal v zimě. Lehce topil motor do toho vozu hlavního, ale říkali, že to až moc netopilo, ale do toho přívěsu tam vůbec žádné topení nebylo. Byly úplně kolikrát zamrzlý okna, že nebylo z toho ani vidět. A v Budějovicích se tomu přezdívalo lednice, tomu vozu, takže to tak bylo.
0: Naše povídání o tramvajích v Českých Budějovicích jsme začali na trase Pražská. A když se člověk dostane na opačnou stranu města, tedy směrem na jih, to znamená na tu Lineckou, čili Elko, tam je nutné překonat řeku Malši. Jak to tenkrát ta tramvaj řešila?
1: Most tady byl, ale byl tady most, který měl podstatně nižší nosnost než most, který známe ze současnosti. Bavíme se samozřejmě o Zlatém mostě. Ten původně neunes tramvaj zatíženou lidma. Takže první tramvaj, která jela ráno, zastavila před mostem, lidi vystoupili, tramvaj přejela, lidi přešli most, nastoupili a jeli dál. Pak už se to dělalo formou střídání, že přijela tramvaj za most, lidi přešli, nastoupili do další, takže už to přes ten den fungovalo. Ale ta první fungovala tak, že opravdu, když šla z vozovny, přivezla lidi, ty vystoupili, přešli most solo a nastoupili.
0: Tramvaje jezdily v Českých Budějovicích 41 let. A pokud by tu dnes nestál jediný poslední sloup, který po tramvajových trolejích zůstal na Mariánském náměstí, už by nám je asi nic nepřipomínalo. A kdo ví, do kolika životních osudů tehdy zasáhly, kolik budoucích manželů a manželek se v nich seznámilo, a kdo ví, na jaký dopravní prostředek naší současnosti budou naši potomci vzpomínat, tak jako my na tramvaje v budějovických ulicích teď. No tak pusu.

0: posledních několika Vltavínech jsme si mapovali historii jihočeského pohraničí. Teď je před námi nahrávka, která nás zavede do Zvonkové. Abychom se v tom vyznali, existují přední Zvonková a zadní Zvonková, která byla nebo vlastně stále ještě je součástí Zvonkové, tedy přední Zvonkové. No a přímo zadní Zvonkovou procházela železná opona a po druhé světové válce se tak ocitla v zakázaném hraničním pásmu. Po odsunu německého obyvatelstva byla srovnána se zemí. Rozhovor Pavly Kuchtové s Janem Štojbrem, který teď uslyšíte, vznikl začátkem srpna 2009 přímo v této obci, kde potom všem zůstal stát akorát jenom kostel, fara a jeden dům.
1: U kostela na Zvonkové nás zase přivítal déšť, tak jak už to toto léto je. Já si tady znovu povídám s Janem Štojbrem, šumavským rodákem a bývalým starostou obce Přední Výtoň, s člověkem, který se svými osobními kontakty hodně zasadil o obnovu těchto míst zničených za minulého režimu. Jak to tady, pane Štojbre, vypadalo před tou obnovou?
2: Na Zvonkově kostel před obnovou, jednou jsem se sem dostal, dříve ty spojení nebylo. Bylo to tu strašně, prostě kostel byl pomalu spadlý, jo, tady se vevnitř zařízení všechno zničené, tady chovali dobytek, krávy tu měli, ovce, všechno možný. Prostě tenhle ten kostel to byl hodně a hodně poničený, dá se říct, mnohem hůř na tom byl, než kostel na svatém Tomáši. Tady kolem toho kostela je hřbitov, na tom hřbitově taky nestalo nic, ty pomníky, všechno bylo povalené v zemi a tak dále. No a právě, že v tom roce 1991 už začal být tady s opravou. Našla taková skupina lidí zdejších a hlavně se sem dostal ten Vondrášek z Rakouska, taková firma, a začali společně obnovovat nejdříve hřbitov, vyzvedli všechny ty náhrobní kameny, že ho postavili, to spousta lidí z Horní Planety, z Pece, tak jim pomáhali, tak dále, a pak se dali do kostela. Obnovili kostel, upravili. A dá se říci, že upravený dobře tenhle ten kostel, protože moc hezký kostel je to. Je to kostel někdy z 18. století. Byl založený 1785 nebo 89. Tehdy s tím Schwarzenbergským kanálem měl se společného. A zasvěcený byl kostel svatému Janu z Nepomuku. A je tu taková historie, jedna za války, tady byl farářem nějaký Engelmar Unzeitig, byl to Němec, protože obyvatelstvo všechno bylo německé tady taky kolem dokola, kterého v roce 40 zatkli, gestapo ho zatklo a dostal se do Dachau, do koncentračního tábora, kde 2.3.45 zemřel. On se tam ale přihlásil dobrovolně jako ošetřovatel k těm postiženým, kteří byli postiženi tyfem a těma nemocema, a sám této nemoci nakonec podlehl a zůstal tam, má tu teda pamětní desku u tohoto kostela. Vevny jsou nějaké obrázky a z toho, jak se obnovovalo a jak to vypadalo dříve.
1: Tak pojďme dovnitř, nemusíme tady stát na dešti.
2: No tak tady vidíme některé ty obrázky, to jsou ty bývalí osídlenci zde, kteří si sem dávají zase náhrobní kameny a podobně. I nějak se to
1: Takže to je vlastně původní obyvatelstvo, které bylo zase odsunuto.
2: Ano, odsunuto jako všude, jako všude z celou kolem. No a tady vidíte, jak to vypadalo, jak vypadal ten kostel, když sem přišli. Jo, jak to bylo, schátrali, spadli všechno, tady vidí, jak to opravovali, jak opravovali ten hřbitov. Kolem dokola všechno popadaný, zničený. Vnitřek kostela tady můžete vidět. Tak to bylo opravdu zdevastovaný.
1: Dnes je to vlastně krásné místo, jednak i to okolí, jak jste zmínil, a samotný kostel už tedy zase stojí v plné kráse.
2: Úplně v plné kráse, tak jak kdysi býval, možná ještě hezčí.
1: Můžeme alespoň přes mříž do něj nahlédnout, je tedy vystavěný v tom neogotickém stylu a to vybavení tedy je asi nové, nic původního se zřejmě nedochovalo.
2: Ze starého se nic nedochovalo, ani ta podlaha, ani ta dlažba, to nic nebylo, tady byl dobytek, a stropy, podobně bylo všechno propadly.
1: Finanční prostředky, ty se získaly?
2: Išli zřejmě od těch vysídlenců, něco z Rakouska a něco až samozřejmě i od českého státu.
1: My se tady vlastně můžeme dočíst i mnoho zajímavého o místě samém. Tady je vlastně historie obce Zvonková. Byla to farní vesnice, která měla 118 domků a 763 obyvatel. Leží 34 kilometrů jihozápadně od Českého Krumlova a byla založena v 17. století. Takže tady se vlastně můžeme dozvědět mnohé o místě, které mělo být zapomenuto, které opět mělo zmizet z mapy.
2: Ano, je to tak, ono taky zmizelo z mapy, když vezmete, tak stojí pár, no tady ten barák, tady co bylo asi fara, nebo co tady u toho kostela ještě stojí, pak jak je tam ta Marie, to je taky jeden ze starších domů, nevím, jestli ještě něco stojí kolem ze starších domů, to už je všechno zbořený. On nic nezbylo z toho, to jsou nově postaveny, protože statky tu měly hospodářství, tak postavili ty okaly, finské domky a takhle nově. Ale se starý všechno přišlo, se v těch letech, koncem 50. let minulého století se všechno zbouralo. Jenom pro zajímavost v bývalé obci, přední Vítan na bývalé obci Pasečna, bylo zbořeno 535 popisných čísel. A tolik domů je taky pod Lipenským jezerem.
1: Možná bychom si mohli říci, a tady se to vlastně dočteme, podle čeho se toto místo vlastně jmenuje Zvonková. Tady se tradují dvě pověsti. První z nich je, že kníže Christian, jemuž tato obec patřila, spatřil jednou při návštěvě této krajiny několik žen nesoucích domů ve velkých nůších trávu. Z nich vyčnívaly početné květiny, všeobecně nazývané jako zvonky. Laskavý kníže se údajně žen zeptal, co to nesou. Zvonky z kopce, zněla odpověď. To se knížeti tak zalíbilo, že dal novou obec pojmenovat Zvonková. Ale vy možná znáte tu druhou pověst.
2: Tady se říká, že pasoucí se dobytek svými rohy vyhrábával z louky zvon a tak obyvatelé nové osady si podle tohoto zvolili název své obce Zvonkova.
1: Tak ať už to bylo jak chtělo, ten název je velmi poetický.
2: Tento kostel 1876 vyhořel a na jeho místě byl v letech 78 až 1879 postaven novokotický kostel. A Zvonková se založením prvního kostela byla v roce 1788 taky zřízená škola a tak dále.
1: Takže je vidět, že tady skutečně byl bohatý a rušný život, který, jak jsme řekli, měl být zcela zapomenut.
2: To byla veliká vesnice, veliká obec a myslím, že to koncept byl, prodával se tu dobytek, prostě handel a tak dále.
1: Tady na jednom ze snímků rozpoznáme dům kostelníka, který býval tabákovou trafikou. Zachoval se jako zřícenina, ale dneska vlastně už se kouří z komína, je znovu obydlen. Teď už jsme vyšli z kostela a jako zázrakem se nad námi rozsvítilo slunce. Já se dívám na věž kostela, jsou tam hodiny a ukazují za 5 minut 12.
2: Ty hodiny ukazují, že tento kostel a tento hřbitov vůbec byl zachráněn za 5 minut 12, prostě v poslední chvíli, než úplně spadnul a zdevastoval.
3: Dnes ráno, když bylo půl

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Washington s Teheránem podle amerického prezidenta Trumpa podepíšou dohodu už dnes. Írán to nepotvrdil. Prezident Petr Pavel přijede na Vysočinu. Hejtman s ním chce mluvit o Dukovanech nebo o vysokorychlostní trati. Víkend otevřených zahrad pokračuje. Na jihu Čech můžou lidé navštívit přes 40 míst. Obloha bude převážně oblačná, naměříme do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Írán nepotvrdil, že by dohoda se Spojenými státy měla být podepsaná už během dneška. Takový plán přitom nastínil americký prezident Donald Trump. Podle něj by měl podpis vést okamžitému otevření Hormuzského průlivu pro všechny nákladní lodě. V Íránu i Izraeli se část politiků proti připravené dohodě bouří.
2: V íránském Mašhadu protestovali desítky lidí proti chystané dohodě se Spojenými státy a proti ministrovi zahraničí Abbasi Arakčímu. Demonstranti provolávali Arakčímu smrt a odsuzovali jeho politiku kompromisů. Abbas Arakčí jako první vysoce postavený íránský politik přiznal, že se podpis dohody s Washingtonem blíží. Dohodu odsoudil také vůdce izraelské opozice Jair Lapid. Dokument podle něj neobsahuje žádný z izraelských válečných cílů. Uvedl, že íránský režim přežil, produkce raket pokračuje a Teherán obnoví svůj jaderný program. Izrael se ale na dohodě s Íránem nepodílí. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Na oficiální pobyt v regionu přijede po 3 letech. 16. a 17. června si mimo jiné prohlédne observatoř v Košeticích a jadernou elektrárnu v Dukovanech. A v plánu má také debatu s lidmi v Třebíči. Sejde se také s krajskými zastupiteli a hejtmanem Martinem Kuklou z hnutí ANO.
3: Probereme ty témata, které nás tady na Vysočině pálí. Já už jsem to s panem prezidentem řešil v rámci asociace krajů, kde hlavním tím tématem bylo rozpočtové určení daně, vrtka, Dukovany, nepedagogičtí pracovníci.
0: Víkend otevřených zahrad dnes pokračuje na 360 místech v Česku. Na jihu Čech jich můžou lidé navštívit 42. Podívat se můžou do zámeckých parků, arboret, bylinných nebo komunitních zahrad. Patří mezi ně například historicko-řemeslně vzdělávací centrum Schelmberg, Borůvková zahrada v Borovanech nebo zahrady nad městem v Rudolfově na Českobudějovicku. Právě jejich program popisuje zakladatelka zahrad Irena Kovářová.
4: Můžete navštívit svatební zákoutí, můžete si tvořit s dětičkami, můžete se podívat do komunitní zahrady, kde je pravě kápec a ochutnat báječné placky, anebo se podívat na naše produkty tvoření z družstva Tvoříme srdcem, navštívit galerii a mnoho dalšího. Sport.
0: Fotbalisté Brazílie remizovali s Marokem 1-1 a tabulku skupiny C na mistrovství světa, tak po prvních zápasech vede Skotsko. To zdolalo Haiti 1-0. Austrálie porazila Turecko 2-0 a Švýcarsko hrálo s Katarem nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, během dne se na severovýchodě kraje ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýše mezi 16 a 19 stupni, na horách do 16. Vítr bude mírný západních směrů. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž zůstává na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká. No, úplně...
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se živí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro Třešťáku jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sadkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, nelítal, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěchali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného, ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
1: Ta receptura byla doopravdy poctivě udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
0: Co?
1: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játr taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
0: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
1: To já typu, aby jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva toustíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové, aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
0: kolik slaniny?
1: A ty slaniny dám třeba 10 deka, jo.
0: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
1: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
0: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
1: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
0: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
1: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
0: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
1: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
0: A na zelí potřebujeme?
1: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
0: Cukru tak 300 gramů.
1: 300 gramů.
2: Pochoutkový rok.
0: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
1: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
0: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
0: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
0: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
1: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
0: Nakloníme kachnu.
1: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
0: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
1: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
0: I s kmínem budeme takhle pracovat.
1: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
0: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
1: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
0: Tím to vypodložíš.
1: No tak a plus ti to udělá i dobrou šávičku, víš. Nic se nevyhazuje.
0: Na to položíme tu naši kachnu.
1: A malinko ji podléme.
0: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
1: Teď dáme odkrytou takhle.
0: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
1: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou, na dvakrát, ono to udělá takovou krásnou krusíčku.
0: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení a se to může potírat.
1: No jo.
0: pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
1: Šalotka je normální a volej cukr.
0: Tak co děláš teď?
1: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
0: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
1: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
0: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
1: Tak, to je ono.
0: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
1: Pak do toho dáme to zelí.
0: Nakrájené na nudličky.
1: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
0: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
1: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
0: Kolik vína?
1: Já si myslím, že na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocel, jo?
0: Dáme takovou žíci?
1: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
0: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
1: Pan Novotný pro mě udělal číslo jedna receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
0: Byť, to je úplně láska na talíři.
1: Bomba.
0: Super.
1: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
0: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
1: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brindza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo

0: málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce síry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sírárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoly, ten zhraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry dva dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolej ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti a pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana vegoše.
0: Jak říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je
1: něco takového.
2: No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat,
1: jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba, nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím si.
0: Vidíte, a já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako?
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu. No.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu Pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Haló, já nic nevidím.
2: Správně. Vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
1: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
2: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Přeshraniční spolupráce turistických spolků na Lipensku by mohla přinést nové poznatky o zlepšení čistoty vody v Lipenské nádrži. Mezi Tachovem a Bavorskem začíná jezdit nová autobusová linka. Donald Trump chce na summitu G7 řešit Irán, sejde se i s ukrajinským prezidentem. Bude převážně oblačno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kvalitě vody se chce na mezinárodní úrovni věnovat turistický spolek Lipensko. Peníze získané z programu Interreg by mohl investovat například do studií a zapojení rakouských odborníků do výzkumu českých vědců. Ti se dlouhodobě věnují výzkumu sinic a znečišťování vody v Lipenské nádrži. Informace doplňuje předseda spolku Radek Matouš.
4: Oni by nám pomohli integrovat ty odborníky do těch našich záležitostí, abychom byli co nejvíce efektivní a případně využili řešení, která už se někde v zahraničí nebo v rámci střední Evropy uplatnila a použili je na Lipensku.
3: Ode dneška propojí Tachovsko s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude z Tachova do Bernau a Tyršenreutu. A zpět. Na spuštění linky se zástupci Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Jak často autobusy pojedou, upřesnil člen městské rady Matouš Horáček ze sdružení Volím Tachov.
5: Linka bude jezdit každý den, třikrát denně pojede autobus z Tachova směrem do Německa a zpět. Cílem této linky je zlepšení dostupnosti turistických cílů v příhraničním regionu. Mimo toho lze linku dobře využít také pro běžný přeshraniční kontakt a díky přímému napojení na další dopravní spoje rozšíří možnosti cestování v celém našem regionu.
3: Americký prezident Donald Trump chce na summitu tzv. G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké armády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraj summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Rychlík 639 z Prahy srazil včera v Českých Budějovicích po 22. hodině na úrovni ulice Skuherského muže, který stál v kolejišti. Srážku nepřežil. Policie nezná totožnost muže, který pravděpodobně spáchal sebevraždu a žádá veřejnost o informace k možnému pohřešovanému. Českobudějovičtí kriminalisti žádají také o informace od případných svědků včerejší nehody, při níž byl vážně zraněný muž. Došlo k ní na silnici 1/3 u sjezdu na Homole před 23. hodinou. Řidička Škody Octavie srazila divočáka a řidič dalšího vozu zastavil, aby pomohl řídit provoz. Právě toho přehlédl a srazil přijíždějící řidič Hondy. Muž je v nemocnici. O obou událostech informoval policejní mluvčí Jiří Macner. Policie přivítá jakékoliv svědecké informace na lince 158.
0: Počasí.
3: Bude převážně oblačno, během dne se na severovýchodě kraje ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne začne oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýše 19 stupňů, na horách do 16. Vítr bude mírný západních směrů. Odpoledne může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Biozátěž je nízká.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Opatrně na D3 ve směru na Mezno přibližně na 112. kilometru u Dynína na Českobudějovicku stojí porouchané auto s přívěsem. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Včerejší sobota i dnešek jsou velkými dny mnoha českých zahrad. Právě tento víkend probíhá po celé republice krásná akce Víkend otevřených zahrad. Pokud jste se na cestu za zahradami zatím nevydali, můžete využít ještě dnešní odpoledne. Hned po písničce vám k projektu otevírání zahrad řekneme pár podrobností. Poklidné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Neděle předpolednem, ideální pro přípravu nedělního oběda, ale možná váháte, co podniknout dneska odpoledne a my bychom pro vás měli s Pavlem jeden pěkný tip. Pavle, kam pozveme naše posluchače?
1: Myslím, Hanko, že bychom mohli naše posluchače pozvat na jednu velmi pěknou akci, která teda běží už od včera, od soboty, a to je víkend otevřených zahrad. Zahrady jsou fenoménem, mnoho lidí zahradničení prostě více a více vpouští do svých životů a také jsme se naučili více za zahradami cestovat, takže si myslím, že by to nemusel být úplně tak špatný tip na toto odpoledne, pokud teda někdo z našich posluchačů už třeba nebyl na výletě včera, tak si myslím, že nějaké blízké zahrady od svého bydliště by ještě možná mohlo stihnout dnes.
0: Mám pocit, Pavle, že už jsme se naučili jezdit na víkendy otevřených zahrad, navštěvovat ať už soukromé, anebo nějaké přírodní zahrady. Jak vůbec ta tradice a kde vznikla?
1: Tradice otevřených zahrad už má nějaký růček. Poprvé byly zahrady tímto způsobem otevřené pro veřejnost v Londýně v roce 1998 a tam šlo o otevírání londýnských dvorků a malých soukromých zahrad. A byl to takový jakoby sociální experiment trošku, jak to přijmou lidi, a zájem o to byl poměrně veliký, takže v následujících letech to pokračovalo a pomalinku se to v tom Londýně rozšiřovalo a pokračovalo to i za hranice města a posledně i za hranice Velké Británie, takže je už mnoho zemí, které se naučily v nějakém pravidelném termínu otevřít svoji zahradu, přijmout tam úplně cizí lidi a alespoň jednou nebo dvakrát za rok jim dát tu šanci, aby se mohli podívat na něco, co jinak zpřístupněné není.
0: Funguje to ale i v jiných evropských zemích, předpokládám.
1: Funguje to celkem různě. Funguje to třeba určitě v Rakousku, v Německu, v Nizozemí, v Belgii, na Slovensku to také funguje a funguje to už také i u nás. A u nás už je ta tradice, bych řekl, poměrně zaběhla. Poprvé se zahrady otevřely u nás v roce 2010. Možná, že je do toho mikrofonu vidět, jak se u toho usmívám, protože to byl takový jakoby první nesmělý krůček a ty zahrady byly otevřené 3. Byl to pod záštitou Národního památkového ústavu. Byl to zase takové semínko, které bylo zase to a čekalo se, jak vyklíčí. Ono vyklíčilo a dařilo se mu dobře. Dokonce se to rozsemeňovalo, tohle ta vášeň, takže v současnosti těch zahrad už je otevřených mnohem, mnohem více.
0: Máme představu kolik?
1: V minulém roce těch přihlášených zahrad bylo 331, takové velmi hezké číslo, a pořadatelé odhadují, že to bude podobné, že to číslo se bude pohybovat kolem 300 zahrad, které se otevřou pro veřejnost. Nedá se to s jistotou, protože je nás hodně takových, kteří se hlásí až na poslední chvíli. My jsme se letos teda chtěli přihlásit více s rezervou včas, ale ty zahrady mohou prostě v tom seznamu ještě přibývat.
0: Budete mít otevřeno i vy, Pavle?
1: To se mi na to zvláštně odpovídá, protože když to natáčíme, tak je to ještě před náma. A když se to vysílá, tak už je to za náma. My na tento rok máme naplánováno otevřít jenom v sobotu, 13.6., takže dnes už budeme mít zavřeno, protože se připravujeme na další jinou zahradnickou cestu, abychom zase mohli potom našim posluchačům přinášet zážitky z jiných zahrad. Takže tento rok výjimečně jenom v sobotu, ale myslím si, že kdo byl, tak viděl, a kdo nebyl, tak se může těšit třeba na ten rok příští.

0: Pavel Roubín z Jílovic pěstuje krom orchidejí taky bromelie, tilancie. No, byli bychom tu ještě dlouho, kdybychom měli jmenovat, co všechno vypěstujete, ale pojďme se zastavit u této skupiny rostlin. Naši posluchači mnozí jistě mají doma. Já jsem léta měla bromelii. Dařilo si ji u mě dobře, protože snášela mé časté nezalévání, ale vždycky mi říkali, zalévej jí do listů, ze zhora do toho kornoutku, který tam byl.
1: Ano, je možné, oni jsou to cisternové rostliny, jo, říká se jim cisternově bromelie, ne všecky samozřejmě, jo, ale ty, co rostou na stromech, v těch pralesích, jo, tak vlastně tu vodu získávají hlavně ze srážek a tu vodu si musí nějak trošku zachovat. Pokud jsou stále zelené nebo hodně zelené a podobně a nejsou sukulentní, tak mají většinou takovou růžici, která dokáže v sobě uvnitř tu vodu udržet. Tam vznikají taková mini jezírka, ve kterých dokonce jsou pulci a žabky a podobně. Takže není problém ty cisternové bromelie pěstovat. Oni nejsou ve většině případů ani moc náročné na světlo. Čím mají měkčí listy, tím méně světla potřebují. Pokud mají ty listy vyloženě tvrdý, tak už snesou i třeba i přímé sluneční záření. No a tak podle toho mají i různý nároky na vodu.
0: Mluvil jste o cisternových bromelích. Jaké jsou ty další třeba?
1: Bromelie je opět velice široká čeleť od rostlin, které rostou v pouštních podmínkách, by se dalo říct, nebo opravdu v pouštních, nebo vyloženě. Oni sice jsou někde v oblasti těch pralesů a podobně, ale na skalách ve výšce, já nevím, nad 3000 metrů a jsou tam třeba na naprostém úpalu a podobně a drží se příchytnýma kořínkama kamenů. Oni ani kolikrát vlastní kořeny nemají a vlastně zase si berou vodu jenom z toho, co na ně naprší. A ty mají zase trochu jinou strategii toho zalévání. Oni většinou na sobě mají šupinky, takové stříbrné šupinky, takže když se na ně podíváte, tak ty lancie a některé bromélie taky vypadají jako postříbřené. A když na ně naprší, tak zazelenají, protože ty šupinky jsou higroskopické a vlastně zadržují vodu. Takže dokážou ty rostliny žít v podmínkách, které odpovídají třeba kaktusům nebo jiným sukulentům, který zase třeba mají schopnost ukládat si vodu do nějakých těch kaudexů a podobně.
0: U těch tilancí, to jsou takové ty rostliny pro naše posluchače, které mnohdy můžou vidět, jsou bez květináče. Ony se pouze kropí?
1: No, v podstatě ano. Jsou tilancie, které byly celkem úspěšně převedeny do normální kultury, že dokážou růst zemi, takže v těch hyper, super třeba tilancie cyanea si můžete koupit v květináči v nějakým tom rašelinovém substrátu, ale stejně tak dobře může rast na větvi. Ale jinak řadu jiných bromelí, kdybyste zahrabali do země, tak vám zase velice dobře schníje. No. Takže lepší je aranžovat na větvičky a zavěšovat. Dokonce je možné je i lepit, i když to se mi zrovna moc nelíbí, ale je možné je přilepit k tomu substrátu, že tam drží a takhle si je věšet. Teoreticky za to vydrží i v nevyhovujících podmínkách relativně dlouho. To znamená, že nějakou dobu vám můžou zdobit interiér. Ono je to s těma rostlinama různý. Ten, kdo je má rád a chce je pěstovat, tak se snaží jim dát podmínky, jako potřebují. No, ten, kdo má rád květy anebo chce mít prostě vyzdobený interiér, tak si koupí falenopsis, který je napíchnutý modrým nebo oranžovým nebo nějakým zelenkavým fluoreskujícím roztokem, no a mají na spotřebu. A musí se to v tom daném případě samozřejmě té dámě hodit k závěsu.
0: Je vidět, že nás dámy znáte, pane Roubíne. My si jdeme na tu estetiku, aby všechno bylo linka hranka a všechno pěkně ladilo. Ano, tak ještě na závěr napadá mě, vy tady máte spoustu rostlin, vystavujete ještě, můžeme vás vidět ještě na výstavách, my jsme v únoru měli v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích právě velkou výstavu tohoto druhu rostlin. Vím, že jste tam jezdíval dřív.
1: Já jsem vystavoval vlastně od rekonstrukce muzea asi 8 nebo 9 let a postupně jsme vystavovat přestali, tak je celá ta naše parta víceméně zestárla a přenechali jsme to masožravé marketě Albrechtové, kterou tímto zdravím a máme z toho radost, jak ona se na pěstování nejenom masožravek, ale v současné době i orchidejí vrhla a že má takové obrovské úspěchy, protože z mezinárodních výstav asi už nevozí jiný medaile než zlatý.
0: A mě moc těší, že se nevnímáte jako konkurence, ale že máte takové hezké vztahy navzájem. My děkujeme za pozvání. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a my se zase přijedeme podívat jistě v létě na Denivky. Mějte se hezky a nashledanou.
1: Tak jo, byl jsem rád, že jste nás tady navštívili a mějte se i posluchači krásně a pěstujte kytky.

0: Se zahradnicí Lenkou Šulcovou, zároveň farmářkou, si budeme povídat o biologickém hnojení rostlin. Nebudeme používat žádné pesticidy, žádnou chemii, ale přece jenom, Lenko, chtěli bychom těm našim rostlinám, té naší zelenině, trošičku přilepšit. Ale přece jenom, tou přírodní cestou, jak na to půjdeme?
1: Tak u nás na farmě využíváme hodně hnoje. Je jedno, jestli to je koňský hnůj, který je třeba nejvýhřevnější, takže ten já používám hodně jako z jara, když si potřebuju v uvozovkách přitopit politunelu, tak ho vlastně na tu jednu půlku navezu, udělám si vlastně v takový jako teplý pařeniště a když chci, aby mi to začalo topit, ta vrstva toho hnoje, většinou ji dáváme třeba 60-80 cm, tak ho aktivuju vodou. A ten hnoj mi vydrží topit prostě v závislosti na tom, jaká je podestýlka, ale to, co my bereme, tak je slamnatý koňský hnoj. S pilinama to funguje trošku jinak, jo, tam potom jako jsou trošku jiné teploty, tak tím vlastně jako topím. Tím hnojem koňským nebo i slepičím dodávám živiny těm rostlinám, které jsou vlastně nároční, což je jako plodová zelenina, kam patří papriky, ani ne tak rajčata, u nás pěstou rajčata ve druhý trati, to vám potom třeba jako můžu říct proč třeba nebo to, ale košťáloviny, celer, dýně, melouny, ty vyžadují opravdu jako hodně těch živin a ty hnoje mi tato vlastně jako pokryjí. Což potom já v sezóně vlastně víceméně nemusím dohnojovat ničím. U té druhé a třetí trati používáme hodně kompost, protože tím nejenom hnojíte, ale dodáváte zase cenou organiku, ten edafon do té půdy, který tam potřebujete mít a i ty houby. Oni potom těm rostlinám zprostředkovávají za cukry výměnou, tak jim zase dá něco jiného a furt to tak jako hezky funguje. A co teda jako používáme hodně, tak je kopřivová jícha.
0: Jak si takovou jíchu připravíme doma?
1: Je to vlastně víceméně úplně jednoduchý, my používáme velký takový ten modrý 100-litrový sud, kam vlastně do půlky až 3/4 vemu kopřivy, ale nesmíte mít kopřivy, které už jdou do květu, protože v rámci toho zracího procesu ta semena jakoby nestačí se zlikvidovat a potom tam, kde to zalejete, tak si tak jako hezky všude jako ty kopřivy rozsejete. Takže předtím, než ta kopřiva běží do květu, takový ty opravdu palčivý, mladý, to, co nedáte do nádivky o Velikonoce, tak dáme do sudu. Zaleju to vodou až po víčko a dám přesto, mám jako víko, ale úplně to jako nešroubuju, mělo by tam aspoň trošku jako proudit ten vzduch. A jednou, dvakrát denně, když jdu okolo, tak to třeba promíchám. Snažím se to mít jako ve stínu, ale to dopolední sluníčko tam jde a trvá to třeba v závislosti na tom, jaký je jaro, ale většinou ty 3-4 týdny a už vlastně jako potom můžu použít.
0: Jaký použiju, v jakém množství, jak často?
1: Záleží, co tím budete třeba přihnojovat. Ta kopřivová jícha je výborná, ale tam je opravdu hodně dusíku, obsahuje hodně železa, takže vlastně jakoby na nastartování těch rostlin, ono to nemusí být jenom zelenina, jo, jakoby, nebo to, ale málo kdo si bude zalejvat muškáty kopřivovou jíchou, protože na to teda upozorňuji, není to žádný jako parfém teda, je to dost cítit. Ještě třeba se mi osvědčilo, aby to tolik úplně jako nesmrdělo teda. Ke konci toho zrání tam přidávám mletou rohovinu. A ono to trošku jakoby ten, jako ten odér to jako srazí, ale stejně je to pořád cítit, jo. Takže, ale ta zelenina to úplně vidíte, jako, jak ona jako povokře. Takže tý náročnější zelenině většinou se snažím třeba 5:1, tý náročnější, a klidně 10:1 prostě tý třeba druhý, potažmo třeba třetí trati. Jde to vlastně udělat jako buď formou postřiku na list, že se to namícháte do postřikovače, anebo vlastně to můžete i zalít jako do konve a vlastně centrálně zalejci každou tu rostlinu, protože víte, že jste jí tam dali, já nevím, jedný okurce 10 litrů vody.
0: Při použití slepičinců, protože na vesnici kde kdo má doma slepice a tohle cenné hnojivo, jak ty použijeme? Protože jsem se setkala i s tím, že člověk může možná i trošku přehnojit. Budeme dělat tedy nějaký nálev z toho? Budeme šetřit s těmi slepičincemi? Jak to je?
1: Já teda slepičince přidávám do kompostu. Já si je nekvasím, protože máme taky jako slepice nebo to, ale vlastně asi si myslím, že je kvasí ten, který nemá třeba jiný hnůj. My tím, jak máme přístup jako ke koňskému hnoji nebo i ke kravskému, i k ovčímu, tak tady to já neřeším. Ale u těch slepičinců bych byla opatrná, protože je to opravdu jedno z nejnadupanějších hnojiv. Nejenom co se týká dusíku, ono má i hodně fosforu, takže můžete třeba i koupit už, když nechcete jako kvasit, protože to vyloženě jako taky to je cítit, jinak to voní než ta kopřivová jícha, je to takový palčivější, tak může se vám stát, že tím snadno přehnojíte. Jo, ale když už nechcete kvasit třeba nebo to, dají se koupit i vlastně jako

0: Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice. My si tentokrát představíme jednu zajímavou trvalku. Pavle, jaká to bude?
1: Ta trvalka se jmenuje Amsonia a české jméno zní velmi podobně Amsonie. Je to rostlina, která je dlouhověká, co u těch trvalek neplatí úplně vždycky. Většina z nich pochází ze severoamerického kontinentu. Jednu máme evropskou, ale ta není pro pěstování na zahradách tak významná, jako jsou ty americké.
0: Takže naše podmínky snáší dobře?
1: Ano, naše podmínky snáší, řekl bych, výborně. Je to rostlina velmi odolná, životoschopná, nebojím se říct, že je nenáročná, ale má jednu takovou jakoby malou nevýhodu. Při těch všech svých výhodách a benefitech i chvilinku trvá, než se na tom místě usadí a ten efekt nikdy nepřinese v prvním roce od výsadby, v druhém roce také to ještě není žádná velká výhra, ale potom od těch dalších let vlastně ona stále přibývá na mohutnosti, na síle, na velikosti a je stále hezčí a hezčí. Je to trošičku podobné jako třeba u čemeříc nebo u pivoněk.
0: Začali jsme sice nevýhodou, ale tím tedy předpokládám končíme a teď už budou samá pozitiva, dobré vyhlídky. Jak, Pavle, Amsonie vypadá?
1: Amsonie je atraktivní trvalka, která byla mimochodem vyhlášena v roce 2020 jako trvalka sezony. Celkem po právu, protože ona přináší do zahrad dva efekty. U některých odrůd je ten efekt silnější jenom jeden a to je efekt kvetení.

0: Všechny Amsony kvetou velmi hezky, mají květy hvězdičkovitého tvaru, nepříliš veliké, ale v soukvětích, která už tu hmotu dávají, a ty květy jsou modré barvy. Odstíny modré mohou být různé, od tmavších až přes takové jakoby úplně lehounce, blankitně modré, ale vždycky je to modrá, která je vidět a která na té zahradě je velmi atraktivní a málo běžnou barvou. To je kvetení. A potom některé druhy, je to zejména druh, který se jmenuje latinsky Amsonia hubrichti, tak to je trvalka, která má takové čárkovité lístečky. Ty lístečky mohou být celkem dlouhé, třeba i kolem 15-20 cm. Ta rostlinka vypadá taková jakoby nadýchaná, něžná, taková velmi příjemná. A na podzim, někdy v druhé polovině října, se začne vybarvovat do velmi sytých žlutě oranžových odstínů, až takových rezavých. A když se vysadí těch rostlin více na jedno místo, že vytvoří plochu třeba 2 nebo 3 metrů čtverečních na tom jednom místě, tak ten efekt je velmi silný. A navíc, my to velmi hodnotíme, co zabýváme pěstováním rostlin, tak vynikající vlastnosti té rostliny je, že ten efekt trvá dlouho. Že to listí neopadá hned, takže si myslím, že klidně kolem měsíce může být ta rostlina na podzim takto intenzivně krásná. A tyto rostliny my vyhledáváme, protože těch kvetoucích na podzim už tak moc není, ale když je nějaká rostlina, která kvete z jara a potom přinese nějakou parádu na podzim, tak to máme moc rádi.
1: Na jaké místo v zahradě bychom si ji mohli vysadit?
0: Měli bychom si, Hanko, vysadit na místo, které je slunné, nebo tam může být nějaký kropenatý stín, krátkou dobu dne, ale to sluníčko velmi ovlivňuje intenzitu kvetení a vlastně i intenzitu toho podzimního vybarvování. Co se týká půdy, je poměrně skromná a vydrží běžné zahradní půdě, která nepotřebuje žádnou speciální úpravu.

0: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
1: příjemnější a veselější
0: život s rostlinami. Naslyšenou.

0: Svátek sousedů, který se, věřte nebo ne, opravdu slaví, už máme sice za sebou, ale informace týkající se sousedských sporů a společného soužití v jednom domě, ty se hodí vždycky. Dlouhodobě se jimi zabývá taky Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna. Počase si k nám opět přijde popovídat do studia, nejen o sousedských sporech, ale třeba taky o pojištění domácnosti. Nalaďte si nás tedy v pondělí 15. června. Po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech zastavili v Řípci u Veselí nad Lužnicí. Ve věži kostelíku Na nebevzetí Panny Marie se nachází bronzový zvon Maria, který zní v hlavním nárazovém tónu G2. Má průměr 53 cm a váží 97 kg. Roku 2012 ho ulil Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavy. Zvon byl posvěcen a do věže zavěšen 23. června téhož roku. Jeho vyzvánění ohlásí dnešní

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ode dneška platí letní změna jízdních řádů vlaků Českých drah. Dotkne se i jižních Čech. Zahajovací koncert festivalu Hvězdy nad Vltavou představí v Českých Budějovicích litevskou mezosopranistku Justinu Gringité. Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a má 15. evropský titul. Noc bude beze srážek, zítřejší obloha bude převážně polojasná. Polední zprávy přináší Lenka Rybáčková. Regionální spoje Českých drah dnes vyjely podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami pak budou vlaky jezdit až do prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Operním galakoncertem nazvaným Opera Gala začíná dnes v Českých Budějovicích festival Hvězdy nad Vltavou. Český národní symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Roberta Trevina doprovodí litevskou operní pěvkyni Justinu Gringité. V kulturním domě Slávie s ní vystoupí zakladatel a ředitel festivalu houslista Pavel Šporcl.
2: Naplňujeme, co by festival, opravdu tu myšlenku těch hvězd, které přivážíme do Českých Budějovic a okolí, protože ta myšlenka od začátku byla taková, že České Budějovice jako hlavní město regionu si zaslouží mít velký mezinárodní festival, a já si myslím, že za těch 5 let se nám to podařilo.
0: Ukrajinci zaútočili drony na další 2 velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti a chemička v Tulské oblasti.
3: Obyvatelé Rybinska v Jaroslavské oblasti Ruské federace zveřejnili záběry opakovaných dronových útoků na rezervní státní sklady pohonných hmot, které po úderech začaly hořet a oblohu zahálil hustý černý kouř. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Cílem úderů byla také tepelná elektrárna u Simferopolu na anektovaném Krymu a Soči v sousedním Krasnodarském kraji. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. Tereza Kneblová obsadila na světovém poháru ve vodním slalomu v Augsburgu 2. místo v časovce kajak krosu. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou obsadili 3. místo v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin 1014 hektopaskalů. Odpoledne bude zpočátku převážně oblačné, ojediněle zejména v severní polovině kraje i slabé přehánky. Později začne ubývat oblačnosti a ustanou i srážky. Naměříme až 19 stupňů, na horách do 14. Mírný vítr západních směrů může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 km v hodině. Noc bude polojasná až jasná, ochladí se až na 7 stupňů, na horách až na 5. Zítřejší obloha bude převážně polojasná, večer až jasná. Teploty se vyšplhají až na 20 stupňů a na horách naměří do 16. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout a biozátěž zůstává stále nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: 2 auta se střetla na křižovatce ulic Nová a Lužnická v Soběslavi na Táborsku a hasiči vyjeli odklízet padlý strom k obci Ločenice směrem na Mokrý Lom na Českobudějovicku. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásné popoledne. Začínají písničky pro radost s datem 14. června a já vás s radostí vítám u poslechu. Připravené jsou polky, valčíky, ale také tanga nebo melodie v tanečním rytmu. Zkrátka pestrá paleta písniček, abyste si následující hodinku užili v radosti. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová. A je tu první písnička. Tu od nás dostane slečna Pavla Hubáčková z Vojslavic na Prachaticku. Vše jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchu jak ve škole, tak v osobním životě. Ti ze srdce přejí rodiče, sourozenci a přítel. A než spustí mistřiňanka, ještě prozradím, že slečna Pavla Hubáčková slaví krásné 25. narozeniny. Tak Pavlo, všechno nejlepší i od nás.

dohrála mistřiňanka a je čas poslat další hudební gratulaci. Tentokrát písnička poletí na Vysočinu, kde na jihu Pelhřimovska ve vesničce Chválkov zítra oslaví pan Jiří Míka své 35. narozeniny. Pan Jiří Míka přes týden pracuje v Praze v projekční kanceláři, ale jak je psáno v dopise, dovede se postavit k jakékoliv práci. V mládí hrál s bratry úspěšně fotbal a jako nadaného mladého klarinetistu ho mezi sebe přijali i muzikanti z černovické dechovky, s kterou Jirka hraje dodnes. Černováci přejí svému Jiřímu Míkovi do dalších let dobré zdraví, potřebné štěstí, hodně lásky svých blížních, úspěchy v zaměstnání i v osobním životě a dávají mu zahrát jednu z mnoha písniček z repertoáru černovické dechovky. Dalším obdarovaným bude pan Oskar Straka z obce Munice. Pane Strako, a toto je blahopřání pro vás, poslouchejte. Padesátka není důvodem k obavám, ale k oslavám. Přejeme ti k tvým narozeninám zdraví, lásku, štěstí a spoustu krásných zážitků. Užij si svůj den naplno, to ti přeje tvoje rodinka.

až pojedu k muzice. To byla písnička, kterou hrála a zpívala černovická dechovka. Dalším oslavencem je pan Antonín Malina z Volyně. Pan Antonín Malina dostane hudební dárek ke včerejším jmeninám. Hodně štěstí, lásky, spokojenosti, pohody, energie a hlavně pevné zdravíčko. To vše a ještě víc vám, pane Malino, od srdce přejí manželka Jiřina, dcera Jiřina, syn Vlastimil s manželkou, vnoučata Lucie, Veronika, David a Martin a velikou pusu posílají pravnoučata Deniska, Kubíček, Elenka, Matyášek a Tomášek. Milá redakce, právě dnes, 14. června, slaví své významné 50. narozeniny pan Václav Hinterhölz z Ledenic. Tak začíná další dopis a pokračuje gratulací. Tati, ke tvé 50. ti ze srdce přejeme především pevné zdraví, neutuchající životní elán, hodně spokojenosti a pohody. Ať tě život pořád baví a přináší ti do dalších let jen to nejlepší. S láskou a vděčností ti všechno nejlepší přejí manželka Jana, synové Honza a Václav s přítelkyní Lenkou. Ke gratulaci se s láskou připojují mamka a taťka ze Srubce a dále Kubíčku a Dana s Romanem. Pan Hinterhölz i pan Malina dostanou písničku od Babouku, Když jsem já šel. Pánové, je veselá, zaspívejte si.

V Bernardicích žije paní Miloslava Boušková. Vedení městy se Bernardice blahopřeje paní Miloslavě Bouškové ke krásným kulatým narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Podepsán starosta Pavel Souhrada. Vážená redakce, dnes 14. června slaví životní výročí paní Jana Kvíčalová z Českých Budějovic. Chtěli bychom jí nechat zahrát písničku od mistříňánky Konopa Konapa. Tolik přání z dopisu, ale než se tak stane, milá paní Kvíčalová, mám pro vás ještě pozdrav. Jani, hodně zdraví, štěstí a pohody. Na chatě v Nové Bystřici ti přejí tví kamarádi Alena, Láďa a Hanka.

Kulaté životní jubileum včera 13. června oslavil pan Miroslav Kadlec z Vrábče. Milý tatínku a dědečku, k narozeninám ti přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu lásky a přesnou mušku. Vše nejlepší ze srdce přejí manželka Markéta, dcera Mirka, syn Martin s partnerkou Katkou a vnoučata Emička a Tobík. PS, prosíme o píseň Já jsem malý mysliveček. Slibuji, pane Kadleci, zazní za chviličku. V obci Údraž dnes narozeniny oslavuje pan Bohumil Hronek. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let vám, pane Hronku, přeje vedení obce v Albrechticích nad Vltavou. A ještě jeden gratulační dopis pro vás, pane Bohumile, poslouchejte. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a ještě mnoho mysliveckých zážitků panu Hronkovi přejí kamarádi z mysliveckého spolku Údraž. A teď už krajanka Václava Hlaváčka.

dohrála krajanka Václava Hlaváčka. Pan František Nožička z obce Zubčice má dnes také dobrý důvod k radosti a oslavě. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, stále dobrou náladu a životní pohodu vám k vašemu jubileu, pane Nožičko, přeje zastupitelstvo obce Zubčice. Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky s názvem Sklářská polka pro pana Zdeňka Altmana z Janštejna k jeho krásným kulatým narozeninám. Náš skvělý oslavenče, přejeme ti především pevné zdraví, pohodu a ať si pořád tak super člověk, jakého tě známe. Máme tě všichni moc rádi. Vše nejlepší přejí manželka Jitka, dcera Jitka s manželem Romanem, syn Pavel s manželkou Romanou a vnoučata Šimon, Dominik, Patrik a Nikča. Vážený pane Altmane, vše nejlepší i od nás. No a teď už, pánové, vzhůru k muzice čeká nás kamenická dechovka.

Tři dopisy, které teď držím v ruce, mají jedno společné, a to oslavence. Tím je pan František Dolejš z Jarošova nad Nežárkou. Milý Františku, přejeme ti dlouhá léta, krásný život, ať ti vzkvétá, zdraví, lásku, pohodu, stále dobrou náladu. Šťastný úsměv na tváři, každý den ať prozáří. Energie máš vždy dost, žádnou bolest, jen radost. Děkujem ti za vše, co pro nás děláš, máme tě rádi a každý posílá velkou pusu. Manželka Jaroslava, syn Romana s manželkou Jaruškou, vnučky Sabinka, Romanka a Zuzanka, vnuk David a pravnouček Mikulášek. Pane Dolejši, poslouchejte dál. Milý Fando, je 365 dní v roce a jen jeden den patří jenom tobě, a proto nastav ucho nebo obě, budou hrát jenom tobě. Život ti píše o rok více a do stovky dlouhá cesta. Dobrého moku na zdraví si dej, v kruhu svých přátel se dobře měj, a proto na svět koukej vesele, ať se co chce semele. To vše ti ze srdce přejí kamarádi Stoklasovi a Tyšerovi. A do třetice, zastupitelstvo obce Jarošov nad Nežárkou vám, pane Dolejši, k vašemu jubileu přeje klid, pohodu a pevné zdraví. A teď už vaše oblíbená.

Přátelé, poznali jste Pepu Nauše, Aničku Hýnovou a Malou muziku? Věřím, že ano. Skvělý text, přiznám se, báječná melodie, zkrátka ideální písnička někoho obdarovat pro radost. Se skupinou Surf teď zamíříme do obce Vráž, kde žije paní Jana Štědronská. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let vám paní Štědronská přeje zastupitelstvo obce Vráž se starostou panem Vladimírem Huptychem. K přání se připojují i členky kulturní komise. Vážená redakce Českého rozhlasu, váš pořad Písničky pro radost splňuje svůj účel i název. Moje maminka vás moc ráda poslouchá a nedá na vás dopustit. Děkujeme. Děláte ji milou společnost. Prosím o zahrání písničky Petrovičtí hasiči pro paní Věru Haláčkovou z Kosova, která dnes slaví kulaté narozeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, si náš největší poklad, co máme. Máme tě moc rádi a proto ti všichni dnes přejeme, ať si stále fit a svěží, až se zase sejdeme. S upřímností píšeme toto přání dnešní, ať tě stále provází Boží ochrana, radost a pevné zdraví. Za lásku a obětavost z celého srdce děkuji dcery Jana s manželem Mirkem, Helena s manželem Petrem a vnoučata Davídek, Jiřík, Tereska, Adámek a Petruška a první pravnučka Eliška. Vážená a milá paní Haláčková a paní Štědronská, muzikanti i zpěváci už čekají. Krásné narozeniny přejeme.

Pěkné Polce nám zahráli Čtveráci. Další dva dopisy, přátelé, jsou zajímavé už jen tím, že v prvním oslovíme paní Jaroslavu Dvořákovou a ve druhém paní Marušku Dvořákovou. Tak poslouchejte. Vážení v rozhlase, chtěla bych vás poprosit o písničku pro naši mamku a babičku, paní Jaroslavu Dvořákovou ze Slavče, která dnes 14. června oslavuje své krásné 78. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti jí do dalších let přeje syn Jára s rodinou a dcery Ilona a Lenka s rodinami. PS, prosíme o písničku Kristýna od Jižanů. Vážená redakce, srdečně zdravím vás, váš a náš rozhlas. Právě dnes, 14. června, má krásné narozeniny paní Maruška Dvořáková z Počátek. Přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. To vám paní Dvořáková přejí všichni ze Žirovnice a za všechny píše paní Miluše Bučková.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Milé rádio, dnes 14. června slaví naše manželka, maminka a babička, paní Jarmila Novotná z Bezděčína, významné životní jubileum 80. narozeniny. K této slavnostní příležitosti prosíme o zahrání písně s názvem Kolem naší výsky, kterou hrají jeho čeští rodáci. Píseň má pro oslavenkyni mimořádný osobní význam. Text složil její manžel, pan František Novotný, a celý její obsah vychází z domácího prostředí, blízkého srdci i vzpomínkám na rodný kraj a život mezi svými nejbližšími. Hudební pozdrav jí věnujeme s úctou, láskou a poděkováním za všechna společná léta, vzpomínky i rodinnou pohodu. K významnému jubileu přejeme především pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho dalších krásných let. Blahopřeji Novotní z Bezděčína a Dvořákovi ze Skrýchova. Vše nejlepší i od nás, milá paní Novotná, a krásnou oslavu.

předposlední hudební dárek pošleme paní Marii Malíkové do Horní Plané. Naše milá maminko, babičko a manželko, k tvému krásnému výročí ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, radost a lásku. Máme tě moc rádi a vždy, když jsme s tebou, je náš život hned lepší. Jsi pro nás ten nejlepší člověk na světě. Jsme moc a moc rádi, že tě máme. Za celou rodinu píše manžel Mirek. A ještě dovětek, milá paní Malíková, vaši vám vybrali i písničku, má název Hájenko, hájenko a hrají ji Vacenoviáci.

O mysliveckou písničku prosí i gratulanti z posledního dopisu. Ta by měla potěšit pana Josefa Mertla z Hořic na Šumavě. Pan Josef Mertl se dožívá 88 let. Vše nejlepší do dalších roků, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a radosti při procházkách v zeleném ráji přejí kolegové myslivci a lesníci z honitby Větřní na Hořany. A to už je dnes vše, přátelé. Od mikrofonu vám krásné odpoledne přeje Helena Pokutová-Hínová. A teď už Šumavanka.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Třináct hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda by zítra měla jednat o částce, kterou by po zrušení koncesionářských poplatků měly dostat z rozpočtu Česká televize a Český rozhlas. V rozšířené části přírodní rezervace Divčí kámen na Českokrumlovsku žije chráněný vír Velký a Rorýsy. Města Písek, Tábor a Jindřichův Hradec loni navýšila odběry od Jihočeského vodárenského svazu. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná na pondělním zasedání vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO teprve zítra měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření ČT a ČRO nejvyšším kontrolním úřadem. Přírodní rezervace Divčí kámen na Českokrumlovsku má nově větší rozlohu. K území kolem stejnojmenné zříceniny hradu přibyla část svahů lemujících řeku Vltavu. V blízkosti hradu jsou prudké svahy pokryté listnatými stromy, ve kterých žijí i vzácní živočichové. Informace doplňuje lesník Jan Indra z Agentury ochrany přírody a krajiny.
3: Ve skalách Vltavy hnízdí třeba vzácný vír Velký. Najdeme tu i naši nejmenší sovu, kulíška nejmenšího. Hojně se tam vyskytuje jedle bělokorá a ta je v dnešních lesích oproti těm původním historickým lesům už spíše vzácná. Zajímavá je i část rezervace se zříceněnou hradou, kde sídlí na zdech rorýsy.
2: Jihočeský vodárenský svaz loni vyrobil nejvíce pitné vody od roku 2010. Meziročně o víc než 2% víc, uvedl mediální zástupce svazu Zdeněk Zumtych. Některá okresní města s vlastními zdroji loni snížila odběr ze soustavy. Naopak významný nárůst odběrů zaznamenal svaz v Písku, Táboře a v Jindřichově Hradci. Loni svaz proinvestoval téměř 122 milionů korun a dalších téměř 34,5 milionu vynaložil na plánované opravy. Dokončil například stavbu čerpací stanice a předávací šachty ve vodojemu Čekanice pro napojení Chotovin a Mladovožicka na vodárenskou soustavu. Provoz na dálnici D4 u jíloviště u Prahy je po demolici mostu už obnovený. Řidiči teď mohou jezdit v jednom pruhu v obou směrech. Podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic je most už zcela zbouraný a pokračuje odklízení materiálu. Úplně obnovený provozu se počítá kolem 15. hodiny.
0: Počasí.
2: Na jihu Čech bude odpoledne převážně oblačno, pouze ojediněle se slabými přeháňkami. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni, na horách do 14. V noci klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra očekávejte převážně polojasno, teploty mezi 17 a 20, na horách do 16 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda se vyšetřuje na silnici 139 u Kbelnice na Strakonicku, dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě začínají další výlety. Jsme rádi, že jste si nás naladili. Přeji vám krásný poslech. Červnová neděle je jako stvořená pro výlety a tak jsme tu opět s naší troškou do mlýna. Vezmeme vás do Plzně do Semlerovy rezidence, bytu, který pro jeho majitele navrhl slavný architekt Adolf Loos. Ten se při tvorbě interiéru proslavil takzvaným raumplánem, kdy nevytvářel jednotlivá podlaží, ale pouze různé úrovně navazující na centrální část. Potom navštívíme záchrannou stanici v Pavlově na Vysočině, kde uvidíme opravdu pestrou paletu zachráněných zvířat, od vider přes čápy, dravé ptáky, až po kuny a srnky, anebo třeba i muflona. Podíváme se také do staré papírny v Hronově v Královéhradeckém kraji. Z té se později stal mlýn, do kterého jezdili jako malí sourozenci Čapkovi, což pozdějšího spisovatele a malíře inspirovalo při psaní pohádek. A nakonec vás na jižní Moravě u hradu Veveří na Brněnsku zavedeme na dvě místa, která vyloženě vybízí k fotografování. Navštívíme dřevěné okno a trůn.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na Klatovské třídě v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. V letech 1933 až 1934 byl vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lose, který pak zpracoval Losův žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Byt je vytvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jeho jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni a naší redaktorku Andělu Blaškovou Semlerovou rezidencí provedl kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj. Ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické losovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo okno. Ono je to takové netradiční okno, protože je tam prostor, který je vyplněn květinami.
2: Okna jsou sice obrovská, téměř jako někam do nějaké továrny, ale současně ven vidět není, protože je v nich neprůhledné zasklení. To naprosto záměrně. Los takhle pracoval i v jiných interiérech a on to dělal naprosto cíleně, v podstatě s tím, aby ten život v tom interiéru nebyl rozptylován tím vnějším světem.
1: Vyšli jsme schody a pohledem doprava, tak jsme zahledli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
2: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím losovským oblíbeným jeho způsobem, inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven a ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
0: Přiblížil prostory v plzeňské Semlerově rezidenci kurátor sbírky architektury Petr Domanický. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. Jejich byt pak sloužil k různým účelům, například jako kanceláře, učebny či malé byty. Dnes si tuhle vzácnou architektonickou památku můžete sami přijít prohlédnout.

Pojďme se teď vrátit k minulé soutěžní otázce. No, kdo by neznal filmy Jurský park, Jurský svět? A není to tak dávno, co jsme právě díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů, no a jiných obrovských zvířat, které si dnes ani nedokážeme představit. Zachovaly se jejich kostry, no a tak jsme si vlastně, já nevím, jestli odborně nebo spíš dobádili, jak mohla tato zvířata vypadat, tak doufejme, že vědci to mají přesně zmapováno. No a podle nich se pak stavějí dinoparky. My jsme se ptali, soutěžně jsme se ptali, kde u nás najdeme ten největší. Mohlo to být za A v Ostravě, za B v Plzni. Správně je v Plzni? Ne, tak Plzeň to není. Je to Ačko, je to v Ostravě. Největší dinopark v Česku, rozkládající se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a vlastním dinoexpresem, je velmi navštěvovaným dinoparkem. Ano, je opravdu největší. Ale pozor, i v Plzni najdeme takové zařízení, takový prostor. Je spojený se zoologickou zahradou a je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech dinoparky, ale kdo napsal Ačko, udělal dobře. Mohl vyhrát let Svítilnu. Vyhrála jí, pozor, tentokrát pětice našich posluchačů, takže pánové, děkuju, pochlapili jste se. Pan Bohuslav Mejsnár, Dolní Braná, pan Lumír Šimečka, Trnávka, pan Antonín Matoušek, Letkovice, pan Zdeněk Muselík, Pohořelice a pan Petr Tuček, Olešnice. No a dívám se, odkud jsou. Jsou to samé malé obce. Krásně se nám to sešlo. Gratuluju. Takže kdo dostane let Svítilnu, už víme v tomto víkendu nebo za ten minulý víkend, ale kdo dostane výletnický batoh s řadou zajímavých turistických věcí, tak na to si budeme muset počkat na začátek. Vlastně ne, protože my v létě budeme vysílat, chtěl jsem říct, na začátek července, ale to nás čeká speciální zámecké léto, takže tentokrát vyhlásíme výherce hlavní ceny už na konci června.

0: já myslím, že si pamatujete na oblíbený večerníčkový příběh o Vydrýskovi. My teď vás vezmeme na místo, odkud si skoro před čtvrtstoletím režisér Václav Chaloupek tohle chytré zvířátko vypůjčil. Dnes je totiž záchranná stanice v Pavlově na Vysočině vyhledávaným výletním místem. Mezi její obyvatele nás zavede redaktorka Irena Šarůnová.
1: Se Zbyškem Karafiátem procházím záchranou stanici v Pavlově.
2: Teď se podíváme přes intenzivní péči, tam teda normální návštěvníci úplně nechodí.
1: Alespoň teď po rozhlasových vlnách jim to umožníme.
2: Můžeme slyšet různé hlasy ptačích mláďat, co tu teď aktuálně jsou. Tady si vidíme třeba rehky, kosáčky, vrabčáky, síkorky.
1: Jak se sem taková síkorka dostane?
2: Třeba je nějaké zničené hnízdo, někdo pokácí strom.
1: Já se teď dívám, jak krmí vaše kolegyně holuba hřivnáče. Vy mu musíte i ten zobáček otevřít.
2: Ano.
1: A pod tlakem. Stříkačko, nechce se mu. A už je to tam. Tak a tady máme rumburaka.
2: Tohle mládě krkavce velkého, on teda pochází z jemnice.
1: A má chudák nějaké křídlo špatné.
2: Vlastně on vypadl z hnízda, při dopadu na zem si zlomil křídlo.
1: Jsme zase venku. Dnes je deštivý den, ale teď to lehce polevilo, tak se budeme podívat po areálu.
2: Teď je právě v období, kdy k nám mezí velké množství tady různých školáků a školek.
1: Prohlídky jsou komentované.
2: Lidé si vlastně někteří chtějí projít sami, jsou tady různé cedulky, takže mi si o těch zvířatech přečtou také. Ale jestli můžu doporučit, ta komentovaná prohlídka je lepší.
1: To se nedivím, protože já si to s vámi doslova užívám. Tady jsou voliéry, vidím nějaké dravce.
2: Tady třeba vidíme samečka orla morského, ten má vlastně genetickou poruchu opeření, takže ty dlouhé pera, vlastně mu, když mu rostou, zase zatočí a upadnou. Ale třeba tady vedle je jako nenápadný, velice vzácný dravec a to je orel křiklavý. A vlastně ho srazilo loni auto, přišel o křídlo.
1: Areálem procházíme dál, dokonce je tady rybníček, vidím labutě.
2: Naše hlavní zásobár na vody a pod náma třeba teďka můžeme vidět tady muflona Mufiho.
1: Máte tady dokonce i ptačí pozorovatelnu, je krytá, to se mi v tom dnešním dešti líbí.
2: Všichni ty čápy, co tady jsou, tato jsou vlastně trvalý handicapy, ty vlastně nelítají a dopředu už se vrátit nemohou.
1: Vzadu tamhle vidím, to jsou nějaké chodníčky nad mokřadem.
2: Tůně, kde máme obojživelníky, jako skokany hnědé, ropuchy, máme tam čolky obecné, jehorské.
1: Tady je takový můstek a to budou vidry. Vidrami to tady v podstatě v Pavlově začalo.
2: V 89. roce, kdy asi to vypadalo, že u nás vidry vymřou, tak vlastně státní ochrana přírody, tady byla výzkumné zařízení. Májo!
1: Slyší na zavolání.
2: Slyší na své jméno.
1: A už je tady. Naproti vidrám zase voliéry. Co tady máme? Puštík obecný je tady cedule.
2: Vedle máme kalouse ušaté, ale i zácné kalouse pustovky. A v té poslední voliérce máme takovou společnou voliéru, kde máme třeba i krom havrany, ale mimo to tam máme třeba kvákoše nočního, taky poměrně vzácného.
1: A kváka?
2: V noci kváka, ano. Kvák udělá.
1: Krkavec. A ten má jméno určitě.
2: To je Ruby.
1: Jdeme do schodu. Voliéra. Na těch větvích tady visí spousta starých čepic.
2: Tohle voliéra, kde dáváme mláďata veverek na rozběhání. Se vlastně tady naučí právě okusovat jak oříšky, šišky, tak pořádně běhat. A když to vlastně ty veverky umí, tak vlastně následně můžeme pouštět zpátky do přírody.
1: Je tady nějaké zvíře, které máte nejradši?
2: Zvířecí osobnosti tady velké množství. V podstatě nemám úplně vyhraněné jedno zvíře, k kterému bych chodil.
1: Ta sova pálená, to je kamarádka.
2: To je velká kamarádka, no. Ale tam je smutné to, že ona jak se mi zlobí, že s ní tráví málo času, tak mě třeba škrábne. Což ostatním nedělat.
1: Samou láskou se na vás zlobí.
2: Ano, je to tak.
0: Přiznává ředitel záchranné stanice v Pavlově na Vysočině Zbyšek Karafiát, který některé její obyvatele představil naší kolegyni Ireně Šarůnové. A pokud byste chtěli vidět, jaká zvířata ve stanici opatrují, můžete se už teď podívat na fotografie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Hronově v Královéhradeckém kraji stojí v Jungmanově ulici stará papírna, které se také říká Čapkův mlýn. Budovu nechal v 19. století postavit Jan Prouza ze Žabokrk jako papírnu, později sloužila jako mlýn. Roku 1890 se stal jeho majitelem Karel Novotný, dědeček bratří Čapků, kteří tam společně se sestrou Helenou strávili podstatnou část svého dětství, což je ovlivnilo v jejich pozdější tvorbě. Při návštěvě mlýna tak narazíte na jejich pohádky, ale také na starou ruční výrobu papíru. V doprovodu správkyně Čapkova mlýna Drahomíry Večeřové se tam zastavila Vlaďka Vildová.
1: Kde to všechno začalo? Nejdřív byla papírna, už v roce 1821 se tady začal vyrábět papír a takovou zajímavostí je, že to byla jedna z pěti prvních strojních papíren v Čechách.
2: Voda a papír, to je potřeba, ale u mlýna je to ještě podstatnější.
1: Když už tady nikdo neuměl ten papír vyrábět, tak se vlastně rozhodli, že tu vodu využijí, kolo mlýnské bude sloužit k mletí.
2: Ta jména spojená se začátky nejprve té staré papírny.
1: Prvním majitelem byl vlastně Josef Fuchs, který přišel právě z polských dušníků, kde zřejmě měl papírnu. Tady ale provozoval tu strojní papírnu. Dalším majitelem byl Václav Inert, který tady právě převedl tu papírnu na ten mlýn. Přišlo tady pár majitelů a v roce 1889 ten mlýn tady kupuje Karel Novotný, dědeček sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Ten ale brzy umírá a v roce 1894 kupuje právě tenhle mlýn Antonín Čapek, pak už se prodává, mlýn jako takový nefunguje.
2: Děti Čapkovi, ta slavná trojice, ti sem jezdili, na prázdniny třeba?
1: Jezdili sem k babičce a k dědečkovi, vzpomínají na to i v knize Devatero pohádek. Skoro v každé pohádce je zmínka o Hronově.
2: Ono se jim říkalo nějak Iček, jak to bylo?
1: Lenča, Peča a Iček.
2: Lenča, to je jasné, to byla Helenka. Peča byl?
1: To byl Josef.
2: A Iček byl Karel.
1: Karlíček.
2: S Drahomírou Večeřovou jsme v pohádkách.
1: Právě v těch devatero pohádkách. Máme tady pohádku pošťáckou, doktorskou. Hlavně proč tenhle prostor vzniknul i pro to muzeum, byla tahle pec, která se tady zachovala, je funkční. To je právě ty děti nebo sourozenci.

0: sourozenci Čapkovi zažili, když babička s dědečkem pekli ten chleba.
1: Tu vůni si teď představím, ale pecen tady je. A tamhle je ta nádobka ledvinková.
0: Ta je právě na tu pecku, kterou ten černokněžník spolknul špatně. Volali se ti doktoři a jeden právě přišel i z Hronova. Další byl třeba z Úpice. Ještě tady máme vzpomínku na jednu knihu od Helenky Čapkové. Tou je Moji milí bratři. Ona tam vzpomíná, když jezdili k babičce, jak jim babička hodila takhle židle, na to dala slamníček. Tam na tom ty děti takhle na zemi spaly.
1: Kdo má židli,
0: ten bydlí
1: i spí. Tady je nádherná původní klemba.
0: Tady máme takovou galerii, kde dáváme výstavy sezónní. Přes celý rok tady pořádáme pro děti takové edukační programy. Ale protože to byla papírna, tak tady máme i výrobu papíru,
1: ano,
0: kde si můžou děti vyrobit papír ručně.
1: Proto jsem zvala také na výlet. Asi do Hronova není náročné se dostat autem samozřejmě.
0: Máme tady vlak, anebo autobusem, ten není daleko, kousek od náměstí.
1: A co cyklisté?
0: Určitě máme tady cyklostezku jak z Náchoda, tak ale i od Police nad Metují máme krásnou cyklostezku.
2: Vzkazuje správkyně Staré papírny potažmo Čapkova mlýna v Hronově Drahomíra Večeřová a zve nejen za pohádkami bratří Čapků, ale i za kouzlem výroby papíru a osobnostmi Hronovska. A naše kolegyně Vlaďka Vildová ještě připomíná, že v těsném sousedství Staré papírny si můžete prohlédnout i rodný dům Alojze Jiráska nebo hronovskou renesanční zvonici. Výlety. Máme rádi obří akvária, expozice nebo zoologické zahrady, kde jsou vodní pavilony, kde není o návštěvníky nouze. No a platí to i o vodní minizoo v Bašce, kterou jsme včera navštívili. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je skvělá možnost. My jsme z toho místa nabídli reportáž. Možná pro vás bude jednodušší odpovědět na soutěžní otázku. Kde tento prosklený tunel přímo pod rybníkem najdeme? Asi by měla přijít nějaká nápověda, je dlouhý 8 metrů a je v hloubce 3,5 metru pod vodou. Je to unikátní podvodní tunel. Nachází se, pozor, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tentokrát hrajeme o cestovní tašku. Opět samozřejmě hrajeme textovou zprávou, tedy respektive musíte ji poslat, abyste byli zařazeni do slosování. A tam musí být správné písmenko. Tak si pište výlety, mezera A nebo B, tedy Modrá, Třeboň, Ačko Modrá, Bčko Třeboň a následuje další mezera. Pak vaše jméno, příjmení, nezapomínejte na adresu a poštovní směrovací číslo. Víte, že někdy přijde jenom to Ačko, Bčko a jméno. Nevoláme zpátky, kdybyste si mysleli, prostě se to vyřadí, takže pozor na to. Pro jistotu výlety, mezera A nebo B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu poskytuje je ATS Praha a stojí 4 koruny. Takže hrajeme o cestovní tašky, no a hrajeme také o hlavní cenu, o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky Alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. To jsou věci, které automaticky do tohoto batohu vkládáme.

0: Na závěr dnešních nedělních výletů se vydáme na jižní Moravu. V okolí hradu Veveří na Brněnsku je nespočet možností, kam vyrazit na výlet, a některá místa vyloženě vybízejí k fotografování. Jaká to jsou, zjišťoval náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář společně s Halkou Horkou ze svazu obcí Panství hradu Veveří.
1: My dnes navštívíme dvě místa, která jsou zároveň fotopointy. To první se nachází mezi vesničkami Hvozdec a Veverské Knínice. A je to obrovský trůn, ze kterého je vidět hrad Veveří.
2: Jsou z něj vidět věžičky a je to vlastně jeden z důvodů, proč zrovna tady jsme ho umístili.
1: Teď máme letní období, to znamená, že ta věžička je vidět opravdu jenom jedna a tak nepatrně, ale on se ten hrad postupně bude odhalovat, že?
2: Je to tak, jak opadá listí, tak vystoupí všech, říká se, 9 věžiček hradu Veveří, a to je vlastně ten důvod, proč tady je.
1: Trůn je opravdu veliký, celý ze dřeva. Kdo ho vyráběl?
2: Trůn má 3 metry a vyráběl ho pan Petr Pospíšil, řezbář tady ze sousedních Veverských Knínic, a tím tomu děkujeme.
1: Když sem lidé přijdou, mohou si na trůn i vylézt?
2: Jo, dokonce máme, že to je nařízeno. Je to opravdu ten fotopoint, kdy si člověk u něho může stoupnout, koukat se na ten hrad Veveří, může si na něho sednout, děti na něm blbnou, skáčou z něj. Je to opravdu taková prolézka v lese.
1: Ale na vlastní nebezpečí.
2: No tak to samozřejmě.
1: A my se za chvíli vydáme k dalšímu místu, jaké to bude?
2: Je to okno, je to vlastně bratříček trůnu, dělal ho stejný pan řezbář a opět směřuje na hrad Veveří, ale uvidíme ho z jiného místa, z jiného úhlu.
1: Jak vzdálené je okno od trůnu?
2: Já bych to vzdušnou čarou odhadla tak na 10 km maximálně.
1: Tak my si pomůžeme autem. Přenesli jsme se o několik kilometrů dále k dalšímu nádhernému místu a tím je opět obrovské dřevěné okno,
2: které opět míří na hrad Veveří a je odsud ten hrad vidět víc než toho trůnu.
1: A když se postavíme přímo do toho okna, tak před námi se otevírá nádherná krajina a skutečně věže hradu Veveří jsou odsud, dalo by se říci, jako na dlani. Proč jste vybrali právě trůn a okno?
2: No trůn, protože mě osobně představuje takovou královskou majestátnost, sesly, na které seděl král, a Veveří jakožto královský hrad to k němu patří. A to okno zase má tvar takového úplně strašně čistého, jednoduchého gotického okna. A oba dva ty objekty spojuje těch 9 věžiček, které vlastně jakoby korespondují s tou říkačkou na Veveří 9 věží.
1: Okno se nachází nad Chudčicemi. Při jaké příležitosti vznikla obě tato místa?
2: My jsme si je připravili jako překvapení při tradiční akci zvané Tour de Veveří. Okno má teď přesně půl roku a trůn už druhým rokem je u Hvozdce.
1: Když se budou chtít výletníci z jednoho místa dostat na druhé, půjde to pěšky i na kole?
2: Na kole určitě, půjde to i pěšky. Pěšky je to trošinku složitější, samozřejmě delší, náročnější, ale určitě to stojí za to v obou dvou případech, i proto, že v těch místech, kudy procházíte, kromě té krásné přírody, se taky občerstvíte, ale hlavně stojí za to oba dva ty cíle.
0: Říká Halka Horká ze svazku obcí Panství hradu Veveří, která ke dvěma zajímavým dřevěným fotopointům, tedy místům, ze kterých se dají pořizovat krásné fotografie, zavedla našeho brněnského kolegu Zdeňka Truhláře. Tak to byla poslední reportáž nejenom dneška, ale vlastně tohoto víkendu. Za chvíli ještě připomenu soutěžní otázku.

A je tu závěr nedělních výletů. Já už jsem trochu naznačil, možná bych mohl prozradit trošku víc, protože nás v létě čekají 2 měsíce velkého zámeckého putování, čekají nás zámecké prázdniny nebo vysílání ze zámku. Tak my ukončíme ten náš klasický cestovatelský servis, ty naše výlety na konci června. Takže výherce hlavní ceny vyhlásíme na konci června. No a protože nás taky čekají dovolené, tak to bude trochu komplikovanější, ale nezoufejte, všechno vždycky včas vysvětlím. Zatím se nic neděje. Tak já ještě připomenu soutěžní otázku tohoto víkendu. My se ptáme na jedno velmi zajímavé místo, na místo, kde se můžete projít pod normálním, obyčejným, běžným rybníkem. Tam je vytvořen dlouhý tunel, je dlouhý 8 metrů, je to v hloubce 3,5 metru pod vodou. No a my se ptáme, kde se můžeme podívat na vlastně ten vodní svět v přirozeném prostředí. Vysílali jsme odtamtud reportáž, už jsem vlastně také napověděl. Může to být za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak pošlete nám textovou zprávu, ostatně všechno potřebné najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jak se píše textová zpráva, o co se hraje, jak zní přesně soutěžní otázka a co je důležité, vždycky tam najdete odvysílané reportáže u každé fotografie, takže si můžete vytvořit nádherný dojem z místa, které třeba můžete dát do plánu svých vlastně už brzy letních prázdninových cest. Tak o co se hraje, o cestovní tašku, o výletnický batoh, to už jsem říkal také opakovaně, no já už nemám co dodat. Vidíte, to je zvláštní, když Pavel Kudrna nemá co dodat. Snad jenom hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukrajinské drony poškodily další chemičku a sklady pohonných hmot v Rusku. Na železnici začíná platit letní jízdní řád. Ve většině krajů dochází jen k dílčím úpravám. Tenistka Barbora Krejčíková přišla kvůli nemoci o finále na turnaji v nizozemském Hertogenboschi. Zítra bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 20 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Ukrajinci zaútočili drony na další dva velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti a chemička v Tulské oblasti.
2: Obyvatelé Rybinska v Jaroslavské oblasti Ruské federace zveřejnili záběry opakovaných dronových útoků na rezervní státní sklady pohonných hmot, které po úderech začaly hořet a oblohu zahálil hustý černý kouř. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Cílem úderů byla také tepelná elektrárna u Simferopolu na anektovaném Krymu a Soči v sousedním Krasnodarském kraji. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: V Česku na železnici platí ode dneška nové jízdní řády. Ve většině regionů dochází jen k dílčím změnám, které mají zlepšit nabídku spojení. Letní novinkou je pak podle informací Českých drah větší propojení integrované dopravy Plzeňského a Jihočeského kraje.
3: Letní změna vlakových jízdních řádů nepřinese v Plzeňském kraji žádné zásadní časové posuny. Klíčová novinka přijde až 1. července. Plzeňský integrovaný dopravní systém bude nově zahrnovat i Vimpersko a nový jihočeský systém IDSka začne platit na tratích do Nepomuku a Sušice. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Parkoviště v Miřijovského ulici v Jindřichově Hradci bude mít nový povrch. Radní to schválili na posledním jednání. Oprava parkoviště vyjde na více než 1 000 000 korun. Jak doplnil starosta Michal Kozár z hnutí ANO, povrch parkoviště už byl nevyhovující.
4: Tento povrch je tvořen z prosívky a dlouhodobě vykazuje defekty, zejména v případě deště se tvoří louže a v suchu to práší, proto dojde k jeho zpevnění recyklátovým povrchem a realizace by měla proběhnout v prvním týdnu srpna od 3. do 7. 8. s tím, že náhradní parkování bude zabezpečeno přímo v lokalitě. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková přišla kvůli nemoci o finále na turnaji v nizozemském Hertogenboschi. Premiérový titul na okruhu WTA tak získala Američanka Montgomeryová, která je ve světovém žebříčku až v 500 a do finále prošla z kvalifikace.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je převážně oblačno, pouze ojediněle se slabými přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty jsou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Mírný severozápadní až západní vítr v nárazech místy dosahuje 55 km za hodinu. V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni, v pondělí očekávejte převážně polojasno. Teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje na silnici 139 u Kbelnice na Strakonicku a pozor také na dálnici D3 u Stoklasné Lhoty na Táborsku. Ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Písničky, které nestárnou a nedělní odpoledne, které má, doufám, u většiny z vás svůj klid. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Začíná jeho české odpoledne. V této hodině nabídneme příběhy z našeho kraje i chvíle, které stojí za to vychutnat si absolutně bez spěchu. Čeká nás čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i knižní hlídka Filipa Černého. Ta tentokrát prozradí, že na Kavkaze štěkají kočky. Proč? To vysvětluje nový román Stanislava Berana tam, kde štěkají kočky. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba. Těšit se můžete na The Beatles s Marií Rotrovou a právě teď na skupinu Činasky.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. I k dnešnímu nedělnímu odpoledni patří povídka. Tentokrát jsme pro vás vybrali povídku spisovatele Františka Nýdla Zlom stínu. František Nýdl jako rodák z Českých Budějovic je známý především jako autor historických románů a detektivních thrillerů. Ostatně z historie čerpá námět i povídka Zlom stínu, byť jde o historii poměrně nedávnou, respektive 80 let starou. Hlavní postava příběhu Petr Kříž se po skončení druhé světové války vrací domů do jihočeského pohraničí. Jeho rodný dům, který musel jako rodina před lety v rámci odsunu opustit, je ale poloviční ruina. Co ho tam čeká, nebudeme prozrazovat.
1: Konec srpna s ostrými paprsky, tajemným stínem a až k zešílení zřetelným bzukotem hmyzu. Vůní polních květů a schnoucích otav, občasným štěknutím rexe, to když se probudí, aby zahnal obzvlášť drzou mouchu, která mu usedne na i v tomto letním parnu studený čenich, zabučení bělky nebo straky nebo obou, jako by si notovali ve stížnosti na takové horko. Je to skoro stejné, ale jen skoro. To ticho je mnohem silnější a i hmyzu jako by bylo míň a nestačí ho přehlušit. Když Petr Kříž otevře oči, vidí před sebou travou a plevelem zarostlou zahrádku s místy povaleným plotem, jehož strouchnivělé kůly nedokázaly unést převratné události, které se sice o tuhle samotu jen otřely, přesto však byly tak silné, že i dvůr je zarostlý travou a roubená studna pokryta zeleným, místy však uschlým mechem. Petr Kříž sedí na zemi, zády opřený o sluncem vyhřátou zeď domku, do kterého zatím nenašel odvahu vejít. Místy vyvrácená křídla oken visí nehnuté v poloze, ve které je zanechal poslední vítr. Jakoby přemýšlela o své zbytečnosti. Ten skřek, který Petr uslyší, jej přinutí zvednout oči a pohlednout vzhůru. Na obloze uvidí kroužit osamělé káně. Osamělé, ale svobodné. Svobodné, jako je teď svobodný on. Stejně? Možná, snad. I když káně to těžko dokáže posoudit, protože nikdy opačný pól nezažil. Konečně se Petr zvedne, aby udělal ten poslední krok, a to je vejít do domu. Před chvílí by to ještě nedokázal, protože se mu podlamovaly nohy. Ještě zavadí pohledem o opuštěný chlév a prázdnou rexovu boudu. Nikdy nebyli bohatí, ale bídou netrpěli. Otec měl místo u dráhy, matka se starala o malé hospodářství a Pavel kousl se dortu. S některými skutečnostmi se ještě nedokázal vyrovnat přes všechno to, co už za svůj krátký život stačil zažít. Doufal, že aspoň s někým, i ta psí bouda je prázdná. Kuchyně, ložnice a přístavek, kde spával s Pavlem. Dům je vyrabovaný, i když ne úplně. Plotna, kredenc a stůl, i když jen s třemi nohami. V ložnici široká manželská postel, ale bez peřin, avšak s matracemi, na kterých si maminka tak zakládala, když se zmohli natolik, že mohli stále prášící slamníky vyměnit za tyto posly pokroku a civilizace. Nemohl usnout. Ale možná, že je nenechtěl, protože se bál znovu setkat se stíny a hlasy, které byly teď silnější a neodbytnější a čekali jen na to, až zavře oči. Posadil se na posteli, rukou nahmatal láhev režné, kterou předtím postavil na dřevěnou podlahu, ze které po mnohaletém drhnutí vystupovaly suky. Odšpuntoval hrdlo a dal si dlouhého loka. V zápětí sáhl na noční stolek, který ku podivu nikdo neukradl, z krabičky vytáhl jednu zorku a zapálil si. Okamžitě se rozkašlal. Když vykašlal vše, co bylo třeba, zaplnil svůj hrtan další dávkou kouře a tu jeho organismus už bez odporu přijal. Už to znal a celý tento rituál podstupoval se samozřejmostí, jako by to bylo něco, co k němu odedávna neodmyslitelně patří. Otevřeným oknem pohleděl na nebe plné hvězd. Otřásl se, přestože venku byla teplá noc. Vzpomněl si na jinou takovou noc plnou hvězd. Lednovou noc, kdy teplota klesla hluboko pod 20. V tenkých vězeňských mundůrech vyrovnáni v dlouhých řadách a netrpělivě čekající, až jiných 5 vězňů stojících proti nim konečně zemře. Protože věděli, že teprve potom bude velen rozchod a oni se budou moct vrátit do svých lágrových baráků, ne o mnoho teplejších, ve kterých však, když je tisíce vyzáblých vězeňských těl ohřeje, se teplota vyšplhá až na nulu. Ta pětice vězňů se zdála být až nemístně odolná. Přestože co chvíli je další pětice vězňů polévala ledovou vodou, kterou nosila v dřevěných vědrech. Možná tu odolnost těch 5 získalo zvýšenými dávkami chleba, které si sami naordinovali při možnosti přístupu do proviantního skladu. Jeden bochníček chleba denně navíc pro 5 lidí zřejmě dokázal zázraky. Možná by to sami měli rádi už za sebou, ale trvalo nekonečně dlouho, než padl první, pak druhý. Než zemřel poslední, leželo na zemi dalších 15-20, aniž by je musel kdokoliv polévat. Cesta do kamenice trvala normálně asi půl hodiny, ale nechvátal a když došel do městečka, odbíjeli hodiny na věži 9. Divil se, že vůbec hodiny bijí, protože to byla jedna z mála věcí, která mu připomínala něco z toho, co tu bylo dřív a co v civilizovaném světě bylo považováno za normální. Víc jak polovina domů bylo prázdných. Otevřena byla jen jedna hospoda, jeden koloniál, báby neklevetily, jdouce z nákupu a lidé, kteří pracovali na úklidu veřejných prostranství s páskami na rukávech, mlčeli. Pásku na rukávě měl i doktor, který ho přijal v ordinaci a přestože mluvil dost dobře česky, nedal se přehlédnout německý přízvuk. Petr mu předal zalepenou obálku, kterou dostal v plicním sanatoriu, když ho na vlastní žádost opustil. Doktor pročítal pozorně zprávu a opakovaně si prohlížel rentgenové snímky. Proč jste nezůstal v nemocnici, pane Kříž? Zeptal se nakonec. To je moje věc, odsekl skoro podrážděně. Neříkali, že by to bylo smrtelné. Dodal už poněkud smířlivěji. Ne, ne. A po chvíli. Zatím ne, ale mohlo by být, pokud se to nebude léčit. Pokud nebudete dodržovat životosprávu, pokud nechte toho. Nepřišel jsem na kázání. A tam, co jsem byl předtím, se o moji životosprávu také nikdo zrovna moc nestaral. Udělejte, co je třeba. Měl jsem se tu jen přihlásit a víc nepotřebuji. Doktor jakoby se zcvrkl, napsal léky. U jaké jste pojišťovny? Zeptal se. Já nevím. Asi u žádné. A předtím jste byl... Petr mu řekl název pojišťovny a doktor odpověděl, že už sám zařídí nemocenské dávky a ostatní, co je třeba. Když byl Petr ve dveřích, odhodlal se doktor ještě k poslednímu pokusu. Neměl byste teď, když už je po válce... Podíval se mu do očí, ale doktor neuhnul. Já vím, dovedu si představit, co jste zažil. Nakonec mu pohled přece jen ulétl kamsi na desku stolu. Promiňte, možná si to nedovedu představit. Ani se nepokoušejte. To jde za veškeré lidské chápání. Ještě musel zajít na Národní výbor, aby se přihlásil k pobytu. Před dveřmi tajemníka seděl rozvalený na židli Venca Perko. Mezi koleny opakovačku měl o dobrých 30 kilo víc než Petr a o 50, než když ho viděl naposledy. Ale poznal ho okamžitě, přestože ho neviděl 7 let. Neměl ho rád, ale byl to první známý, kterého potkal. Obecnou školu dělal místo 5-7 let. Když absolvoval, o nic dalšího se už nepokoušel a šel dělat nádeníka k zedníkům. A teď je tady. Růžolící, promaštěný obličej na začátku opravdové kariéry. Nebo taky ne. Hledáš kvartír? Nečekal na odpověď a hned pokračoval. Vyberu ti vilu po Skopčácích, že budeš čumět. I se služkou, jestli budeš chtít. Můžeš všechno, člověče. Prej jsi byl v lágru. Mám kde bydlet. Co? Nebuď vůl, pronesl Venca otcovsky. To myslíš tu vyrabovanou barabiznu? Jo. Vždyť tam nemáš ani peřinu. Pár let jsem se bez ní obešel. Do zimy si nějakou seženu. Co bys scháněl? Napiš mi, co potřebuješ a do večera to tam máš. My odbojáři si musíme přece pomáhat. Ty jsi byl v odboji? No to víš, každý jsme museli udělat nějaký ten kus práce. Za války nebo až potom? Hele, nech si to. Já tě taky nekádruju, odpověděl Venca uraženě. Odpoledne přijel vůz tažený párem koní. Pak z něj 4 Němci s páskami na rukávech skoro hodinu nosili všechno možné i nemožné. Od peřin přes sloupkové hodiny až po perské koberce. Když jeden z nich nesl kolem něj velké rádio, zastoupil mu Petr cestu. Co s tím budu dělat? Vždyť tu nemám ani elektriku. Jen pokrčil rameny a obešel ho. Pak postavil rádio na velký prádelník z drahého dřeva. Nevydržel pod tou peřinou dlouho. Nebyl zvyklý a brzy ji skopal k nohám. Otevřeným oknem uslyšel pár výstřelů, pak celou dávku a znovu. A pak už zase jen ticho a všeobjímající samota působící jako balzám po těch létech strávených v bezprostřední blízkosti tisíců jiných, kterých se nikdy nikdo nezeptal, jestli jim to tak vyhovuje. Na chvíli usnul, ale to zapraskání odněkud z půdy zaslechl zcela zřetelně. Vypěstoval si nějaký 6. smysl vnímání, který používal, když už ty ostatní skoro nefungovaly. Párkrát mu to zachránilo život. Naposledy po osvobození tábora, kdy už ležel zaklíněný a nahý v hromadě mrtvol a čekal na odklizení do ohromné jámy s chlorovým vápnem. Se silou, která ani nemohla výjít z jeho zbědovaného těla, vystřelil svoji paži, v té době se stávající už jen z kostí, zbytku šlach a chorobně vypadající kůže, a uchopil do svých prstů nohu anglického vojáka procházejícího kolem. Vojákovi povolil řitní svěrač, pokálil si uniformu, ale Petr přežil. A znovu zapraskání. To už nebyla náhoda. Vstal a ze stolu sebral baterku. A jak byl bos, vešel do chodbičky a pak začal po dřevěných schodech stoupat k půdě. Nevzal si ani klacek, neměl ani zbraň, dokonce ji nikdy nedržel v ruce. Objevili ji snadno, přestože se pokusila zahrabat do zbytku sena, co tam zbylo, ale bylo ho málo. Vylez, řekl rozhodně, ale ne nepřátelsky, nechtěli vyděsit. Stejně byla. Co tu děláš? Zeptal se, ale neodpověděla, jen na něj třeštila oči. Nemohlo jí být víc jak 17. Když ji vzal za ruku, aby ji stáhl z půdy, roztřásla se, ale nakonec si dala říct. Pak seděli proti sobě v kuchyni ne dál než na 2 metry, ale každý někde jinde ve svém světě. Zhltla krajíc chleba s máslem, který Petr namazal, a vypila hrnek s meltou a pak zase jen zírala. Co tu děláš? Zkusil to znovu. Ale otázka zůstala opět bez odpovědi. Tak mluv, sakra, nebo tě odvedu do města. Když už myslel, že neodpoví, zaslechl najednou... Já jsem Elke, řekla německy. Elke Kreutzmann. Jakoby se začal odvíjet starý film. Petr znovu vidí ten den potupy, kdy on sám 15letý spolu s rodiči, bratrem a dalšími Čechy byli soustředěni na náměstí v Kamenici jen s tím nejnutnějším, co si směli vzít ze svých domovů, než nastoupili ke společnému defilé ulicí směřující do vnitrozemí zmrzačeného Československa. Z chodníků se s nimi posměšně ve frenetickém jásotu loučí německé obyvatelstvo. Lékárník Kreutzmann vykřikuje spolu s ostatními Sieg Heil a prsty jeho co chvíli vymršťované pravice se chvějí jako dobře vyšponované struny hudebního nástroje. Vedle něho stojí asi 10letá holčička blondětých vlasů a mává papírovým praporkem, kde se skví v bílém kruhu na červeném poli černý hákový kříž. Proč si utekla? Elke jen trhne rameny a dál mlčí. No tak. Něco řekni, nebo tě odvedu do města. Utekli jsme s bratrem. Řekne, jako by přemílala obilnou osinu. Kde je teď? Petra napadne, že by se mohli ještě schovávat na půdě a možná ozbrojený. Asi ho zastřelili. Ku podivu to zní věcně. Co chceš dělat? Chtěla bych tu zůstat. Petr o tom přemýšlí. Do konce týdne odpoví nakonec a sám neví, proč ten odklad. On sedí na dvorku opřený o zeď domu na stejném místě, na kterém seděl, když se vrátil a neměl odvahu vejít do domu. Mlčí a cítí, jak paprsky slunce prostupují celou jeho dosud ještě vyhublou postavou. Má zavřené oči a když je otevře, uvidí Elke sedící na studně, jak ho pozoruje. Když se zadívá pozorněji, má pocit, že se Elke dívá jen na jedno místo na jeho těle. Vytetované číslo na předloktí a tak ho mimo děk zakryje. Je stále větší horko, proto se zvedne a vejde do domu. V podvědomí si říká, že by měl začít s nějakou prací, opravami. Ale zatím mu stačí, že žije. Je to tak silné, že zatím nedokáže na nic jiného myslet. Když večer usíná, uslyší vzdálené hřmění hromu. V noci jej probudí strašlivý rachot. Po pádném dni přišla snad nejsilnější bouřka letošního léta. Obloha je fialová, proudy deště bičují zem a okenní křídla mlátí o rámy tak, že se Petr přinutí vstát a okna zavřít. Hřmění trochu zeslábne, ale jen trochu. Petr znovu vklouzne pod peřinu, má mokré nohy, protože do pokoje napršelo. Krátce na to se otevřou dveře z kuchyně a v nich se objeví Elke. Ještě chvíli zaváhá, ale další zahřmění je tak silné, že se domek až zachvěje, jako by ji popostrčilo. Rychle přeběhne pokoj a vklouzne do postele vedle Petra. Co to děláš? Okřikne ji překvapeně. Já se hrozně bojím bouřky, šeptne. Při dalším zahřmění, při kterém musel blesk uhodit snad někde za chlévem, možná rovnou do něj, se Elke k Petrovi přitiskne a ovine ho jako břečťan. Ani neví jak, ale najednou leží Petr na ní a pak je to jen otázka několika vteřin a Elke vykřikne tak, že její výkřik přehluší i to, co se děje venku. Nejdřív do něj buší pěstmi, ale nakonec i tenhle odpor ustane a Petr, kromě až neskutečné euforie, vnímá na svých chrtech už jen slanou chuť jejich slzí. Byla ještě pana, to poznal i někdo tak neskušený, jakým on byl. Teď leží vedle něj tak tiše, že se Petrovi zdá, jako by byla mrtvá. Nevěděl jsem, že je to poprvé, prolomil ticho. Jaké poprvé? Vykřikla okamžitě. Takové hnusárny nikdo nedělá. To, jak si mě roztrhnul. Ty jsi zvíře. Horší než ti tam dole. Pomalu se zvedla z postele, vyšla z pokoje a zavřela za sebou dveře. Petr nevěděl, jestli odešla jenom do kuchyně nebo úplně. Ale nehodlal to zjišťovat. Zůstal ležet na zádech a poslouchal zvuky vzdalující se bouře. Bylo mu 22 let a měl ve svém životě teprve druhou ženu. Ta první, s kterou se miloval, byla už skoro mrtvá, tam v sanatoriu před 2 měsíci. Bylo to poprvé a pak ještě párkrát, než ji převezli na izolaci, kde za týden zemřela. Bylo to samozřejmě zakázané, styk mezi pacienty. Ale kdo by na to dbal, když svoboda byla tak omamná a smrt blízko? Ještě než vešel ráno do kuchyně, věděl, že neodešla. Vůně Melty prostupovala všemi škvírami. Nepromluvila a ani on se nesnažil něco říct. Po snídani vyšel na dvůr a bouřkou vyčištěný vzduch byl až opojný. Petr zvrátil hlavu a nadechl se, až se mu zatočila hlava. Když odehnal mřitky z očí, podíval se před sebe a uviděl Vencu Perkla ještě s jedním. Oba měli přes ramena pušky. Co chcete? Ujelo Petrovi a nejradši by to spolknul, ale už to nešlo. Pěkně nás vítáš, zakřenil se mastným úsměvem Perkl. Za tu výbavu, co jsem ti sem poslal. Někdo tu někoho viděl? Dodal jakoby mimochodem. Petrovi blesklo hlavou, jestli snad Elke napadlo schovat se aspoň na půdu a vzápětí, co je mu do ní. Ale najednou cítil, že by nechtěl, aby odešla. Podle výrazů jejich obličejů poznal, že se něco změnilo. Když se otočil, stála Elke za ním. Tak přeci, utrousil Perkl s radostí a vydal se směrem k Elke, ale Petr mu zastoupil cestu. Chceš jít? Otočil se k ní. Zavrtěla hlavou a řekla ne. Slyšel jsi? Poznamenal k Perklovi. O tom ty nerozhoduješ. A ona už vůbec ne. Perkl chtěl Petra odstrčit, ale ten udělal najednou něco, s čím nikdo nepočítal. Nejspíš ani on sám. Petr to viděl v lágru, když jeden SSák chytil 2 prsty vězně za krční tepnu a ten byl za chvíli mrtvý. Teď to udělal Perklovi. O nic jiného se s jeho tělesnou konstitucí nemělo smysl ani pokoušet. Perkl začal fialovět a kdyby Petr včas nepovolil, svalil by se na zem jako kláda. Petrovi se začala třást kolena, ale ještě stačil křiknout na Elke, jdi do domu. Toho budeš litovat, řekl Perkl s chroptěním. O tom nepochybuju, odpověděl Petr už vyrovnaně. Ale zažil jsem i horší věci. Nejdřív myslel, že Perkl použije pušku, ale zřejmě byl větší sráč,

Otevřely se dveře a ona v nich stála v měsíčním paprsku a jeho napadlo, kde se tu takový paprsek vzal. Ale bylo to pěkné. Půjdeš ke mně? Jakoby se nejdřív chtěla vrátit, ale pak se vydala k jeho posteli. Budeš dělat zase ty hnusárny? Zeptala se, když vklouzla pod peřinu. Když budeš chtít. Podívali se na sebe a pak se začali oba téměř naráz smát. Když přestali, snažil se Petr marně vybavit, kdy se naposledy smál. Kde jsi se naučil to, co jsi udělal tomu člověku? V lágru. Proč jsi tam byl? Skoro se až otřásl. Nebudeme o tom mluvit. Co jí měl povídat? Že když šli na odsun, uchýlili se k rodině otcova bratra, která bydlela v Benešově u Prahy. Jedna místnost pro všechny čtyři. I strýcová rodina se musela hodně uskrovnit. Pak jednou uslyšeli řev na ulici, rány do domovních dveří a než je stačil někdo otevřít, někdo jiný je zvenku vyrazil. Do domu se začali hrnout vojáci a když se jim Petrův rozespalý otec snad v pominutí smyslu pokusil zastoupit cestu, byl na místě zastřelen před očima celé rodiny. Pak je nahnali na nákladáky a to bylo naposledy, co on viděl matku a bratra. Ještě když přicházel před pár týdny k jejich domku, doufal, že... Ale zázraky se dějí jenom občas.

Ráno spali déle a ještě než stačila Elke udělat snídani, uslyšeli hluk motoru nákladního auta. Zažil toho už dost, aby mohl předstírat, že se jich to netýká. Uteč. Chytili za rukáv. Jen zavrtěla hlavou. Vyšel ven, ale tentokrát tu bylo jiné. Kromě Perkla tu bylo ještě asi 10 příslušníků Sboru národní bezpečnosti, nebo co to bylo. A jak se skakovali z auta, začali kolem Petra a jeho domu vytvářet jakýsi vějíř. Tentokrát nemluvil Perkl, ale jeden z uniformovaných, zřejmě velitel. Nachází se u vás jistá Elke Kreutzmannová? Ještě včera tu byla, odpověděl Petr. Nevytáčejte se a odpovězte zřetelně, zakřičel onen člověk. Nebo prohledáme dům. Já jsem tady, uslyšel za sebou Elčin hlas. Půjdete s námi, zaznělo opět rozkazovačně. Ne, nepůjde, když nebude chtít. Vnímal Petr svůj vlastní hlas, jako by za něj mluvil někdo jiný. Držte hubu, zařval znovu ten člověk. Nebo půjdete taky. To v Petrovi vyvolalo silné vzpomínky a začaly se mu třást ruce. Aby se uklidnil, sáhl do kapsy pro krabičku cigaret. Nejdřív ucítil v prsou bolest a pak až výstřel. Ale byly to jen zlomky sekundy. Poslední, co ještě vnímal, byl Elčin pláč a pomalé stmívání.

Zlom stínu, tak se jmenovala povídka z těsně poválečného Československa, jejímž autorem je českobudějovický spisovatel František Nýdl. V režii Jakuba Doubravy i v našem rozhlasovém studiu v roce 2018 načetl herec Pavel Oubram. A teď nás po písničce jako obvykle čeká soutěž. Ve hře je román, jehož děj se také částečně odehrává za druhé světové války. Ovšem nikoli v Čechách, ale v Lotyšsku. Máme pro vás román Dcery okupace kanadské spisovatelky Shelly Sandersové, který napsala na základě vlastního rodinného příběhu.

0: Posloucháte nedělní jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a teď už avizovaná soutěž. Za správnou odpověď na telefonním čísle 221 55 44 11 máte šanci vyhrát román kanadské spisovatelky Shelley Sandersové Dcery okupace. Knihu vydalo nakladatelství Jota, které nám ji do soutěže také věnovalo. A soutěžní otázka bude jednoduchá, tedy pokud jste pozorně poslouchali. Zachytili jste, jak se jí jmenovala německá dívka, kterou našel hlavní hrdina příběhu Petr Kříž ve svém vyrabovaném domě? A to už je otázka i pro prvního dnešního volajícího, tady je Český rozhlas České Budějovice, Radek Diviš, já vám přeji pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, tady Vladimír.
0: Vladimíre, potřebujete nějaké nápovědy nebo víte?
1: Já si myslím, že to vím.
0: No tak to zkuste.
1: No, ke Klicmanova.
0: To je naprosto správná odpověď. Gratulujeme, získáváte knihu Shelley Sandersové Dcery okupace, kterou vydalo nakladatelství Jota a nám ji do soutěže také věnovalo. Já vám popřeji pěkné odpoledne, mějte se hezky a vydržte mi na telefonu.
1: Děkuji, vydržím.
0: Naslyšenou.
2: Prostor u Malého jezu na Malši naplní od příští středy festival nového cirkusu Mosty. S Kateřinou Vaničkovou a Šárkou Zavadilovou si budeme povídat o tom, co všechno nás tam čeká. Poslechněte si kavárnu v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Věděli jste, že na Kavkaze prý kočky štěkají? Proč? To vysvětluje nový román Stanislava Berana Tam, kde štěkají kočky.
1: Knižní hlídka Filipa Černého.
2: Dobrý den, knižní hlídka se občas potuluje po literárních končinách, kde lišky dávají dobrou noc. Dnes nás ale díky novinářce Martině Touškové zavede do kraje, kde štěkají kočky. Tam, kde štěkají kočky, je totiž nový román Stanislava Berana a Martina se přímo autora vyptávala, co název knihy znamená a o čem ta kniha vůbec je.
3: Je to román z prostředí Kavkazu minulého a tohohle století. Přičemž ten název odkazuje k přísloví, které z toho regionu pochází a víceméně já ho chápu tak, že je to určitá metafora stavu a situace, kterou ten region prostě prochází historicky. V tom románu i takové historické exkurzy jsou, aby čtenář trošku se zorientoval v tom, proč ta situace v tom regionu na tom místě tak vypadá i v dnešní době, protože to je proces, který probíhá, řekněme, třeba 200 let a za tu dobu se tam stala velká spousta věcí, změnila se tam společnost a přestože ta společnost regionální, místní je, řekněme, homogenní, žijí tam muslimové, na rozdíl od ruské nebo tehdejší sovětské samosprávy, která je pravoslavná nebo ateistická, záleží na tom, co zrovna v tom regionu evropským jako je u kormidla, tak oni přestože jsou tam doma, tak jsou tam v menšině a ta samospráva, ten stát velmi intenzivně pracuje na tom, aby se jako méně cení cítili. Což je vlastně pocit, který teď můžou zažívat i regiony z té strany evropské, ti sousedi ruští v evropské části světa. Takže já přesto, že jsem ten román začal psát dřív, než vypukla třeba válka na Ukrajině, tak jsem bohužel zjistil, že v době vydání je, řekněme, aktuálnější, než bych si sám přál.
4: Tam, kde štěkají kočky, znamená teda co?
3: Tam, kde štěkají kočky, je místo, kde nejsou psi a tudíž tam musí štěkat kočky. To znamená, že lidé, kteří chtějí žít na místě, které je jejich domovem, se musí v podstatě chovat trošku jinak, nebo velmi jinak, než by jim bylo přirozeno z důvodu vnějších a takových, které nejsou vlastně sami schopni vůbec nějak ovlivnit.
2: Tolik Stanislav Beran v rozhovoru s Martinou Touškovou o svém novém románu. Teď ale trochu tematicky zvolníme. Začíná totiž čas dovolených, tak proč nesáhnout i po nějaké oddychovce? Ne romantickou dovolenou, to ne, je v závorce. Od britské spisovatelky Phoebe MacLeod právě v češtině vydalo nakladatelství Kazda. Phoebe MacLeod sama o sobě říká, že je autorkou romantických komedií, milovnicí dobrého jídla a vína s postavou, která tomu odpovídá. Nicméně ne romantická dovolená začíná docela s ostra rozhovorem manželského páru u sexuální terapeutky, takže počítejte spíš s ne romantickým počteníčkem. Sedí slečna u čembala, půvabná a nahá. Celou noc se milovala a teď jí to zmáhá. To cituju už z další knížky básnické sbírky 75-letého veršotepce z Berouna Jana Velíška. Název sbírky odpovídá věku básníka, zní a zase zkusíš ráno vstát. Nicméně verše uhranuli třeba o generaci mladší hudebnici Gabrielu Vermaglio, která dokonce z knihy na svém instagramovém profilu přespívala báseň Faust.
5: Většinou už jen vzpomínám, svůj šarm i mobil vypínám, nečekej, že ti lásko zavolám, když míříš před mou garzonku, tak cpu svý verše do zvonku, já nejradši už dneska bývám sám.
2: To byla hudební vsuvka z knihy veršů Až zase zkusíš ráno vstát Jana Velíška. No a do třetice novinářce Marii Irové, která působí na serveru Seznam zprávy, vyšel knižní příběh ze současnosti. Jmenuje se Na závisti a Marie Irová ho rovněž sama představila na Instagramu. Svá slova podbarvila trochou hudby, snad aby vnesla něco harmonie do popisu děje plného neladu.
6: Je to příběh jedné rodiny a toho, jak vlastně rodinné vztahy dokáže nabourat majetek. Tak doufám, že si knihu přečtete a doufám, že se vám bude líbit a že se v něčem najdete a v něčem možná radši trochu méně.
2: Jak říká klasik, blaze tomu, kdo nic nemá. Ale já dodávám, aspoň nějaké knížky byste přece jenom mít měli. Další tipy na ně v knižní hlídce, v éteru nebo na internetu. Už brzo.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: České nemocnice se připravují na nedostatek krve, v létě jim chybí pravidelně. Rodina z domu ve Strmilově na Jindřichohradecku, kde včera hořelo, skončila na městském úřadu. Rychlostní kánoista Martin Fuxa ovládl na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů. Deblka jak Špicar Havel získal bronz. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Českým nemocnicím bude znovu v létě chybět krev. Upozorňují na to u příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemohou.
6: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
7: Když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu darování.
6: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
8: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotní důvodu musí třeba zdát, co s tím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc.
6: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
5: Včera v noci vyjížděli hasiči k požáru pergoly a přístřešku u rodinného domu ve Strmilově na Jindřichohradecku. Plameny se z přístřešku rozšířily také do půdních prostor domu. Hasiči požár lokalizovali a následně museli vyklidit půdu, aby pomocí termokamery odhalili a dohasili skrytá ohniska. Evakuované rodině zajistil náhradní ubytování místo starosta na městském úřadu. Událost se obešla bez zranění. Příčina vzniku požáru je v šetření, stejně jako výše způsobené škody, informují hasiči na síti X. Na Hradech Hrábí, Velhartice a Kašperk jsou i dnes speciální kastelánské prohlídky. Správci památek je připravili ke společné akci Dny šumavského Trojhradí. Návštěvníci se tak dozví podrobnosti o vývoji a obnově těchto hradů. Hrábím je provede kastelánka Hana Rudová.
9: Společně se mnou projdou celý hradní areál. Prohlídka se bude hodně zaměřovat na proměny hradu, a to nejenom ve stavebním významu, ale třeba i ve funkčním významu. Budeme si třeba i povídat o tom, jak se z zříceniny z vyhořelého hradu stala památka. Sport.
5: Rychlostní kánoista Martin Fuxa získal na evropském šampionátu v Portugalsku druhé zlato. Po kilometru vyhrál také závod na poloviční trati. S bratrem Petrem pak na deblkánoji obsadili šesté místo. Na pětistovce vybojoval medaily i deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. V Montemeru získal bronz. Pro Špicara s Havlem to byl zatím nejlepší závod v této sezóně. A po loňském stříbru na mistrovství Evropy v Račicích se znovu prosadili na stupně vítězů. Po závodu vodu Daniel Havel uvedl.
10: Už máme nějaký věk, takže každá ta medaile potěší, že prostě furt jsme mezi tou světovou elitou a nemám asi pro nějaký zvláštní místo, prostě každá ta medaile má něco svýho.
5: Kanoistka Denisa Řáhová byla na pětistovce čtvrtá, kajakářka Barbora Betlachová pátá.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech je převážně oblačno, ojediněle se slabými přeháňkami, teploty jsou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. V noci se ochladí na 10 až 7 stupňů, v pondělí očekávejte převážně polojasno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na silnici 157 u Zubčic na Českokrumlovsku likvidují hasiči padlý strom a mezi Prachaticemi, Lažištěm a Husincem počítejte do 16 hodin s uzavírkou kvůli cyklistickému závodu. Objížďky jsou značeny.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krátce po 15. hodině vás budeme bavit nejen písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Druhou hodinou pokračuje víkendové jihočeské odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času hodí nejlépe. Těšit se můžete na pravidelný pořad Jihočeské nebe, který dnes prozradí, že souhvězdí Havran, Pohár a Hydra tvoří na obloze působivý mytologický celek. Napadlo vás někdy, jaký zážitek může mít kameraman přímého televizního přenosu z fotbalového utkání? Výhodou pro ně je, když sám fotbal hrával. Více v této hodině. A chybět nebude ani premiéra kalendária Petry Matouškové. Příjemný poslech.

0: posloucháte Český rozhlas České Budějovice a právě teď dospívává Kamil Střihavka z Zemi vzdálenou. To bylo velmi silné spojení pánů Střihavka, Baláš, Pavlíček. Souhvězdí Havran, Pohár a Hydra tvoří na obloze působivý mytologický celek. Budeme o nich mluvit v jihočeském nebi s Janou Tichou.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké odpoledne pod jeho českým nebem vedle astronomky Jany Tiché přeje i redaktor Filip Černý. Dneska naše zraky upřeme na jižní okraj noční oblohy, protože tam se nachází tři zajímavá souhvězdí.
3: O jarních souhvězdích už jsme mluvili, ale zmiňovali jsme vlastně ta nejznámější lva, panu váhy, pastýře. A tentokrát si představíme tři další jarní souhvězdí, které se v našich zeměpisných šířkách nacházejí už vlastně aspoň částečně na jižní obloze, tedy pro nás dole nad obzorem, ale jsou docela dobře viditelná nebo nalezitelná, pokud nás neruší přímo umělé osvětlení ve městě.
2: O jaká souhvězdí jde?
3: Ta souhvězdí jsou Havran, Pohár a Hydra.
2: No tak se je probereme.
3: Měla bych to vzít naopak od Hydry, protože Hydra je z nich největší. Hydra je nejdelší a nejužší souhvězdí, protože představuje takovou obludu z antické mytologie, která měla tělo hada a 9 hlav, z nichž ta prostřední hlavní hlava byla nesmrtelná a tudíž i na té obloze je zobrazena s tím hadovitým tělem. Hlavu má vlastně ještě pod souhvězdím raka, pod otevřenou hvězdu kupou jesličky, tak jako jižně od těch jesliček pod rakem, rak je vlastně nějaká dvojnožka, tak pod ním nalezneme takový ovál nebo mnohoúhelník hvězd, nepříliš výrazných, ale to, jak to dělá ten mnohoúhelník, jak je to docela nápadný. A to je ta hlava Hydry hlavní. A potom se dál táhne její tělo, ve kterém už nějaké výrazné hvězdy nebo skupiny hvězd nejsou. A táhne se vlastně až pod souvězdím lva, pod souvězdím pany, až skoro k vahám. Pokud bychom měli jmenovat nejjasnější hvězdu Hydry, tak je to hvězda, která se jmenuje Alfard, což je arabsky osamocená a je to červený obr asi druhé hvězdné velikosti a skutečně tam široko daleko nic aspoň tak jasný, jako je ta druhá magnituda, není. Pro zajímavost Johannes Kepler ji nazýval Cor Hydra, čili srdce Hydry. Hydra je jedním ze 48 souhvězdí uváděných už Klaudiem Ptolemaem v Almagestu, vlastně ještě v antice. A představuje lénskou hydru, čili obludu, která žila v bažinách na řeckém Peloponéském poloostrově a sužovala obyvatele toho blízkého města Lerna, nebo Lerné, a vlastně zbavit obyvatele této nestvůry byl jedním z Heraklových nebo Herkulových, zase podle toho, jestli použije řecké nebo římské jméno, úkolů po té, co zlikvidoval nemejského lva. A on se na tu Hydru vydal s přítelem, vyhnali z toho močálu, usekávali hlavy, jenže jí místo jedné useklé narůstaly dvě další. A tak mu pomáhal přítel, který hořícím kůlem vypaloval ta místa těch useklých hlav. Takže tu Hydru nakonec zdolali.
2: No a souhvězdí Havran a Pohár, která jsme také zmínili, jsou plošně vlastně mnohem menší než Hydra. Co ta nabízí?
3: Jsou vlastně jakoby těsně nad Hydrou. Pohár má skutečně tvar poháru, latinsky se jmenuje krater, což představuje jaký ten pohár s tlustou nohou a tím širším kalichem. A pohár patří do jiné antické báje A patří tam vlastně ten havrán a svým způsobem opět i hydra. Havran dostal za úkol od boha Apolona, aby v poháru přinesl živou vodu pro obřad s tím vládcem bohu na Olympu Diem. Havran se teda vydal s pohárem na cestu, ale cestou uviděl fíkovník a dostal chuť na fíky, tak se posadil, naklovl a zjistil, že ty fíky ještě nejsou zralé, tak se asi nepříliš chytře rozhodl, že teda počká, než ty fíky dozrají. Ovšem tím se jako velmi spozdil s tím pohárem a s tou živou vodou a řekla Apolonovi, že ho zdržovala hydra, která mu bránila do toho poháru živou vodu nabrát. Jenže to si vymyslel a Apolon, jakožto bůh, tu velmi snadno prokoukl a potrestal Havrana tím, že bude stále pociťovat žízeň a navíc ho vysadil na oblohu vedle toho poháru, ale tak, aby jedna vlna toho těla, té hydry, bránila Havranovi v tom, aby se jako v pohodě mohl napít. A od té doby jsou tady všichni, včetně toho poháru neživotného, spolu na obloze.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: i neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: 15 hodin a 25 minut, písničky, které nestárnou a mezi nimi zastavení, která mají co říct. Jedno takové vám nabídneme právě teď. K fotbalovým zápasům patří pochopitelně hráči v poli, brankáři, trenéři, rozhodčí a hodně početné realizační týmy. Na stadionech mezi diváky bývají reportéři i ti naši rozhlasoví a televizní kameramani. Napadlo vás někdy, jaký zážitek má z fotbalu kameraman přímého televizního přenosu? Zeptali jsme se Martina Hileho.
2: Tohle je kamera číslo 8, to je pravej offside.
3: Kamera... Z logiky věci je 8 kamer na zápase v Táboře.
2: V Táboře je dneska 8 kamer.
3: Vysvětluje kameraman Martin Hile. Pro společnost OnePlay byl na Malém Můstku při barážovém utkání o první ligu. Zápas Silon Táborsko Baník Ostrava se hrál na stadionu v Kvapilově ulici. Hile měl od režiséra přenosu jasný úkol držet v záběru pozici, ve které by mohlo dojít k offsideovému postavení.
2: Moje kamera zabírá offsideovou linii, především pro VAR.
3: Žádné detaily, žádný rychlý pohyb kamerou. Na to všechno musí kameraman během přímého přenosu myslet.
2: Důležitý je v tom záběru, aby byly v obě postranní čáry, hráč s míčem a poslední hráč z druhé strany, aby se ten offside samozřejmě dal nějakým způsobem zaměřit.
3: A tak i kdyby na druhé straně hřiště běžel hráč sám na branku, kameraman se na něj ani jedním okem nepodívá.
2: Ne, ne, musím se opravdu soustředit na to, aby tam byly všechny ty důležité věci. Záběr musí být širší, takže pro toho kameramana to asi není tak záživný. Dneska už je to tak prostě.
3: A to je kamera číslo 2, ta dělá co?
2: Ta dělá konkrétně hráče s balonem.
3: A jednička, to je asi celek?
2: Ta dělá celek jako takovej.
3: Tedy televizní hantýrkou, celkový pohled z tribuny na hřiště. V Táboře na menším stadionu bylo 8 kamer, standardně jich bývá i víc. Jsou očíslované a každý kameraman má speciální úkol.
2: Tak trojka kamera, ta dělá hru bližší, plus vykopávajícího branaře, plus při kopání rohového kopu dělá přímo toho kopajícího hráče.
3: Je to výhoda pro kameramana, když trochu zná hru, když umí fotbal, nebo ho třeba i někdy hrál?
2: Určitě. Základ je znát pravidla a úplně nejlépe, když ten člověk ten fotbal někdy hrál.
3: Říká kameraman Martin Hile, který sám hrával fotbal ve Veselí nad Lužnicí. Na hřišti mu utekl málo kdo. A tak se snaží, aby to tak zůstalo i během televizních přenosů. Zatím se mu nestalo, že by mu něco zásadního uteklo jako kameramanovi na offside line.
2: Zatím ne, ale to víte, může se stát všechno.
3: Dodal Martin Hile z Tábora, Kamil Jáša, Český rozhlas.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Tady kalendárium kolegyně Petra Matoušková, v něm mimo jiné připomene 450 let od narození šlechtice a spisovatele Václava Vratislava z Mitrovic.
1: Kalendárium.
2: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 15. června. Příjemný poslech. Z Bořečnice na Písecku pocházel Václav Kašpar, prozaik, dramatik, básník, literární a filmový referent, redaktor a překladatel. Zemřel 15. června před 85 lety. 16. června uplyne 125 let od narození hudebního skladatele a klavíristy Aloise Sarauera, rodáka z Netolic. Června slaví 60. narozeniny bývalý atlet, oštěpař a trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný. V rozhlasovém rozhovoru z roku 2010 vyprávěl už z pozice trenéra, jak vnímá účast sportovců na olympiádě.
3: Je příjemný zážitek sledovat, když opravdu ty naši sportovci jsou úspěšní, a já musím k tomu říct, že je to čím dál těžší, protože ten svět prostě se dostává dál a dál a jsou prostě sportovci i z dalších a z dalších zemí, které jsou se schopní prosadit, takže v tuhle chvíli nebo vůbec vždycky pro mě, kdo se dostal na olympiádu, už byl výjimečný sportovec. Vím, že zase sport je v tomhle tom jako krutý, že vždycky se říká, vítěz bere všechno, ale pro mě prostě kdo se dostal na olympiádu, tak prošel nějakým sítem, který je velice náročný a Už to je úspěch a spoustu tisíce sportovců vlastně, který taky toužili po těch olympijských hrách, zůstali doma.
2: Připomínám, že Jan Železný je držitelem 3 zlatých medailí a 1 stříbrné z olympijských her. Je trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Ze 4 dvorů v Českých Budějovicích pocházel umělecko-průmyslový výtvarník Slavomír Bláha, který se narodil 17. června před 110 lety. Josef Procházka, rodák z Jindřichova Hradce, byl český spisovatel a překladatel, původně katolický kněz a později lékař. 18. června uplyne 170 let od jeho skonu. Června to bude 450 let ode dne, kdy se v Jindřichově Hradci narodil katolický šlechtic a spisovatel Václav Vratislav z Mitrovic. V českých dějinách je známý pro jeho poutavě zpracovaný cestopis, ve kterém popisuje své zážitky z diplomatické výpravy a několikaletého zajetí v Osmanské říši. Svému rodu, díky podpoře císařské strany, zařídil v pobělohorské době vyzdvihnutí mezi významné rody Českého království. 21. června to bude 55 let od úmrtí Karla Kopky, akademického malíře s mnoha jihočeskými motivy, který každý rok trávil část léta ve Starých Kestřanech u Písku. Právě tam je taky pochovaný. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne na Českém rozhlasu České Budějovice a teď už další zajímavé téma. Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. V pondělí se poprvé rozezní monumentální svatovícké varhany, zbrusunový nástroj, díky kterému bude po 700 letech katedrála svatého Víta na Pražském hradě kompletní. Zítra odpoledne varhanům požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejen v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přijel, říkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovícké varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s fleškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení od mše svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasový symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovícké varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 5 desítek autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí je dnes jako na větrné hůrce a tak doufejme, že se vítr brzy uklidní a dorazí slibované příjemné letní teploty. Přát a doufat samozřejmě můžeme, ale jak tomu bude skutečně, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. V noci a zítra bude polojasno až jasno a beze srážek. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 10 až 7 stupni Celsia. Maxima potom budou podobné těm dnešním, mezi 17 až 20 stupni, na horách kolem 15 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a zítra večer bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké bude další červnové úterý?
2: V úterý do střední Evropy bude od západu postupovat teplá fronta. Zpočátku bude ještě polojasno, k ránu potom od západu začne přibývat oblačnosti a odpoledne a večer bude oblačno až zataženo, ojedině se slabými přeháňkami nebo s občasným deštěm. Minima budou kolem 9 stupňů Celsia a maxima už pomalu porostou kolem 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Včera předpověď slibovala dokonce tropické hodnoty teplot. Přinese nám současné proudění uprostřed příštího týdne skutečně taková vedra?
2: Ve středu ty vedra ještě takové nebudou. Teploty budou vyšší, minima kolem 13 stupňů a maxima kolem 23 stupňů, ale pořád to nebudou ty tropické třicítky. Bude oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo s občasným deštěm, které budou během odpoledne ustávat. Večer potom začne ubývat i oblačnosti. A vítr ve středu bude slabý, převážně západní směru, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A na závěr se ještě zeptám na čtvrteční počasí.
2: Ve čtvrtek už se těch tropů můžeme dočkat. Ty maxima budou mezi 26 až 30 stupni Celsia, minima kolem 13 stupňů Celsia. Bude polojasno až jasno, místy přechodně až oblačno a pouze s ojedinělými přehánkami. A vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a nebo bude bez větří.
1: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme za příznivé zprávy, přejeme pěkné nedělní odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Srážku dvou lodí v Chorvatsku nepřežili nejméně tři Češi. Jindřichův Hradec opraví parkoviště v Miřijovského ulici. Výtěžek dnešního koncertu v Lutové bude určen na obnovu kostela v Chlumu u Třeboně. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že nehodu nepřežili nejméně tři Češi a další člověk se pohřešuje.
2: Čtyři osoby, z celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak 4 osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty 4, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany, ale co vím určitě, že ty 3 zemřelí jsou čeští občané.
0: Parkoviště v Miřijovského ulici v Jindřichově Hradci bude mít nový povrch. Radní to schválili na posledním jednání. Oprava vyjde na víc než 1 000 000 korun. Jak doplnil starosta Michal Kozár z hnutí ANO, povrch parkoviště už byl nevyhovující.
3: Tento povrch je tvořen z prosívky a dlouhodobě vykazuje defekty, zejména v případě deště se tvoří louže a v suchu to práší, proto dojde k jeho zpevnění recyklátovým povrchem a realizace by měla proběhnout v prvním týdnu srpna od 3. do 7. 8. s tím, že náhradní parkování bude zabezpečeno přímo v lokalitě.
0: V Lutové u Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku se dnes koná benefiční koncert. Od 19 hodin zazní v místním kostele díla například Josefa Myslivečka, Jiřího Schreiera nebo Jana Křtitele Vaňhala. Jako solisté zaspívají Lenka Spurná, Eliška Zemanová, Hana Zemanová, Marek Zeman a Pavel Pikous. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na obnovu požárem poničeného chlumeckého kostela. Jak informuje Městys na svém webu, veřejná sbírka na obnovu kostela na Nebevzetí Panny Marie potrvá do 31. října. Českobudějovičtí kriminalisté hledají svědky včerejší nehody, při které byl vážně zraněný muž. Došlo k ní na silnici číslo 3 u odbočky na Homole před 23. hodinou. Řidička Škody Octavie srazila prase a řidič dalšího vozu zastavil, aby pomohl řídit provoz. Právě toho přehlédl a srazil přijíždějící řidič Hondy. Muž je v nemocnici, informoval policejní mluvčí Jiří Macner. Pokud můžete pomoci k objasnění případu, volejte na linku 150.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni, v pondělí očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Hluboké nad Vltavou je uzavřená silnice 146, ukřížení se silnicí 105 a neprojedete ani mezi Hrdějovicemi u Českých Budějovic a Hlubokou nad Vltavou po silnici 3. třídy. Sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
5: Pardon, jde mi další host.
6: Tak mě tady máš.
5: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
6: Co je dneska v televizi?
5: No, veselohra.
6: Veselohra?
5: Ty jsi chtěl něco jiného?
6: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
5: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
6: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
5: Nebuď tak nafrněnej.
6: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
5: Tak To se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Opustil.
6: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to nevšel.
5: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
6: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
5: No včera, teď to nejde.
6: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
5: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: Hele, poslouchej. Hele, taky to...

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy jsi se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Slečna Violka Drobná!
4: Dobrý den.
5: Nečí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
4: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladiské neskušenosti.
5: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvil. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
6: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si je doma roztoukal klobníkem a drobil si je do kafe.
4: A likér jsem mu dávala, slavný soud, ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
6: Počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
6: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
4: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
5: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
4: To jsem navěděl.
5: Co chceš dělat, droha?
4: Že tvůj slib stále ještě platí.
5: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
4: Ty muž.
5: Ty jako víš, mi sebe krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
4: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
6: Prosím.
4: Viktorek se ke mně vrátí. No, piču mu Bůh, ty milou.
5: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
4: Ach, ty můj.
5: Ach, ty můj.
4: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
5: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli proto jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
7: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkal, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: Tak teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Tam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkým a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pan, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pan, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bylo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. Já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
4: Maďono má, kraj tiše sní.
6: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá. To, jak se srdci zdá.
6: No, to už je.

0: se mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchvívá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko,
2: dám. Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak to byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková, to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbytá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám chybí.
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napratoval, no to, já měl tady takový veliký a tajle, a ta, a on mě podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás.

0: Ale ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá. Na jevišti je nějaká papírová chaloupka a lidi. Hele, barák. Teď je tam strom nějaký z překlíšky. Na tom je dřevěná otlučená kukačka. Ty do ní takhle strkají klackem. A lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku. Jo, jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu. Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, siránu. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto. Táto, siránu. Siránu. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno dělej, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče. Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč. Teď ten si ráno jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Já to, ne, já nechci, aby umřel, ne.
1: Tak se říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
2: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně. Že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byli, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Alebo ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádný nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: To taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strajíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
3: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak s ní ověřená závěť Johna Weirašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normální rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, protože byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady je, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 roky ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín, se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný, a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovu košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi s tím vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej, nehej.
4: Já čekám, co dělám? Ty se ale nemůžu. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8.
3: Ježiši.
4: Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Pane, paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, teď. Je pár hodin. Podívej se, na se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to
3: na co to
4: udělá?
3: Je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: A pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, do publikace a jde se, no, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se.
4: Ano.
3: Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Už je skoro.
4: Jo. Ano.
3: 8. rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihnem aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je...
4: Do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jsi z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju
3: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic neděje. Neděje, jsem. No, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No. No tak co blázníme? Ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo, no tak vidíš.
4: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase, v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Při srážce trajektu s plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Zahajovací koncert festivalu Hvězdy nad Vltavou představí v Českých Budějovicích litevskou mezzosopranistku Justinu Gringité. Tereza Knéblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 20 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje. Čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
2: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těmhletou srážkou postiženi.
3: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Na železnici v Česku platí ode dneška nové jízdní řády. Ve většině regionů dochází jen k dílčím změnám, které mají zlepšit nabídku spojení. Letní novinkou je pak podle informací Českých drah větší propojení integrované dopravy Plzeňského a Jihočeského kraje.
4: Letní změna vlakových jízdních řádů nepřinese v Plzeňském kraji žádné zásadní časové posuny. Klíčová novinka přijde až 1. července. Plzeňský integrovaný dopravní systém bude nově zahrnovat i Vimpersko a nový jihočeský systém IDSka začne platit na tratích do Nepomuku a Sušice. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Operním galakoncertem začíná dnes v Českých Budějovicích festival Hvězdy nad Vltavou. Český národní symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Roberta Trevina doprovodí litevskou operní pěvkyni Justinu Gringité. V kulturním domě Slávie s ní vystoupí zakladatel a ředitel festivalu houslista Pavel Šporcl.
5: Naplňujeme, co by festival, opravdu tu myšlenku těch hvězd, které přivážíme do Českých Budějovic a okolí, protože ta myšlenka od začátku byla taková, že České Budějovice jako hlavní město regionu si zaslouží mít velký mezinárodní festival a já si myslím, že za těch 5 let se nám to podařilo. Sport.
1: Tereza Knéblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v německém Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá česká reprezentantka na dopolední stříbro z časovky. Mužské finále se jelo bez české účasti. Jakub Krejčí usiloval po sobotním triumfu na K1 o double, ale tentokrát vypadl ve čtvrtfinále. Jízdu o medaile vyhrál 4-násobný mistr světa v kajak crossu Joseph Clark z Británie.
0: Počasí.
1: Noční teploty budou mezi 10 a 7 stupni. V pondělí očekávejte na jihu Čech převážně polojasno. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u nehody na silnici číslo 20 u Mladotic na Písecku a v Českých Budějovicích se vyšetřuje nehoda na Rudolfovské blízko křížení s ulicí Na Sadech. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
6: Od poloviny příštího týdne by se do Česka měly vrátit letní teploty. A právě slunečné počasí, teplé večery, posezení s přáteli někde u vody a kulturní vyžití k tomu, to je přesně to, co už všichni nedočkavě vyhlížíme. Českých Budějovicích by naše očekávání mohl naplnit festival nového cirkusu Mosty, který od středy zabydlí prostor u Malého jezu na Malši. A právě o něm si budeme dnes povídat v kavárně. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. V Českých Budějovicích se chystá festival Mosty a to je důvod, proč si o něm budeme dneska v kavárně povídat. Mými hosty jsou Kateřina Vaničková a Šárka Zavadilová z organizace Bude cirkus. Já vás tady vítám, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den.
6: Tak představte nám nejprve, co to vlastně jsou Mosty, co je to za festival, kde se tady v Českých Budějovicích vzal?
7: Festival Mosty už vlastně v nás rezonuje nějaké roky, že jsme chtěli v rámci toho, co děláme, udělat i festival a přivést nový cirkus do Českých Budějovic, protože tady trošku chybí a my jsme rádi, že jsme vlastně tím zástupcem pro jeho český kraj, co se týče nového cirkusu. A díky po té vlastně výzvě a EHMK, vlastně Evropskému hlavnímu městu kultury 28, jsme se k tomu dostali a můžeme ho zrealizovat. To znamená, že vlastně letos nás čeká druhý ročník tohoto festivalu, který bude letos na Maláku, tedy v parku u Malého jezu, kde bohužel známe ten most, který má mít tu symboliku, protože ten hlavní most a ta naše hlavní vlastně stage je na Zlatém mostě u divadla, ale bohužel teď se tam rekonstruuje, takže tam se zpátky vrátíme v roce 28, doufáme. A teď jsme tedy na Maláku a budeme si užívat tam vlastně atmosféru parku, blízko vody a doufáme, že bude hezky a že se tam lidi to užijou a konkrétně tedy 17. až 20. června.
6: My se dostaneme určitě podrobněji k programu, ale Kateřina Vaničková zmínila Mosty a symboliku a nový cirkus. Co vůbec má ten festival přivést? Obracím se na Šárku Zavadilovou.
8: Tak záměrem našeho festivalu je, že chceme propojovat lidi. Chceme propojovat generace mezi sebou, chceme propojovat různé vlastně kultury nebo jaký subkulturní skupiny a podobně. A chtěli bychom, aby se všichni vlastně v tom roce 28 co nejvíc potkali na tom festivalu a vytvořili jsme tak jako krásný projekt, který bude pokračovat i po roce 28.
6: Zní to hodně slibně. Vy jste říkali, že loni byl první ročník, ten byl možná takový trošku menší, skromnější, bylo to tedy na Zlatém mostě. Jak to tedy celé začalo?
7: Jak to celé začalo? Tak jak jsem už zmiňovala předtím, začalo to asi u mě v hlavě před nějakýma těma spousty let. Když jsme zakládali, už je to vlastně 11 let, co tady bude cirkus působí, tak od té doby už v té hlavě jsem měla tu myšlenku. A loni se nám tedy podařilo první ročník s tím, že už ta myšlenka byla, že budeme každý rok trošičku stoupat a zvětšovat se a nabalovat vlastně další, já tomu říkám takzvaně jako větve, kdy v tom prvním ročníku tou hlavní větví toho stromu, který rozvětvujeme, byli teenageři a byl tam program pro ně a program od nich taky. Ty pokračují dál, máme dál program pro teenagery a program od teenagerů a v letošním roce je vlastně ta hlavní nová větev právě seniorská. Takže chceme nabídnout seniorům z Českých Budějovic, z Jihočeského kraje a z okolí, aby měli tu možnost přijít na festival, kde bude program přímo i pro ně a budou tam i seniorská představení, workshopy pro ně a jde nám o to, aby oni věděli, že můžou přijít. Přijde nám, že často se vlastně bojí přijít na festival, to je takový slovo, který je prostě pro ně možná docela, jako to je pro mladý, se často slýcháme, ale ne, můžou tam přijít i mimo ten program, který je pro ně. Můžou tam přijít kdykoliv a být tam s námi a zapojit se do čehokoliv. A o to nám jde, aby jsme jim dali tu možnost, že tam vlastně můžou být a právě propojit se tam s teenagerama, s rodinama, s dětma, s ostatníma, jít tam s celou svojí rodinou, se sousedama a tak.
6: To mě hodně zajímá a myslím, že to by mohlo zajímat i posluchače Českého rozhlasu České Budějovice, kde teď posloucháte magazín Kavárna. Seniori, ano, jak říkáte, možná se někdy obávají přijít, ale oni se někdy obávají zapojit a vy teď máte vymyšlené takové zajímavé workshopy, kde přímo oni mohou být součástí. Šárko, je to tak?
8: Je to tak. Pro seniory máme připravené workshopy funambulismu, což je chůze po laně s balanční tyčí a samozřejmě vše se snažíme dělat co nejbezpečněji, takže seniori začínají na zemi třeba tím, že mají položené lano a chodí po ně. Máme různé balanční pomůcky a ty, kteří se troufnou, tak potom už vstoupají výš na různé slackline natažené a samozřejmě vždy jim tam k dispozici lektor. Lektor tam bude mít i asistenty. Seniori jsou jištění a vše se snažíme dělat tak, aby nedošlo k žádnému úrazu. Potom ještě tam máme jeden workshop a to je vlastně cirkus pro seniory a tam už je to o tom, že si vyzkouší i různý žonglovací potřeby a různý naše cirkusové hračky.
9: Tak myslím, pokud nás teď poslouchají starší posluchači, že by opravdu se nemuseli obávat přijít a připomínám, že se setkáme od 17. do 20. června u Malého jezu v Českých Budějovicích na festivalu Mosty. No a o tom, co je připraveno v programu, si budeme povídat za chvíli.

0: magazín.
1: Dneska si v kavárně povídáme o poměrně novém mladém festivalu Mosty. Jehož dějištěm jsou České Budějovice. Jak jsme o tom hovořili, tak letos se ze Zlatého mostu festival přesouvá k Malému jezu. A od 17. do 20. června nabídne velmi zajímavá představení. Možná bychom se mohli tedy podrobněji podívat na soubory, které přijedou. Obracím se na Kateřinu Vaničkovou, která má dramaturgii na starost.
2: Tak když to máme po pořádku, vlastně od té středy 17., tak tam máme dvě představení. Jedno je od francouzského souboru Cirque Internu, jmenuje se Internu a je to představení, budeme tam mít 4 akrobaty, kteří tam budou mít takzvaně 3 čajný spol, což jsou 6-metrové vysoké tyče, které tam budou zakotvené a oni na nich budou předvádět, co umí, okolo, na nich a tak dále. Takže to je veliké lákadlo, vlastně akrobatické a zajímavé. A zároveň, když jsme se bavili o té seniorské stage, takzvaně, nebo o tom programu pro seniory, tak v tento den právě před tímto představením už od 4 hodin máme právě workshop funambulismu pro seniory, což zmiňovala už předtím Šárka. Takže je možné přijít už tak na tu čtvrtou, dát si tam s náma workshop, podívat se na představení, pak se tam dát pohodičku u vody, je tam samozřejmě i občerstvení, takže může tam být takový to hezké odpoledne. A potom v 7 hodin večer nás čeká právě v rámci senior stage představení Nositelé, což je švýcarský mim, pantomim, senior, který zahraje své představení tam a máme takový jako ucelený ten středeční program. Přijde mi to, že pro seniory ideální den tam přijít.
1: První den, co den druhý?
2: Den druhý, nebo čtvrtek, nemám představení žádné, ale budeme tam celé odpoledne s workshopama. Budeme tam mít workshop pro kolemjdoucí, kdy vlastně my tomu říkáme cirkusový borčus, kdy tam vyházíme právě naše žonglátka, balanční pomůcky, budou tam ty slackliny, jak jsme říkali a tak dále. A lidi můžou chodit, hrát si tam a být tam s námi. Kdo chce, si hraje sám, kdo chce poradit, tak tam budou naši lektoři, teenageři, kteří už k nám chodí dlouho do cirkusu, tak tam budou pomáhat. A je tam opět workshop funambulismu pro veřejnost širokou, takže kdokoliv, jakéhokoliv věku by chtěl, může přijít nebo se registrovat předem, aby měli jistotu svého místa a my tam prostě budeme od 4 do 7.
1: Je mezi lidmi o tohle zájem nebo jsou pořád takový ostýchaví? Jak to funguje? Protože vím, že vy takhle občas někde ve veřejném prostoru fungujete. Jak je to?
2: Já si myslím, že co se týče toho workshopu cirkusového, tak lidi chodí okolo a zajímá je to. Často vyšlou děti nejdřív, ale velice rychle se zapojí dospělí. Jakože ty děti jsou takový ty jako první, aby tam vyrazili, aby se to zkusit, aby jsme my měli pokoj a my si dáme pivo, ale velice často se potom zapojí dospěláci a zkouší žonglovat nebo roztočit talíř, vemou se do ruky kuželku a je to hezký, jak tam pak vlastně společně ta celá rodina jako má radost úspěchu, když se jim podaří něco někam přesunout, přehodit a chytit. Nebo roztočit.
1: Tak přesně tohle můžou zažít ve čtvrtek 18. června u Malého jezu v Českých Budějovicích. Já když jsem se dívala do programu, tak mě zaujala právě řada zahraničních souborů, které se věnují novému cirkusu. Především jsou to tedy soubory francouzské. Jak se vám podařilo je vlastně získat do Českých Budějovic?
3: Tak tyto soubory vlastně získáváme třeba na základě zkušeností jiných cirkusáků nebo lidí, kteří dělají cirkusové festivaly tady v Čechách. Takže jsme se bavili s Letní Letnou, s pražským Cirkeonem. Myslím, že něco doporučila vlastně Arena bratří Formanu. Byli jsme s nima v kontaktu, takže většinou je to takhle na základě nějakých doporučení zkušenějších.
1: My bychom si mohli ty soubory, které tedy ještě přijedou, představit. Obracím se zase asi na Kateřinu Vaničkovou.
2: Tak další soubory, které tady budeme mít, tak francouzsky mluvící obyvatele prominou. Takže budeme mít Compagnie de l'Echelle a s projektem Le Grand Théâtre Mécanique, kdy vlastně přijede paní, taky seniorka z Francie, která přiveze malé šapito a v něm má 750 malinkatých diváků a vlastně my jako diváci, tedy dospělí nebo i děti velcí, můžeme koukat krze okýnko vlastně na ten mechanický cirkus a tam se odehrává to představení. To je vlastně taková hezká záležitost a bude tam tohleto šapitko vlastně stát celý pátek a celou sobotu. Lidé budou moct chodit na prohlídky toho šapita a v určitých časech, což je v programu, budou moct jít i na to vystoupení, ale tam je to omezené počet, že má vlastně pouze 9 okýnek na každý představení, takže tam bude muset probíhat nějaký výběr nebo souboje lidí, kteří to budou chtít vidět. Tak to je další z těch francouzských souborů. Dalším, koho tady bych teda zmínila z těch cizích, bude si je Debil Emmental, představením Blas, což jsou francouzští akrobaté, s takovou pouliční show půlhodinkovou, takový jako groteskní až černý humor, tak to nás čeká v sobotu a rovnou nám tam udělají workshop Laboratory Acrobatic Contamination, takže vlastně tanečně pohybový akrobatický workshop, na který je také možné se přihlásit předem. Mhm. Tak to je z těch vlastně zahraničních interpretů, plus ještě nám přijedou, i pro tento ročník máme teen stage, to znamená vlastně teenagerskou stage, kdy v pátek přijedou, na pátek i na sobotu vlastně přijedou Uppsala cirkus německého Zeitzu. Takže to jsou skupiny teenagerů, kteří nám zahrají představení, které mají nacvičené, plus tomu přidáme ještě v rámci té páteční teen stage představení z různých koutů České republiky teenagerů. Přijedou nám teenageři z Plzně, z Cirkulária, přijedou nám z Jihlavy, z Akrobatu, přijedou nám z brněnského Legranda a měli by přijet, myslím, i z pražského Cirkeonu, takže přijedou opravdu teenageři z těch cirkusových center po republice s jejimi malými show a my to poskládáme v pátek v jednu velkou událost.
1: To říká Kateřina Vaničková ze spolku Bude cirkus, který pořádá druhý ročník festivalu Mosty od 17. do 20. června v Českých Budějovicích.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dneska si s Kateřinou Vaničkovou a Šárkou Zavadilovou ze spolku Bude cirkus povídáme o festivalu Mosty, který v Českých Budějovicích na Malém Jezu oživí nádherně veřejný prostor od 17. června. Už jsme zmínili některé interprety a vystupující soubory, ale Kateřino, určitě to nebylo všechno, tak možná můžeme v tom výčtu pokračovat a hlavně představit ty, kteří budou vystupovat.
2: My jsme se zmiňovali o těch zahraničních, ale samozřejmě máme tady ještě nějaké české interprety. Můžeme se těšit třeba v pátek večer v 9:30 na ohňovou show od seskupení Los Circulos. Z dalších českých výrazných jako osobností budeme tady mít Kristýnu Tvrdíkovou, která má představení Na volném laně. Takže zapojím se i do toho vlastně k tomu balancu, k tomu funambulismu, ale ona bude mít teda představení na volném laně v sobotu odpoledne. A na závěr budeme mít Elišku Brtnickou, představení Bau. Eliška Brtnická je vlastně jedna z předních novocirkusových interpretek a taková propagátorka už jako dlouholetá nového cirkusu, takže jsme rádi, že můžeme mít jí s jejím vlastně letošním, nebo je to premiéra, ale myslím, že zatím to hrála jenom jednou, takže tady u nás v Budějcích to zahraje znova.
1: Ale mě zaujalo, že vy máte právě spoustu doprovodného programu, spoustu workshopů. O některých z nich jsme už mluvili, ale Šárka Zavadilová to teď ještě doplní.
3: Tak na festivalu bude ještě taková kreativní zóna, kdy některé vyráběcí workshopy pro nás připravil kabinet CB. Děti si tam, nebo i dospělí si tam budou vyrábět například šperky z použitých akrobatických šál. Dále bude možné si vyrobit džonglovací míček a nebo třeba si potisknout textil vlastně naší grafikou. Ten textil si buď můžete přinést, anebo my budeme mít připravené tašky.
1: My tady neustále mluvíme o spolku Bude cirkus, ale myslím si, že si zasloužíte, abyste se trošku představili, protože nevím, jestli všichni lidé vědí, kdo jste a co děláte, i když teď je to asi patrné z toho, jaký pořádáte festival.
3: Tak Bude cirkus je vlastně novocirkusový spolek a my se zaměřujeme hlavně na kurzy pro děti i dospělí. Vlastně začínáme batoláriem, což je někde od jednoho roku, přes děti, teenager, dospěláky až k seniorům. A myslím, že nejstarší seniorskou kurzistku jsme měli, ty bylo asi 86, takže kurzy jsou vlastně takový hlavní a potom děláme různou produkci, menší, větší akce a různé jednorázové workshopy.
1: Takže předpokládám, že vlastně festival je svým způsobem i prostředek, jak vás představit a dostat více do povědomí.
3: Je to tak, myslím, že nás hodně lidí už zná, ale zároveň se najdou tací, co neví. A tak je to hezký místo, kde můžeme dát o cirkusu Budějovicích vědět.
1: A ještě na závěr, Kateřino, možná bychom mohli říct, proč by lidé neměli tenhle festival vynechat?
2: Že to bude super. Protože to bude, si myslím, něco, co v Budějcích jako nebývá nebo není, protože budeme zase všichni venku a protože opravdu chceme ty lidi propojit a udělat tam atmosféru pohodovou, aby tam prostě bylo místo pro každého.
1: Tak to myslím, že je ta nejlepší pozvánka na festival Mosty, který se v Českých Budějovicích uskuteční od 17. do 20. června v parku u Malého Jezu. Pozvali nás na něj Šárka Zavadilová a Kateřina Vaničková ze spolku Bude cirkus a za rozhovor děkuje a na festival už se těší Pavla Kuchtová. Díky.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
4: Úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
5: Svátek sousedů, který se, věřte nebo ne, opravdu slaví, už máme sice za sebou, ale informace týkající se sousedských sporů a společného soužití v jednom domě, ty se hodí vždycky. Dlouhodobě se jimi zabývá taky Tomáš Smolík, ředitel úseku likvidace škod DAS v Generali Česká pojišťovna. Počase si k nám opět přijde popovídat do studia, nejen o sousedských sporech, ale třeba taky o pojištění domácnosti. Nalaďte si nás tedy v pondělí 15. června po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Milí přátelé, jsem velmi rád, že se s vámi mohu opět po týdnu setkat s písničkami Pod světly ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Zdraví vás od tří lvů Jiří Kasal. Slovo snadný znamená něco takového, co lze vykonat bez námahy i bez energie a větších obtíží a překážek. A zkusme si s ním pohrát v dnešním výběru songů, jejichž hodnotu osvědčil čas. Zde jsou Jiří Macháček, MIG 21 a Snadné je žít.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Na dne je žít už zhruba čtvrtstoletí starý první hit kapely MIG 21 se zpěvákem, hercem, texteřem, scenaristou i vystudovaným právníkem zakrátko 60-letým Jiřím Macháčkem byl tím správným začátkem dnešních světla ramp. Easy come, easy go, tedy doslova snadno přijít, snadno odejít. To je anglický idiom, kterému nejspíše odpovídá české lehce nabyl, lehce pozbyl. Tedy situaci, kdy něco, čeho jsme dosáhli příliš lehce, o to stejně lehce a rychle můžeme přijít. A to se týká také lásky. Jak to trochu vyplývá z textu následující písničky, kterou vzhledem ke svému věku a typicky hlubokým sitým altem natočila nikdejší britská hvězdička Helen Shapirou. Podle vlastních slov zpívala už od 3 let a už v 10 byla členkou skiflové kapely společně s o rok mladším Markem Bolanem, synonymem populární formace 70. let T-Rex. Ve 13 už Helen zpívala v jazzovém bandu svého bratra a i její další vývoj byl z hlediska věku a její vokální vyzrálosti dosti nezvyklý. Ani nebylo Helen Shapirou 15 a měla 2 jedničkové hity You Don't Know a Walking Back to Happiness. Skladba Easy Come, Easy Go z jejího alba z roku 1963 hitem nebyla, ale rozhodně za poslech stojí. Její autory jsou britský jazzový pianista, vibrafonista Martin Slevin a zpěvačka i textařka Abbey Gale. Snadno přichází, snadno odchází, když si mladý, láska je něžná rána. A pokud žije jen den, užívej si každou minutu a pak ji nechýt. Helen Shapirou a Easy Come, Easy Go.

Easy Come, Easy Go a 18-letá Helen Shepherdov na jejíž obrovský vokální talent a potenciál pěli chválu také hudební novináři. Jenže vše se vyvinulo poněkud jinak. Po roce 1964 popularita Helen Shepherdov prudce povadla a po několika letech hledání odpovídající žánrové parkety skončila tato nepochybně talentovaná zpěvačka u jejího milovaného jazzu, když získala angažmá v orchestru hvězdy britského Dixielandu Humphreyho Littletona. V loni v červnu zemřel ve věku 81 let kalifornský fotogenický zpěvák a herec Bobby Sherman, který byl hvězdou a teenagerským idolem na přelomu 60. a 70. let. V tu dobu účinkoval v televizních show vysoké sledovanosti. Je zajímavé, že po 30. si našel Bobby Sherman úplně jiné povolání, kdy se stal prý podnícen rolí v jednom seriálu záchranářem. Dobrovolně se přihlásil k policejnímu oddělení v Los Angeles, kde pracoval se záchranáři a vedl kurzy první pomoci. V době své vrcholné popularity měl Bobby Sherman velké hity Little Woman, Julie, Do You Love Me a Easy Come, Easy Go. Navzdory shodnému názvu s tou předchozí jde o jinou píseň, i když v tomto případě je dílem, co do pohlaví opět smíšené autorské dvojice Američanů Diane Hildebrand a Jack Keller. Co mě vůbec vedlo k tomu myslet si, že jsem pro ní jednička? Měl bych to vědět. Co lehce přijde, to snadno odejde. Bobby Sherman a Easy Come, Easy Go.

1970, Easy Come, Easy Go. V září to bude 10 let, co se uzavřel životní příběh písničkáře oscilujícího mezi country, popem a folkem Johna D. Loudermilka. Tento muž písničky pouze neskládal a dodával ostatním často zaručené hity, ale také je sám příjemným vysokým tenorem zpíval a mnohdy tak přesáhl kategorii zpívajícího autora. Jeho songy měly v repertoáru u nás Greenhorns, Naďa Urbánková, Petr Spálený, Ladislav Vodička nebo Rangers, neboli Plavci. A v jejich případě mám na mysli humornou rybářskou písničku Google Eye, s níž měla v 60. letech úspěch anglická beatová kapela Nashville Teens. Opravdu lehce vyznívající text napsal Luděk Nekuda a Plavci písničku natočili v roce 1977 a název Snadné.

snad ne, Rangers neboli plavci a písnička původně od amerického písničkáře Johna D. Loudermilka. Teď se posuneme od 70. let mnohem blíž k současnosti a také rázněji zmíníme styl. Kapelu Gentleman's Club založili v roce 2003 v Hranicích na Moravě kytarista a zpěvák Jiří Poledňák a baskytarista David Václavík. Milujeme ska a přesahy do stylu jako reggae, soul, rocksteady a taky punk. Tak se tento hudební klub gentlemanů sám charakterizuje. Ska Úderka z Hranic má na svém kontě stovky odehraných koncertů doma i v cizině a také několik desek. Toto je titulní písnička z EPčka z roku 2019. Jejíž text nahlíží význam slůvka snadné z trošku jiné strany, než z té zcela bezstarostné. Gentleman's Club a...

takže je konec a není zbytí na horké hlavy studené pití, takže je konec a už se to tu řeklo.

0: Je skvělé a snadné žít bez tebe a na dně, o ten pocit asi nechceš přijít.
1: Skvělé a snadné, hudba z Moravy a kapela Gentleman's Club. Největší easy snadný hit, který dnes zazní, patří slavné černošské soul-funkové kapele 70. a 80. let jménem Commodores v čele s pozdější velikou hvězdou zpěvákem Lionelem Richiem. Ten je také autorem velkého hitu Commodores z roku 1977 s jednoduchým názvem Easy, tedy snadné. Tuto baladu pak v raných 90. letech vpravdě celosvětově proslavila americká rocková kapela Faith No More. Rozchod a konec milostného vztahu nemusí skončit depresí, ale naopak úlevou, možná i přestíranou. Zlato, zítra tě opustím, zdá se mi, že víš, že jsem udělal, co jsem mohl. Jsem v pohodě, jako nedělní ráno. Lionel Richie, Commodores a Easy.

Zvolna se, milí posluchači, blížíme k závěru dnešních Světel Ramp. Ta poslední písnička vás přímo svým názvem vybízí, abyste vše brali s klidem, tedy Take It Easy, což byl první single v roce 1972 a hned hit a nejspíš vůbec nejlepší nahrávka světoznámé americké country rockové kapely Eagles. A jak v ní zpívá Glenn Frey za harmonické podpory dalších orlů, možná prohráme, možná vyhráme, berte to s nadhledem. Jiříka Sal vám děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře mnoho klidu a pohody.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Předseda hnutí SPD Okamura chce okamžitě zrušit dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Jihočeský vodárenský svaz loni vyrobil nejvíc pitné vody od roku 2010. Fotbalisté Německa vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Curaçao. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
4: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
5: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
6: Ukončit Ukrajince, to je slovo, dočasná které ochrana, vyjde z úst ano. Předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
5: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Český rozhlas.
3: Jihočeský vodárenský svaz loni vyrobil nejvíc pitné vody od roku 2010, uvedl to mediální zástupce svazu Zdeněk Zuntich. Některá okresní města s vlastními zdroji loni snížila odběr ze soustavy, naopak významný nárůst odběrů zaznamenal svaz v Písku, Táboře a v Jindřichově Hradci. Vodárenský svaz loni proinvestoval téměř 122 milionů korun a dalších téměř 34,5 milionu vynaložil na plánované opravy. Dokončil například stavbu čerpací stanice a předávací šachty ve vodojemu Čekanice pro napojení Chotovin a Mladovožicka na vodárenskou soustavu. Letos plánuje zahájení poslední etapy projektu zásobení obcí Severního Písecka, která povede do Mirovic. Dětské výpravy před koncem školního roku zaplňují zámek Český Krumlov. Kromě běžných prohlídek míří i za medvědy do zámeckého Medvědího příkopu. Ročně se tam vystřídá i 100 exkurzí, potvrdil medvědář Jan Míša Černý.
7: Ty děti dostanou, každý dostane lízátko do ruky a každý mu říkám, držte si ho v ruce a vždycky, když si líznete, tak si vzpomenete na medvědy. A strašně mě hřeje to, když jdu městem nebo tohle stovat a děti na mě křičí, hele, strejda, medvědář. Jo. Sport.
3: Fotbalisty Německa čeká v Justnu první utkání na mistrovství světa proti Curaçao. Čtyřnásobní šampioni nastoupí proti nejmenší zemi na šampionátu v 19 hodin českého času. Bude to také souboj nejstaršího a nejmladšího trenéra na turnaji. Ve 22 hodin se proti sobě postaví Nizozemsko a Japonsko. Zítra v 1 hodinu ráno začne duel Pobřeží slonoviny proti Ekvádoru, který drží sérii 19 zápasů bez porážky. O 3 hodiny později se utkají Švédsko a Tunisko.
2: Počasí.
3: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů. V pondělí očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia, na horách do 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout, biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda osobního auta se vyšetřuje na silnici číslo 20 u Mladotic na Písecku ve směru na České Budějovice. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

Známá melodie a ten správný čas. V 18 hodin a 5 minut posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď startují vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete splnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky či milého vzkazu. A nebo obojí. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. První píseň dnešních nedělních melodií podvečera bude pro paní Jindřišku Kokešovou, která celý svůj profesní život pracovala v mateřské školce Chvalšiny. Prosíme zahrát k 75. narozeninám písničku Holky z naší školky, což je symbolické. No a k této písni přejeme hodně zdraví, štěstí a hlavně pevné nervy, zejména s mužskými členy rodiny. Za manžela a kluky přeje syn Jirka.

Ladíte nedělní melodie podvečera, adresátem té následující písně je pan Ladislav Hes z Těšovic. Milý Láďo, přejeme ti ze srdce k tvým dnešním 73. narozeninám vše nejlepší, hlavně hodně lásky, zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti, dobré nálady, kterou nám všem s láskou rozdáváš. To vše a ještě mnohem více ti ze srdce přeje tvá rodina, konkrétně sourozenci Zdeňka, Pavel, Josef, synovec Petr a přítelkyně Maruška. My se v Českém rozhlase České Budějovice k přání samozřejmě připojujeme a posíláme narozeninovou píseň skupiny Queen, A Kind of Magic.

23 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezkou neděli 14.6. Dnes má 72. narozeniny italská zpěvačka Gianna Nannini. Zjistila jsem, že má písničku s názvem Fotoromanza, kterou známe česky v podání Marcely Holanové, jako Cesty lásek. Nechám na vás, kterou verzi vyberete. Všem Rolandům k svátku, dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a dobrou náladu úplně všem posluchačům přeje Sylvie z Prahy. No a vzhledem k tomu, že se nám blíží léto, jsem jednoznačně pro italský originál číslo jedna italské hitparády z roku 1984. Gianna Nannini, Fotoromanza.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
3: Jeho česká legendární kapela jménem Oceán připravila svým fanouškům pozoruhodnými událostmi a akcemi naplněný červen. Jehož středobodem byl koncert na výstavišti v Českých Budějovicích o první červnové neděli. Se speciálním programem zaznamenaným Českou televizí pro připravovaný dokument o této výjimečné kapele. A nešlo jen o obraz. Záznam z tohoto koncertu vyjde na CD i na vinilu. Koncert nazvaný Oceán živ je nabídl i jiné zajímavosti, ale dnes bych vás chtěl hudebně pozdravit ještě jinou novinkou Oceánu. Tato skupina v čele se zpěvačkou Jitkou Charvátovou přišla s unikátní verzí jednoho ze svých největších hitů, písní Naděje. Kapelní klávesista a spoluautor písně Petr Kučera to okomentoval těmito slovy. Píseň Naděje přinesl kdysi Petr Mok, nahranou na španělku i s textem. Zajímavé je, že se dá moc dobře hrát i u ohně. Ti bystřejší jistě poznají, že v textu je návaznost k písni Ráchel. A tak zde je skladba, pod níž jsou autorsky podepsáni zmíněný Petr Kučera, Dušan a Jan Vozáriové a samozřejmě Petr Mok. Naděje 2026 a Oceán s Jitkou Charvátovou.

0: naděje s letopočtem 2026 a skupina Oceán na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte nedělní Melodie podvečera. Dobrý den, přesně dnes 14. června před 71 lety se manželům Chmelovým ze Zvěrkovic u Týna nad Vltavou narodila třetí dcera Jaroslava, nyní Benešová, žijící ve Vrátě u Českých Budějovic. Jaruško, přejeme ti k narozeninám všechno nejlepší, především hodně zdraví, což potřebuješ, štěstí a spokojený život. Manžel Pavel, dcera Pavla s manželem Kájou a vnoučata Monika a Martin. Prosím o zahrání nějaké písničky od Pokáče. A tady je? Holky to mají objektivně lehčí.
1: Kdybych byl holka, měl bych to lehký, celý den bych si jenom s prsama hrál. Na bar bych chodil bez peněženky,

by tak těžký, nebylo pro mě tady na světě žít. Nikdo by nesměl si z mojí plešky utahovat či na ní jen upozornit.

0: Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně po tmě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu po tmě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.

Tolik dnešní nedělní melodie podvečera. Od mikrofonu se loučí a pěkný večer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. Za chvilku už zprávy v 7 s kolegyní Pavlínou Fendekovou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 34 Čechů zraněných po srážce lodí v Chorvatsku opustí nemocnici. Drážní hasič zemřel dnes na Šumpersku při odstraňování padlého stromu. Mobilní nádoby s rostlinami zlepší v létě klima v Kostelní ulici v Jindřichově Hradci. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 20 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit, čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala osmičlenná česká posádka. Tři lidé zemřeli, jeden se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zahynul popolední drážní hasič, informoval dnes na síti X generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Vyjádřil upřímnou soustrast rodině i kolegům. Kvůli silnému větru zasahovali hasiči u popadaných stromů celý víkend. Mobilní nádoby s rostlinami jsou nově v Kostelní ulici v Jindřichově Hradci. Radní na posledním jednání schválili jejich umístění v rámci projektu Plants for Cooling, vysvětluje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
2: Tato ulice je tvořena zejména kamenným a kostkovým povrchem, z toho důvodu tam není možné jednoduchým způsobem vysadit rostliny nebo stromy. Cílem projektu je zlepšit klima v daném prostoru, proto se tam umístilo 6 mobilních nádob, které byly usazeny popínavými rostlinami.
0: Včera v noci vyjížděli hasiči k požáru pergoly a přístřešku u rodinného domu ve Strmilově na Jindřichohradecku. Plameny se z přístřešku rozšířily do půdních prostor domu. Hasiči pak museli vyklidit půdu, aby pomocí termokamery odhalili a dohasili skrytá ohniska. Evakuované rodině zajistil náhradní ubytování místostarosta na městském úřadě. Událost se obešla bez zranění. Příčina vzniku požáru je v šetření, stejně jako výše způsobené škody, informují hasiči na síti X.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 10 a 7 stupni. V pondělí očekávejte na jihu Čech převážně polojasno. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách maximálně k 16. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Všechny nehody na jihu Čech by v tuto chvíli už měly být odstraněné. V Českých Budějovicích počítejte s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dva dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může být. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesně řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice, nebo to, ale opravdu prostě, ne, že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No, ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde.
2: Virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo. Ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní mníšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou. To bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná. Ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící
3: a manžel. Já jsem věřící a manžel, ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, ptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčly jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrice je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit i od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkologii. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? To je otázka, kterou si položil jeden z dnešních nejvýznamnějších židovských demografů, Sergio della Pergola. Jeho analýza se věnuje nejen židovské demografii, ale i identitě a budoucnosti židovské komunity jako globální menšiny. Pod názvem Židovský národ v roce 2126 ji publikoval Londýnský institut pro výzkum židovské politiky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Autorem studie je významný židovský demograf Sergio della Pergola a nezakrývá, že představovat si židovský svět za 100 let je trochu podezřelé. Kdo by na prvním sionistickém kongresu roku 1897 dokázal předvídat Shoah? Kdo by čekal, že pouhé 3 roky poté vznikne stát Izrael? A koho by ještě nedávno napadlo, jak silně se po masakru Hamásu v Izraeli 7. října 2023 promění pocit bezpečí židovských komunit? Della Pergola však neimprovizuje. Židovskou budoucnost posuzuje z přísně odborných východisek. Jsou jimi demografický vývoj, migrace, asimilace, předávání identity a vztah k většinovým společnostem. Dále náboženská proměna, Izrael, diaspora a také schopnost židovského světa společně rozhodovat. Před druhou světovou válkou žilo na světě asi 16,5 milionu židů, po jejím skončení přibližně 11 milionů. V loňském roce Della Pergola odhadl světovou židovskou populaci na 15 milionů 800 tisíc, tedy stále méně než před Shoah. Celkově dnes Židé tvoří méně než 2 promile lidstva a přitom se v mnoha ohledech často těší jeho zvláštní pozornosti. Židovská diaspora je podle studie kulturně tvořivá, společensky často vlivná, ale zároveň zranitelná. V mnoha komunitách populace stárne, rodí se méně dětí, stále četnější jsou manželství s nežidovskými partnery. Židovství tak stále častěji vyžaduje volbu, vzdělání, komunitu a vědomé přihlášení. Současně je však patrný i opačný pohyb. Zájem mladších lidí o judaismus, návraty k židovství, vznikají skupiny, které se k němu hlásí zvenčí. Budoucí židovský svět tedy nemusí být jen menší nebo větší, ale může se stát více rozvrstveným, a to i nábožensky. Samostatnou kapitolu představuje Izrael. Jak studie dokládá, má mladší populaci, vyšší porodnost, žije v něm přibližně 46% všech židů světa. Poskytuje suverenitu, jazyk, státní instituce. Již kolem roku 2035 by se mohl stát domovem většiny světové židovské populace. Vůči diaspoře s její zkušeností menšiny, schopností pohybovat se mezi kulturami i citlivostí k tomu, jak většinová společnost židy vnímá, by to znamenalo zásadní posun. V každém případě Izrael a diaspora se navzájem potřebují, ale ne vždy si rozumějí. Do tohoto obrazu dle studie vstupuje nárůst ultraortodoxní populace, antisemitismus, možné migrační vlny i otázka vedení. Budoucnost židovského národa tak závisí na tom, jak se jednotlivým částem židovského světa podaří spojit paměť, realismus, víru, vzdělání a schopnost společně rozhodovat. Sergio della Pergola svou studii Židovský národ v roce 2126 začíná talmudickým varováním rabiho Jochanana. Ode dne, kdy byla zničena svatyně, bylo proroctví odňato prorokům a dáno bláznům a dětem. Jeho studie však nepředstírá, že ví, co bude za 100 let. Jenom připomíná, že některé otázky je pozdě klást až za 99 let.
0: Židovský klezmer má i oslavnou píseň Skrip, klezmer, skrip. Na 80 let staré nahrávce ze Spojených států zpívá opět Aaron Lebeděv.

0: их зогах ясны в явны.
1: Všední fotka vrat nebo dveří, zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezíně je k vidění speciální umělecká instalace německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera. Jmenuje se Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války. Pokračuje Lucie Hejzlová.
2: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
3: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
4: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prosty aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pohodili.
3: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
4: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
3: Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
4: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
3: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Instalace bude k vidění ve výstavních prostorách 4. dvora v Malé pevnosti do konce letošního roku.
1: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Jeruzalémský památník obětem Shoah Yad Vashem zřídí první vzdělávací centrum mimo Izrael, a to v Mnichově. Cílem je posílit vzdělávání a připomínání holokaustu v době rostoucího antisemitismu a zkreslování historických skutečností. Instagram může zájemce o témata, jako je zdraví a fitness, rychle nasměrovat k antisemitským konspiracím a nacistické propagandě. Na základě sledování dvou testovacích účtů to uvádí nově zveřejněná studie americké nevládní organizace Hnutí proti antisemitismu. Život a dílo karlovarského rodáka Waltra Zernera připomene hudebně literární večer v pražské jeruzalémské synagoze. Program na paměť tohoto židovského spisovatele, dadaisty a světoběžníka zavražděného za nacistické okupace proběhne 16. června. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Při zásahu spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí a zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tout. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
2: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
0: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako mu to je u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mezd chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Bálek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly aspoň o 5 nebo 6%. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. A zítra bude polojasno, během nedopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dvě auta se srazila v Těšnovském tunelu v Praze, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří na D1 mezi 65. a 63. kilometrem ve směru Praha za sjezdem na Kutnou horu. A v Praze Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky 3 osobních aut směr k Belská z města. Kolona od Českobrodské zdržíte se 15 až 20 minut, opačně se popojíždí od Koubenovy. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tady hitparáda Česká 12.
4: Česká 12.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou tři novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
4: České dvanáctky.
5: Skupina Venuše teď dostane zlatou českou dvanáctku, a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
5: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
6: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuji jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a jenom ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, hlavně u posluchačů, že?
5: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, a teď máme příležitost dopředstavit to album.
6: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali, a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
5: A teď ta písnička, jak vznikala?
6: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta
5: klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
6: Krása, moc
5: díky. Pojede vlakem, jo?
6: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
5: Děkujeme i vám, že posloucháte. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
6: Moc díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká dvanáctka roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou dvanáctku. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka, jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády, skupina Botox a píseň My dva, napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12. Druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11. A SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12. Před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složili ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Jmenuje se Toulaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou 12, Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. 1 vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. 1 vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě 1 vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Heidi Janku a Heidi Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Heidi Janku a Heidi Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tonk. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na sedmé místo, minulý týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová. Je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne, vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

0: Předminule druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám. A jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů, a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12, rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit, mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit, mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku. Znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMS-ka hit mezera 12. Druhá novinka, klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit mezera 11. A třetí novinka, léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, hit mezera 8. 7. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 3. Místo druhé, Když léta běží, Josef Woltr, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMS-ku hit mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a Jsou dny, Nicole Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7 týdny a je zatím i s tím dnešním vítězstvím jen na stupních vítězů. Minulý týden to bylo 3. místo, dnes vítězství. Já gratuluji, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U silnice do Pece pod Sněžkou se opravuje opěrná zeď, provoz bude až do konce léta pouze kyvadlový. Dnes je světový den dárců krve, v Česku jich chybí asi 80 tisíc. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem, otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. A zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 17 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
0: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
3: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, po co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončí. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před dvěma týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Niftonovou. Počasí. A zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsku do Prahy je hlášena nehoda bez podrobností a to za sjezdem nad Veselý nad Lužnicí na 103. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona. Kilometry 66 a 63 vepředu silničáři zavřeli pravý pruh a má tam stát poruchané auto, zdržení 15 minut. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. tak zůstaňte s námi. Bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: A já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká, takové
1: my
0: úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, budeš se živit, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro třešku jsme dělali do teďka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli se všichni překvapeni, obdní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sadkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu dva velký lososy. A oni mi řekli, že to je plevežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou úctu, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byl hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězly v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce pro to, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, tak aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i na venek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičky, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičky kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou z kořici a lžičky octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou kusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a uvalej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykem, ale uděláme si takovýhle kousky. Ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. No, co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 recept řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Pěť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i 2 fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme 2 modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karol Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoly. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční,

0: Je toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sírárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
0: Tak u nivy 50 je to kolem 30 dnů, u nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
0: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
2: Plíseň na nivu je kmen plísně Penicillium roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
3: Víc se o nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej. Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
3: Jo. Jako vegana, vegoše.
0: Jak říká Naděja, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je něco takového. No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím si.
0: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupý, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělej člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové, nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumprsku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3 %. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
3: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíce zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %.
0: Sport.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburku. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D8 mezi kilometry 17 a 19 směr na Prahu jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen. Na silnici číslo 47 na 65. kilometru v okrese Přerov se provádí údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. A uzavřený je i úsek v Olivové v Babicích u Rosic v okrese Brno-Venkov. Je to uzavřeno po dobu výstavby chodníku. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
6: Víte, někteří herci by se měli fackovat.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, vás nebudu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je mi to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
2: Já se legro ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
4: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich, který později usínal, taky později vstával. No a tehdy se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama. Ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 hotelu byl, tak musel tak nejpozději 6 stávat. Pak ho odvezli na Barandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pane, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane? Hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
5: Co je s elixírem?
6: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
5: Je, ale pít se nedá.
6: Maže se a lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
5: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
6: Krač.
5: A pamatuj, že dnes v noci bude mít kapotovost.
4: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žblňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst, tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Ano. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všecko musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všecko to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku, zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým a jo. A jen jsem zahlíd toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a kde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc. Dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víc, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
8: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Is für jeden Tschechen, je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis.
4: Jeho kladný poměr kříž. Richardek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do cídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jde si ty vaše švejkoviny, Richardku, ano? Doba je příliš vážná. A velká tabuli. Mají tady bez jasný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Pronto ti za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje, na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: A jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neshod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
1: takový pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě nic, já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda,
2: já
1: že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bezzubá ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý,
1: nebyly
2: ona
1: hezký,
2: trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no, a na pan...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
2: Ano,
3: že
2: ano.
3: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
2: Ja.
3: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Yeah.
3: Hrál Essenbacha. A pak vznikli, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. A ohromně říkal, tak co?

0: To tam vzniklo.
1: To tam v tom filmu hodně používali.
0: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té svatbě jako Řemen, jak se si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel proučně, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přišel, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal. Už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře. Tak volali, Nedbal byl na Kapri někde. Bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už ty uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jeden, hodina, dá si čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, vidím, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pojďte se, já s ním jsem za dobře, já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás, říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal, domů nebyl, volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá, pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
2: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Pucholt a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
3: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
4: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
3: No, vám se přitom nestalo nic.
4: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Já už nic dolí a myslím si, že jim to projde.
3: No tak se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste jeli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. No nic se stalo. Co se stalo?
4: Nic.
2: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Janžurová, společně s Josefem Abrahamem.
5: Já se bez kabelky nehnu.
6: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
5: z čeho budu živa?
6: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
5: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
6: Co? V té kabelce jsi měla?
5: Ano, v té kabelce.
6: Já takhle. Já tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jsem dělal nezlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no. Tak kolik?
5: Kolik? 15 liber.
6: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
5: Jo, nějaký drobný nuto.
6: Drobný, jo.
5: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku. Rtěnku. Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
6: Z holotryskem,
5: ne, s holotryskem ne, ale byly zlaté.
6: Ne, to je škoda.
5: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
6: Alžbětě. Po babičce 5, 6, no. A jo, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
5: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. přivede mě do jiného stavu, dám jeden ubžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
2: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
0: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava, Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako i zviníte mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně. Stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu Ladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá. Já mám hlad.
4: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poroučím se vám, pánové, poroučím.
5: Sežral 4 salámy.
4: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral.
6: Já ho budu sežrat.
4: Ne, já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader, pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem Polešťa! Já!
10: Já jsem si myslím, že Polešťky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A,
8: byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak jo. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, dobře. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisér, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisér, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný. Jo,
10: a paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Oni tak jako postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil. Říkal jsem se nevsadil. A říkám, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám. Já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film. Takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo, ale...
10: Nebylo.
8: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: No a jako vždy, úderem 23. hodiny otevíráme náš pravidelný pořad jménem Noční linka. Krásný pozdní nedělní stále ještě večer vám všem, kteří ještě nespíte, ale naopak jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. No a samozřejmě vy víte, že před námi jsou celé 2 hodiny společného povídání a také se potkávání v našem vysílání. A i dnes nebudou chybět, myslím, velmi příjemné písničky. No a co nás čeká? Právě co se týče povídání v noční lince, tak je závěr neděle, tak si odpočineme, co říkáte. Odpočinek, to bude to správné téma. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dát takzvaně 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? Museli jste se naučit myslet na svůj odpočinek a jak pak těžké to bylo? Nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas odpočívat se naučit, nebo to může špatně skončit třeba v pracovním procesu i s syndromem vyhoření nebo nějakou jinou nemocí. Asi si mnozí uvědomujeme, jak moc důležité je pro nás a pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. Někteří to zjistili, až když se jim přílišná upracovanost třeba vymstila, dejme tomu i nemocí, a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom vy a odpočinek? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě připomínám i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Helena Vondráčková a její známý to hitno a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je spod Krkonoší, konkrétně z hostinného Milan. Milane, hezký nedělní večer vám přeju.
1: Hezký nedělní večer přeju já vám, paní moderátorko.
0: Děkuju.
1: Pěkně přeju všem posluchačům noční linky a začal bych, odpočinek je velice důležitý. Já odpočívám tím, že si pustím rádio a zdřímnu si přes den, nebo si zajdu na dobrou kávu do cukrárny, tam posedím a odpočívám. Dám si k tomu chlebíček nebo zákusek.
0: No, to je hezký odpočinek náhodou, takhle si dát nějakou dobrotu a vypnout a jen tak se koukat a pochutnávat si, že jo?
1: Ano, ano, ano. A příjemná procházka po malou chůzi taky odpočije, taky přinese odpočinek.
0: Tak kolikrát třeba za den nebo v týdnu si uděláte takovýhle odpočinek, takovouhle chvilku pro sebe, jenom abyste si ji hezky užil, abyste se zrelaxoval a tak?
1: Na tu kávu se snažím zajít každý den a to dřímnutí asi tak dvakrát týdně.
0: No jak jste si vymýšlel tuto formu odpočinku pro sebe? Přišlo to tak jakoby samo, nebo vás to třeba naučili přátelé chodit do té konkrétní kavárny, kde to máte rád?
1: To jsem se naučil, to mě řeklo samo, to jsem se naučil sám od sebe. Tam zajdu, je tam klid, ticho. Člověk si dá o samotě kávu a je mu dobře.
0: No tak to je nádhera. Samozřejmě krásná procházka potom v přírodě pod čirým nebem na čerstvém vzduchu. Ta splní taky určitě svůj účel. A co spánek? Kolik potřebujete hodin spánku pro to, abyste byl odpočatý?
1: Takových 8-9 hodin.
0: A to zvládnete, aby to tak vyšlo každý
1: ano,
0: den?
1: To zvládnu.
0: No tak to je dobře. Tak to
1: a
0: vám moc přeju.
1: Třeba hodinku, dvě, no, dvakrát týdně.
0: Jo. Takže takové to po obědě, třeba na chviličku nohy nahoru, jak se říká, jo?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. Tak moc vám to přeju, abyste si užil třeba i teď nedělní odpočinek s naším večerním vysíláním a jinak samozřejmě, abyste vždycky našel pro sebe tu správnou chvilku a tělo se zrelaxovalo a bylo vám prostě na světě dobře.
1: Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Milane, naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vašo Batejdl v Noční lince se svojí písničkou Mal som rád býtníkou. Tolik písnička, no a teď pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu.
0: No.
1: No já odpočívám, dneska jsem si odpočinul, že si jdu zaplavat, tím pádem všecko, co je v těle, je zablokovaný, tak jedno za dva týdny jdu plavat, to pomáhá.
0: No to je krása.
1: Protože mám v háji záda. Doktor mě to doporučil.
0: Ano, tak ano.
1: S klukem skládáme pucle se synem, to nás oba baví.
0: Jo, tak to je taky příjemný relax, to je pravda.
1: Tak jdu na bohoslužby jako každou sobotu, protože tam přijdu na jiné myšlenky, že vlastně vypadnu z toho pracovně okolo toče.
0: Takže no, pravidelně tak každou sobotu chodíte, jo, do kostela na bohoslužbu.
1: No a hodně mě pomáhá, že třeba, jako samozřejmě, že v práci to nejde, ale doma, jo, tak jak říkal neboš ti děda, že po dobrým obědě je dobrý se natáhnout a po špatném ani nestávat.
0: Jo, jo, to,
1: to je... To děda, jako to už nežije, no.
0: To je hezké úsloví, děda měl pravdu.
1: Tak byl vůbec moudrý muž, no. A mě, když mě to zprávoval, tak všechno zprávil, no. Zase jako hodně jsem se od něho naučil, no.
0: Tak na něj rád vzpomínáte a naučil vás, jak pěkně odpočívat, že jo?
1: Jo, jo. Akorát to smutné, že mě chybí, tak to víte, už není na světě.
0: No jo, tak to věřím, samozřejmě.
1: Že na mě taky chybí, ale tak musím žít dál, no co jiného. Vdova vdovců je spousta, a to už by bylo jiný téma, no. Akorát jsem si odpočinul nejvíc, třeba u manželky v náruči večer, to bylo tak krásné, strašně mě to chybí, no. Tak, ale to už jako, no, to už je, asi jedno, to už nezměním, no. A jinak ještě se chci zeptat, jestli bych tam nemohl nechat jako potom mimo eter svoje číslo, někdo třeba se našel, že by si se mnou chtěl zahrát Čobrdo, kde to strašně chybí. My jsme s manželkou hráli Čobrdo a to byla strašná sranda. No.
0: Jo, dobře, tak pak se domluvíme. Jinak pojďme ještě k tomu tématu. Jinak třeba, co se týče procházek a takových výletů do přírody a teď budou léto, prázdniny, hezké počasí, dlouhé dny, tak odpočíváte třeba i aktivně, Roberte?
1: No, já jsem Olomoučák a jedno za čas mě se líbí třeba určitý místo. Já nevím, třeba, jestli to znáte v Olomouci.
0: Trošku.
1: Ale já chodím podle řeky. Třeba líbí takové hnízdě víc, třeba, jak jsou to Moravy s Trusovkou, nebo prostě za městem na Novosadech, jak teče řeka. Já rád chodím k řece. Někdy, když je teplo, tak se v té řece i vykoupu, ale
0: to
1: se mě žena utopila, tak už jsou takové jako opatrné. Jo.
0: Rozumím.
1: Radši jenom do malé vody, že? Protože ne, že bych teda nebyl plavec, jenom že tam je jedno riziko, když jdu na bazén, tak tam je paní plavčice, paní učitelka, což je dobře. Když to v té řece tam nikdo není, tam je člověk odkázaný sám na sebe. V momentě, když se něco zvencne, tak to může být docela malé. Jako.
0: Ano.
1: Takže radši jenom v malé vodě, když jsou v řece.
0: Dobře, no tak jo, tak vám každopádně přeju.
1: Já jsem vás chtěl zeptat, jak odpočíváte vy? Jedete třeba se někde projet na kole? Vidíte, na to jsem se chtěl zeptat.
0: No, tak jezdím na kole, ano. To je pravda.
1: Je perfektní, já taky občas jedu.
0: Teď jsem
1: kole.
0: To v těch deštivých dnech trochu vynechala, ale jinak velmi ráda, když mám volný den nebo odpoledne, alespoň to zcela určitě.
1: No a na závěr.
0: No.
1: Teď nezdržuju.
0: Nezdržujete.
1: Pozdravuji tu i paní Ludmilu.
0: Ano.
1: Je právě nechat to číslo do Brna. Paní Vlastínku, voláme si, ona na mě číslo má. Pak Oldu Včelaře, no všechny linkaře zkrátka.
0: Dobře.
1: A držte mě palce v žebykách, vůbec mě to nejde. Vždycky jednu tak těžkou otázku, že mě vyhrkla slzy, ale stanu a jdu dál.
0: Tak to je dobře.
1: Takže potom mimo eter vám nechám číslo pro paní Ludmilu.
0: Dobře, tak jo, mějte se hezky, Roberte, přeju hezký večer a hezký závěr neděle, jo?
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička Kapradí a s ní tady byla, jak jste určitě mnozí poznali, skupina Činasky. Jinak máme 23 hodin a k tomu 20 minut přesně a na telefonu Aničku zo Sološnice. Krásný večer, Aničko.
1: Aj vám krásný, aj všetkým poslucháčom, ktorí ešte teda začali počúvať.
0: Jo, děkuju.
1: Televízia to je 0 bodov. Mm-hmm. Užívame si takto, jak sa dá rádio. Ja proste od rana do večera.
0: Jasne.
1: Aj radšej mám k rádio. No, a čo je moje oddychovanie?
0: No, povieste, jak to umíte.
1: Cez deň vôbec, absolútne, ale si lahnem na ojdačku.
0: Jo.
1: Dobrem si knižku, prečítam si, jak je tak, nezaspím ja absolútne. No a už ten výstražný prs ostal hore, že abych si dávala pozor, že není všetko len robiť, ale treba odpočívať. No. Takže,
0: no, někdo je opravdu celý den pořád, jak se říká, jak na baterky, nezastaví se, že jo, jede.
1: Já jsem přesně, mi dneska kamarádka vynadala, hovorí, nauč se odpočívat, děvčat.
0: No, vlastně, vidíte no, to.
1: Ano, naučím se odpočívat, hovorím, ještě dost, keď bojím tam. Ale ještě se nechystám, doufám, že se
0: no, to je. Tak skoro. Takže no, s tím máte taky problém vypnout aktivity zkrátka.
1: Áno, já jsem strašně, víte, co, hyperaktivná, já musím mať všetko, aňaňuňo.
0: Jo, no. rozumím.
1: Mi povedal, že na čo sadíš toľko kvetov, musíš okolo toho robiť, ale já milujem kvety. Nech sú, jaké chcú, ale mám okolo celé chalupy, lebo ja nesadím zeleninu, absolútne nič. Jedine rajčiny, to teda áno. No a v druhom kute mám zas maliny, no nádherné, už začali rodiť konečne, že sa dočkám aj toho.
0: Mm-hmm.
1: No, takže stále mám aktivitu 100%.
0: Jo. No. A kdy přijde takový ten signál, že už byste si měla jít třeba lehnout k té knížce, nebo no, sednout pod strom?
1: S chrbticou, viete čo, s chrbticou a sú problémy, takže jak som spadla, som mala ten úraz.
0: Jo, jo.
1: Od tej doby si, ale robím, sadnem si chvíľu a zase robím a zase si sadnem, takže no.
0: Takže je to důležité, víte jak na sebe zkrátka, řekla bych.
1: Áno, švagrina mi prišla včera a donesla mi plný košík čerešní.
0: Aha.
1: A hovorím, no čo mám s tým teraz robiť, dievča zlaté? No zavarím, však ty vieš. No tak zavarila som, polovicu som zavarila, niečo som dala susedom, lebo nemajú čerešne.
0: Jasne.
1: No tak hotovo. A napiekla som kysnuté koláče s čerešňom, tak jedným som dala druhým. Ty si nesadneš ani na chvíľu.
0: No, no to
1: ale
0: musela
1: ja
0: bej dobrota.
1: Mm-hmm. No, takže Jituska, pozdravte toho nášho rybára.
0: Dobře, až ho uslyším, určitě ráda vyřídím, samozřejmě.
1: No, už sa dlho neozval.
0: Áno, áno.
1: Takže aj Noriku poznám, však ja jej zavolám.
0: Dobře,
1: takže,
0: dobře.
1: Skrátka ešte, kto si na mňa pamätá, nech si spomenie. A život je krásny, ideme ďalej.
0: Áno, áno,
1: čo
0: áno.
1: Čo bude, tak to nám ukáže.
0: Tak jo.
1: No. A viete čo, ešte jednu takú perličku smutnú, doniesla mi kamarátka vedľa ďateľa. Malého, mladého, krásneho, vyfarbeného. A ja hovorím, no čo mám s ním robiť, že mačky mu chytili ich krídlo, niečo sa stalo, ale ja som nevidela. Tak som ho dala do skleníka.
0: Ano.
1: A viete čo, tam mi behal hore dole, lebo tam už nemám nič. A predstavte si, ešte ja som mu dáždelky vyťahovala z uvene, som mu dala aj sa napapkal.
0: Jo.
1: A ráno idem a on už bol vystretý. Takže mi bol aj doplač, čo som si ho tam pochovala.
0: No jo.
1: A hotovo. A ja hovorím, musím strašne striehnuť, lebo pak až na strom mi vyletela hore, tam majú zase, jak sa volajú, tie kominariky majú tam hniezdo.
0: Mm-hmm.
1: Tak taký pozor dávam, hovorím, tak toto je hrozné.
0: Áno, áno,
1: áno. Takže prajem všetko dobré, všetkých pozdravujem a dúfam, že sa na budúce dovolám ešte.
0: Dobře, no, tak ja ďakujem moc za návštevu. Mějte sa moc hezky, Aničko, přeju krásne dny.
1: Všetko dobré.
0: Budu sa tešiť. Naslyšenou, dobrou noc. Tak zdravíme na Slovensko a teď už přichází Marta Kubišová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Magdaléna a Marta Kubišová, tolik písnička. No a na telefonu máme Olina z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny ostatní.
0: Děkuju moc krát.
1: Takže, jestli můžu začít.
0: Můžete určitě, prostor je váš.
1: Dneska jsem se zapřesáhl, že volat nebudu, ale jak jsem slyšel Robert, tak mě vyprovokoval.
0: To je dobře.
1: Tady paní, teď jsem mluvila předtím chvilečku, mm-hmm. jak se učí, máme se učit odpočívat. Já s tím odpočíváním opravdu mám problém.
0: Taky problém.
1: Pořád mám takový pocit, že něco musím ještě dělat a tak
0: dále. Jo, něco stihnout, dodělat a tak dále. Rozumím.
1: A jak signálem je to, že jsem unavený, je to, že při obědě, že mi spadne hlava do polívky, tak to je špatné. To trochu přiháním, ale je to tak. Manželka mi říká, prosím tě, běž si lehnout.
0: Jo.
1: Tak jdu si směrem lehnout a teď uvidím tamto, ještě to udělám. A potom je večer, potom přijde 23. hodina.
0: No jo, vy chodíte pozdě spát, to je pravda, to už jsme se tady říkali.
1: No tady už na mě čeká Korinka, takže...
0: Půjdete na výlet.
1: Udělat kolečko takový malý.
0: Ano, ano.
1: A tak to je takové pohodové. Takže spím takových, no, kolem těch 5 hodin.
0: To je málo, vy stačíte s 5 hodinami stále.
1: No tak asi nevystačím, ale... Když poslouchám do 1 hodiny noční linku,
0: jo.
1: Automaticky se budím 6:30. Nevím proč.
0: A už to pak nejde dotáhnout dál.
1: Já možná bych lehl, tak jo, ale tak já už zase veznu, já nevím, noťas nebo mobil a už tam něco lupkám pustím si rádio a už přemýšlím, co budu dělat a to je takový... Jak vám začne štortovat v hlavě, tak to už je konec.
0: Já vím, to je pravda, člověk začne přemýšlet moc.
1: No, přesně tak. Ale opravdu se musím snažit, musím se, slibuji vám to tak za celým národem.
0: Jo, přidejte k těm 5 hodinám ještě něco málo, to je
1: no,
0: fakt.
1: Určitě něco tam přidám. Takže tak, takže to nebudu jako to prodlužovat, to svoje povídání. Ale jak říkám, budu vás poslouchat teď, já budu ještě chodit po venku.
0: Dobře.
1: Po Kopřivnici. Zdravím Roberta.
0: Děkuju.
1: Zdravím paní Jirinku tam z divadelnici, teda jak já ji říkám. Milana z Nového Čína.
0: Ano.
1: To je zkrátka všechny.
0: Dobře.
1: To člověk tak poslouchá, tak ty podle toho hlasu už pozná, kde kdo je, odkud je. František Židlochovice, za toho jsem neslyšel, myslím, 2 dny, nebo 3 dny.
0: Třeba se ozve, uvidíme.
1: Třeba se ozve. Děkuji, mějte se moc krásně. Těším se na další povídání s vámi.
0: Nápodobně. Někdy. Užijte si pozdně večerní procházku, určitě pod hvězdami, doufám, že neprší u vás.
1: No. Je zataženo tady.
0: Zataženo, no.
1: Celkem se ochladilo trošku, ale...
0: Slibují nám oteplování meteorologové, tak uvidíme. Jestli už to dostane takový ten letní švih.
1: Já ještě dodělávám, teď já jsem dneska točil med.
0: Aha.
1: Takže ještě tady mám v nádobách, tak to musím nějak trošku pochránit, aby mě to nentálo vlhkost, takže
0: zavřu
1: bylíčku.
0: Ano.
1: Ale je vynikající, takový tmavý.
0: Takže první květový dotmava. No tak to je krásné.
1: No jako spousta včelářů říkalo, že to mají jako medovicový ten tmavý. Ale měl by to být květ, takže nevím, kde to ty holky natahali. Někomu vyloupili nějakou cukrárnu s karamelem možná, nevím. Je opravdu dobrý, takže těším se.
0: Moc přeju, moc si ho užijte a samozřejmě ať slouží hlavně na zdraví a vůbec i pro chuť. Děkuju za návštěvu, mějte se hezky taky. Naslyšenou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: skupina Čechomor a jejich proměny. No a na telefonu máme ze středních Čech paní Ivetu. Krásný večer, Iveto.
1: Vám taky všem nespavcům.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem byla donucená se naučit odpočívat jiným rázem.
0: No.
1: Prostě mě k tomu donutilo zdraví.
0: Jo,
1: a
0: jo.
1: Hlavně záda. Milovala jsem zahrádku, tak mám jeden takový malý zvýšený závonek.
0: Jasně.
1: Tam se chvíli vrtám a pak mám pergolu, tam mám starý křeslo a stoleček.
0: Ano.
1: Stolečí papíčko. A okolo sebe vnoučata. No a abych byla trošku užitečná, tak se jim snažím trošku jako uložit a tak. Pohlídat vnoučátka. No, mal bych okolo sebe 10, takže jako se nenudím.
0: To teda vám řeknu. To máte přímo mateřskou školu teda doma.
1: Já jsem dělá masanej život.
0: To teda jo.
1: Takže a už po večerech mě chytla prostě starý rodokmeny. Takže jsem se sednul k počítači a my začne noční linka, tak se hledám ve starých matrikách, teď oni to trošku překopali, tak to bylo takový složitější, ale prostě mě to chytlo a dostala jsem se do takového půlky 18. století.
0: Mm-hmm.
1: Takže jako je to tak.

0: A neslyšela zvonek.
1: Mm-hmm.
0: A mají dva půl letý synek, když říká, mám to zvoní.
1: Mm-hmm.
0: A ona říká, no tak šla otevřít a to a pak mu vysvětlila, říká, ale když někdo zvoní, tak ty to musí říct, já mám rozbitý ouško, tak mi to řekni a já půjdu otevřít.
1: Ano, ano.
0: On se zamyslel, vzal mámu za ruku a říká, pojď, babička opalí. Protože když má nějakou díru na půl Češe, tak
1: jo, babička opraví všechno.
0: Tak babička opraví i už.
1: Tak to vidíte, jak jste doceněna svými potomky, svýma vnoučatama.
0: Takže to nevidím. Prostě myslím si, že nuda je asi pro nás tady lidi to nejhorší, co by mohlo.
1: Tak to asi jo, ale ten odpočinek je velmi důležitý samozřejmě, abyste měla chvilku fakt jenom třeba pro sebe. Nemusí být třeba dlouhá, ale prostě chvilku. No.
0: V obědě si sednu s tím kafem, pokud je hezky, tak pod pergolou a tam tak
1: to jsou ty vaše chvilky hezké, tak to je fajn.
0: Mm-hmm. A potom říkám, potom u toho počítače, u toho zapomenu na všechno. Když se do něčeho dostanu, do nějakého, a teď si tím nějaký ty vztahy správný, a to, mám vždycky z toho obrovskou radost.
1: Mm-hmm. A děláte tak pro svoji rodinu nebo i pro přátele třeba nebo na zakázku?
0: Ne, jenom pro svoji rodinu.
1: Jenom pro svoji rodinu, zkrátka. Pro zábavu a tak.
0: Taková rozjetená, taková chujerovská rodinka trošku.
1: Jo.
0: Tak
1: máte co dělat stále.
0: Je stále co hledat. No, děda byl ze 13 dětí.
1: No tak to jo, tak tam má to po čem pátrat.
0: Babička byla ze 6 dětí. Jo, mm-hmm. Takže jako tam je opravdu po čem pátrat.
1: To je pravda, to je pravda.
0: A je to, říkám, je to už občas ty matikáři a páni faráři to byli škrabalové a používali latinu, němčinu.
1: Jo, že to nejde rozluštit.
0: Patlají to dohromady. A někdy sedím nad jedním nápisem, co to je, jak se ten předek jmenoval, třeba taky 300 hodiny, než to slovo rozluštím. No. A nebo čím byl, jo, protože v těch starých matikách je napsáno dokonce, v kolik hodin se narodil, čím byli jeho rodiče a tak dále. V dnešních matrikách není, tam se už naši potomci, naši budoucí děti a vnuci, tam se už nedozvědí nic.
1: Ano, až budou pátrat po svých
0: potomcích,
1: po svých předcích. No tak ať vám tahle ta práce jde dobře od ruky, ať vás těší a moc děkuju za návštěvu, paní Iveto.
0: Chce to najít si ten správný koníček a pak to je takový to ten relax daleko, daleko příjemnější.
1: Daleko příjemnější a člověka těší. Mějte se moc hezky, ať vám to dobře jde. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jedna dokonce filmová písnička Mít svůj kout s Jitkou Zelenkovou. No a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko. Já taky přeju krásný večer a všem posluchačům a pánovi chci poděkovat za pozdrav a tím ho taky zdravím.
0: Dobře, ráda vyřizuju. Dobře, ráda moc vyřizuju samozřejmě a už se vás ptám, Františku, jak pak vy taky velmi aktivní a akční a neustále činný zapomínáte nebo nezapomínáte na svůj odpočinek?
1: No, paní Dučko, já to řeknu tak, já v současné době si moc teda jako neodpočinu, ale taky musím říct, že se moc fyzicky nenadělám, jo? No, maximálně tak jen tam někdy zaskočím, někdy něco nastroju, nebo doma poseču trávu, jo? A jinak, víte, člověk potřebuje ten v těch letech, jak jsou já, protože víte, z Jedinčina, no, dvější éry se stavěly domy ve své pomoci všechno a když jste se do toho nechala vtáhnout, jo, a prostě když se všechno naslibovalo lidem, že jim postavil, že jim budeme stavět, no tak to byl teda záhul, jak se říká, fyzické, jo, protože to sobotu, nedělu se někde stavěli domky po práci, jo, takže tak si myslím, že mám nárok, taky si jsem tam trošku odpočinul a taky to využívám. Soboty, neděle jsou rád, že mám volno, že můžu manželce něco slíbit, že ji někam zavezu, že někam pojedeme, jo, no. Tak takhle je to se mnou, jako jo, no, taky to... rád odpočívám, víte, když, a když, takhle, včera, sobota, tak se měl jednání stavební, aspoň 3 hodiny.
0: No vidíte, jo, to, tak ani o víkendu jste vlastně se z toho nevyvlík, z těch povinností.
1: No, musíte k zákazníkovi, jo, paní byla ze Švýcarska a máte v Židlochovicích domek, no, tak 3 hodiny jsme jednali, já říkám, ať něco namaluju na plánek, ať já, když tam nebude, tak ať můžu podle tom plánku nějak reagovat, jo, stavět a tak, no.
0: Jo.
1: No a říkám, zase na to, jo, no takže a i když nic nedělám, tak on to někdy umoruje. Taky, jo, sedu k obědu s tím oběd a najednou usnu za chvíli v té křesle, jo.
0: Ano.
1: Proberu se za hodinu, bolí mě zadek, jo, víte, protože usnu z křesle, nebo, že, takže, ale víte, ale mě litovat, že jaký ta pracuje furt, ta musí vařit, plánovat, co udělá, takže
0: vás
1: to mají
0: pořád obskakuje pěkně.
1: Horší, jak chlapi, dokážeme hledat, co využít, neužít, no a tak. Víte, taky v té hospůdce jsem tam, ale teď už málo, jako, jo, protože když nemáte pravýho zedníka kovanýho a musí o to dělat pomocnic, tu zednickou práci, tak musíte s nima spůrt být na té stavbě, jo?
0: Ano.
1: No. A oni teda všechny práce nemůžu s nima dělat, nějaký omítky a to ne, jo, ale takový nějaký zámkový dlažby a zateplování, to oni kluci zvládnou, ale musím být s nima celý den, jako jo.
0: Jo.
1: Protože oni by potom taky rádi odpočívali, ale v práci, jako jo.
0: Taky musíte trošku ohlídat taky, jasně.
1: No samozřejmě, to je takový můj úkol, jo, když chci vidět ta firma prostě trošku klapala, tak musím hlídat, no.
0: No je, to tak je.
1: Jo.
0: Dobře, Františku, no.
1: Tady novém zákazníku, víte, a tak vlastně tam musí být s nima celý den, no.
0: Jo, tak si potom, až večer přijde ten správný odpočinek, dobře.
1: Ano, taky rád lidoštím, samozřejmě, víte. Zajedeme si s manželkou třeba tady do cukrárny tam, a i když mám cukrovku, nejako trošičku, když mám, tak mám taky rád sladky.
0: Tak na chvilku, tak včera... na dobroty.
1: No, tak... A říká, tak ty si rád odpočnu, no asi samozřejmě, jak jsou svátky, nějaký, když jsou 4 dny svátky, to beru teda, víte? No.
0: Jo, to si užijete, no. Tak to je dobře. Tak Františku, nezapomínejte na sebe taky, na svůj odpočinek a jinak přeju hezký večer a moc děkuju taky za návštěvu, ano?
1: Ano, děkuju, paní Tuško.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, starý dobrý olympik a slzy tvý mámy. No a těsně před půlnocí pozdravíme paní Ivetu do Teplic. Krásný pozdní večer, Iveto.
2: Vám také, paní Jitko, i všem posluchačům noční linky.
1: Děkuju za všechny.
2: Tak já třeba odpočívám tak, že ráda tečtu knihy. Třeba i historické, nebo tečtu zajímavou knihu Trůn bohyně Isis, je to o životě Kleopatry.
1: Aha.
2: Nebo ráda čtu i o životopisné knihy umělců, zpěváků, herců. Tak ráda chodím na procházky do přírody, kde poslouchám zase zpěv ptactva.
1: No je krása.
2: Nebo koukám, jestli někde po stromě se nešplhá nějaká veverka. No, pak ráda poslouchám hudbu, mám hodně LP desek, ještě z mladších let, takže mám gramorádio, tak si pouštím jak české interprety, tak zahraniční. Pak ráda chodím třeba na nějaký pěkný film do kina, teď jsem byla naposledy na filmu Michael o Michaelovi Jacksonovi.
1: Ano, líbil se vám.
2: Mě upoutal, že jsem byla dvakrát na něm.
1: Jo, dokonce už to stihla.
2: Ano, i ten jeho synovec ho tak krásně stvárnil, prostě se mi to líbilo.
1: Líbilo.
2: Že opravdu to bylo krásně natočeno, takže všem doporučuji, že...
1: Zavzpomínala jste si na legendu.
2: I na české filmy taky zajdu, a takže i tak, když jsou tyhle ty různé ty hudební filmy, tak taky ráda na to zajdu.
1: Ano, ano.
2: No a tak teď jsou taky v módě ty omalovánky pro dospělé, že jo, to jsou ty různé mandaly, ornamenty a přírodní různé, tak to si taky...
1: Takže si koupíte vyparuji. A ráda si zamalujete takhle pěkně, jo? Vidíte to?
2: To mě prostě bavilo i v dětství prostě, že maminka vykupala omalovánky, takže...
1: To je dobrý nápad, jak ráda, relaxovat, no. Vidíte to? Hezké doporučení.
2: To pak třeba něco uháčkuju, že... Říkám, že až budu v důchodu, tak budu háčkovat zvířátka dětem do nemocnice. No, že?
1: Jo.
2: takže jsou všelijaké způsoby. Takže...
1: Víte, jak na sebe a jak si odpočinout zkrátka sama ano, se sebou, ano. Tak to je fajn. To je fajn. No a co se týče spánku třeba?
2: No tak to taky to. Třeba v sobotě neděli, když třeba je špatné počasí, tak se uvaří, poklidí a pak třeba se taky odpoledne třeba dám hodinku spánku. No a přes tím jako to chodím třeba tak kolem 11. a když zrovna neposlouchám linku, tak do té 12. hodiny taky spám.
1: Aby to bylo těch 7-8 hodin aspoň.
2: No, aspoň těch 7 hodin.
1: 7 hodin pro tělo.
2: Regenerovalo. No.
1: Umíte takové to, že si jdete přes den lehnout na chvíli?
2: No říkám někdy, třeba o víkendu.
1: O víkendu,
2: jo,
1: ano,
2: když
1: ano.
2: Když je špatné počasí, tak třeba v sobotu, že jo.
1: Na chviličku, jo.
2: Po obědě potom, no, že si člověk trošku takhle taky, no, dříve.
1: Tak to je dobře, protože to tělo si vlastně řekne a proč to nevyužít, že jo.
2: Ano, ano, no. No potom právě to je takový ta spací nálada, že jo, když venku prší. A
1: ano, tuká, na výlet to nejde, nebo jde, ale tak jako divně.
2: Tak potom je tak, no, vydá takhle ten doušek spánku taky, no.
1: Tak to potěší.
2: Nebo mám hodně těch to hrnečků, je porcelánový šlaký, tak když si do toho pak jdu, že to jdu utřít prach z toho, no, tak to je taky takový menší relax.
1: Jo, utírání prachu.
2: No.
1: Tak konec konců je to
2: potřeba. Jaký mám tam ty náměty na tom hrnečku, kytičky nebo nějaký ornamenty, že jo, tak se tak na to podívám, otřu ho a...
1: Prohlídnete, zjistíte, co tam chybí, nechybí, co je potřeba opravit a tak a je to.
2: Ne, to já mám všechny jako dobrý, jo. Nemám nějaký poškozený, no. Já se prostě prohlídnu, jaký vlastně ty hrnečky, všaký motivy mám, no.
1: Připomenete, co to tam vlastně máte. Dobře, no tak paní Iveto, taky přeju příjemné chvilky, které si takhle pěkně naplánujete pro sebe, abyste se hezky zrelaxovala a odpočinula.
2: Tak relaxovat nebo prostě něco dělat, nějaký koníčky, že jo, aby se nenudil.
1: Jasně.
2: Aby prostě ten život měl nějaký prostě.
1: A člověk měl z toho radost.
2: No, nějakou radost, no. Prostě ho prožíval hezky ten život. No.
1: Přesně tak. Mějte se hezky a děkuji moc krát.
2: Také, ano.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Tak se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne. No a ať už chceme, nechceme, tak je tu pondělí s datem už 15. června. Jsme přesně v polovině červnového měsíce. No a na prahu nového dne nám všem přeju krásný vydařený pondělní den. Ať se nám povede i co se týče počasí, ať sluníčko na nás nezapomene. No a pokud máte před sebou takové ty pondělní nějaké pracovní povinnosti, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky a jak vždycky dodávám, hlavně s radostí, úsměvem a ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat a budeme povídat na téma odpočinek. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dáte 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? A museli jste se naučit na svůj odpočinek myslet a jak pak těžké to třeba pro vás konkrétně bylo, nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas naučit se odpočívat. Mnozí si uvědomujeme, že je moc důležité pro nás, pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. No a někteří to třeba zjistili, jak když se jim přílišná upracovanost vymstila třeba i nějakou chorobou a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom s odpočinkem právě vy? Telefon i teď po půlnoci 731 800 900. Můžete využívat také náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, tak dospívali jsme, vy jste doposlouchali a na telefonu máme z Vysočiny paní Jarmilu. Krásnou noc, Jarmilo.
1: Dobrý večer všem z noční linky. Mm-hmm. A zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A strašně vám děkuju za tento pořad, protože to je úplně super.
0: No, děkujeme moc za přízeň.
1: Takže dlouho jsem měla docela pauzu, protože jsem byla v nemocnici a teď jsem se vrátila nedávno, takže je mi toto dítka tady všechno takový vzácný, protože jsem už od podzima neviděla pomaly chalupu a to bylo. Takže já to mám tak daný, že prostě taky neumím odpočívat.
0: Neumíte, ale
1: vzhledem teďka k nemoci
0: ano.
1: Se to učím, protože, jak mi řekl pan docent, naučte se poslouchat svoje tělo. A je to pravda.
0: Ano, ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože když přijde nějaká nemoc, tak fakt přehodnotíte všechno, ano. Celý ten žebříček a prostě tím takový ty problémy, co se zdají nevím, tak jsou úplně hloupostí a prostě se na tím musíte mávnout rukou nebo prostě pustit jedním uchem tam, druhým ven. A já ještě, abych teda řekla, narodila jsem se v lednu 63, kdy byla velká zima a naši se chodili na mě dívat, jestli dejchám, takže jsem asi byla takovej otužilec.
0: Jo.
1: A teďka, jako mám hodně zájmu, hodně koníčků už ve školy a všechno, takže mě baví, jak se říká, vlastně celý svět, jo. Ale tím, že teda právě jedno pro druhý, prostě si naplňuju ten den a ale když už mě bolí zádech nebo tak, tak už vím, že musím brzdit a že už prostě si musím sednout nebo lehnout, protože mám taky problémy se zádama. A navíc teda se mi stala taková nepříjemná, jako jak to někdo má, ten osud je docela nevyspytatelný nebo nám nadělí. Přišla jsem do týdne o 7 lidí.
0: Jej.
1: Z toho 3 z rodiny a z toho 4 známí plus jako spoužačka. Takže ten osud fakt byl krutej a zachoval se tak, že prostě jsem se z toho složila s tím, že teda jsem skolabovala a takže teďka prostě mě dávají páni doktoři dohromady a já se snažím se, opravdu se snažím jako tak nějak to své tělo poslouchat s tím, že bych radila taky všem, aby se nevzdávali a brali to, jak to je, když je někdo obézní nebo silnější, ať je, oni jsou ty lidi veselí, mají dobrou náladu.
0: Jo.
1: A když prostě, že jo, do přírody ráda chodím, nebo na houby, já jsem vášnivá houbařka.
0: No to je krásný to, relax tohle,
1: to
0: ano.
1: To je úplně nádherný.
0: Ano,
1: a dala
0: ano.
1: Jsem si taky za to, že když si něco z lesa odnesu, kousek mechu nebo něco, tak zase sbírám odpadky, takže mám igelitku. A zase ty takový
0: pomáháte
1: ty
0: lesu.
1: Tak to zase beru doma. Mám toho kolikrát. Až.
0: Jo, já vím, to asi všichni, když se podíváme kolem sebe, tak bohužel tohleto, no.
1: A jinak ráda mám zvířata, prostě psy, kočky, mám Míňu, teďka jí říkám Aleška, protože můj přítel si vzal život, tak jsem ji přejmenovala na Alešku. A ona je tak věrná a prostě, když mě je špatně, tak prostě za mnou přijde a úplně mě tak prostě cítí tu bolest a je se mnou jak
0: jo,
1: prostě
0: pomáhá. Kamarád. Tak to je
1: no
0: dobře.
1: A jinak, když jdu na procházku, tak prostě jdu s tím stylem, že teďka, jak nemám posečenou zahradu a zahrádku, tak obejdu zahrádku, natrhám nějaký trávy, kytky, co vykvetlo, protože jsem od podzimu ani nezrabala lupeň, protože jsem byla v nemocnici, že?
0: Jo.
1: Takže dělám kytky s tím, že teda potom, když to taky někomu dám, a prostě udělám někomu radost, nebo tak nějak, sousedka se mi tady starala o kočičku, tak zítra teda si snad dovezu už auto a mám tam věci pro ní a to taky chci udělat radost. A tak mám z toho taky takový dobrý pocit, protože udělám radost dalším a ráda dělám radost druhým a ráda peču, prostě všechno možný. Takže ty malůvky a takový to taky, mám strašně ráda kamínky a to, prostě všechno, já mám ráda, a když i nějaký kamínek najdu na zemi, tak si ho vemu, protože ten jak padne do voka,
0: dělám
1: tak
0: vám radost, ano.
1: Mm-hmm. Takže zase použiju do nějaký vazby nebo nějaký šišku nebo něco, že jo, takže
0: ano.
1: Já chodím na procházku tak, že kolikrát jdu s půlkou kabelou kamení, takže jsem udřená, ale tak jako spokojená, šťastná, jo. Protože zase budu moc tvořit.
0: Že si něco přinesete nový.
1: Ale rodina mi tak nevěří, protože teďka mám tady problémy, nejde mi ani voda. Mm-hmm. Provodu tady, nebo mi syn doveze, nebo děti, ale jakože jo, tak člověk potřebuje, ta voda, to je základ.
0: No. Tak paní Jarmilo, držte se, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, opatrujte se a nezapomínejte na sebe, na svůj klid a na svůj relax, protože je velmi důležitý určitě pro vás. I zrovna teď třeba, když máte tohle těžké období. Jinak moc děkuju za návštěvu a přeju vám hezkou noc a děkuju moc krát, jo?
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Všechny zdravím a ať jsou hodně silní.
0: Taky, nápodobně.
1: Ať se jako daří všem.
0: Dobře, tak já budu se těšit zase na slyšenou v Noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Janek Ledecký, skupina Žentour a písnička Proklínám. No a na telefonu máme Libušku z Měchovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás ještě jenom zdravím, Libuško, všechny posluchače.
0: Děkuju moc, i napodobně vás
1: já
0: taky.
1: Já bych řekla, že já už jsem nějak buď na to zvyklá, nebo jako se najím a jsem taková, ona, tak se chvilku jdu lehnout, protože to nějak vyžaduje.
0: Jo.
1: A no jo, já taky usnu na 2 hodiny.
0: No tak zase, když si to tělo řekne, tak co by ne.
1: A pak je mi, ale víte, lepší, jako jo, cítím se dobře.
0: No tak vidíte to, jak to pomáhá krásně, jak to funguje, no, že jo?
1: Unavě, ano, ano. No tak to jako to, a pak stanu, uděláme si zase s tou kafe, aby se trošku, jak se řekne, spružila, abych se probudila. No, takže jako... No, asi je to zvyklý to tělo, no, zase, no, přijde i únava, jo, i únava taková.
0: No je, je, ano, ano.
1: No, no, no.
0: Takže klidně během dne, proč se nenatáhnout a nedat si chvilku, že jo, odpočinek, spací
1: no,
0: a tak.
1: No, jistě, no, tak to snad nic nestojí. Takže to, no, ale jako nejlepší věček se může projít, jo, aby to člověk to, no, ale já teda... Tu, no já si říkám, chvilku, a jsou to 2 hodiny jako nic. Takže je to takhle, no.
0: No a přes den, kromě toho spánku, třeba máte ráda takové to posezení nebo nějaká procházka tam u vás třeba po okolí v přírodě, no, aby tak člověk...
1: No posezení, jo, to si třeba to... Já nemůžu jít někam na procházku, to jako jsme se z toho teď tak na skvěl, já řepatně... Takže já bych ráda šla, mě to láká, nejde to ještě, no.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no, no, takže to, ale jako sice tak nějak doma, že, nebo venku si tak nějak odpočíne taky, no.
0: Tak to je dobře.
1: No, no, nebo když někdo přijde, tak jsem taky ráda si popovídat, no, tak jako, tak nějak je to krátka. Když jsou hodní lidi, tak jo, jsou zlí, tak ne. Dneska se najdou, víte, no zklamala jsem se. Bohužel, no a známe se od školy, no. No, se mnou nechce mluvit, no. Nevím proč.
0: No jo, no ale... tak stane se někdy, no. To člověk nevymyslí no. Tyhle věci, to je pravda. Bohužel.
1: No. No to čeká mrzí, víte, protože je takový nepříjemný pro vás.
0: No. Ano, ano, ano, to je pravda.
1: No, tak co se dá dělat, no. Tím se nic nedělá, jestli se umoudří, nevím. No, takže to, taky trošku, já vám přeju hezkou dobrou, hezký
0: nápodobně.
1: Návrat domů.
0: Děkuju, děkuju.
1: Domů návrat. A jak je v Praze? Prší?
0: Pršelo chvilku odpoledne a jinak teď zatím nic uvidíme, jak se vyklube pondělí
1: no,
0: po ránu.
1: No, tady tak nějak, no, tady tak nějak nepršelo. No předtím ano, no, pak i přehánky byly, no. Ale oni hlásí, že už pak příští tedy má být teplo.
0: Že už přijdou konečně let, takové skoro letní no. Chvilky, to je pravda.
1: No, no, tak se mějte hezky a máme vás rádi obě.
0: Děkuju. Děkuju, děkuju nápodobně. No. Hezkou noc přeju Libušku a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Naslyšenou. Ano. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová, Slunečné pobřeží, to vše v noční lince, kterou právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu pozdravíme až na Valašsko Pepína. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak teď vás zdravím a i posluchače, kteří ještě nespí.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak se vede a jak umíte odpočívat? Prozraďte na sebe.
1: Tak odpočívat. My tady na té polosamotě, co neuděláte, nemáte, že? Takže musíte se jako hýbat, nutit jako se, že? Máme jako koně, že? Takže ráno už po té půl čtvrté, čtyři hodiny už ho krmení, že? A dostal šrot nebo obez. A potom s ním už zase jedu do Hůšťa, že pro dřevo, a protože s ním musíte...
0: No to jsou ty aktivity, tomu já rozumím, ale já se dneska spíš ptám na ten odpočinek. Jestli umíte odpočívat a tak, zkrátka udělat si třeba po obědě chvilku.
1: Jo, po obědě, jak je pěkně, tak venku pod lípu.
0: No.
1: Nebo na berandě, že takže tak volnější. Teď jsme měli sena, takže to byl takový relax. Už máme nasušené seno.
0: Už jste to všechno zvládli takhle, no vy jste tady akční.
1: Jo, to je. Tak musíte, dokud je počasí. Tady vám nic nedá, nikdo zadarmo, že?
0: Takže to je pravda, ano.
1: To pěkně sušilo, takže... Dneska se trošku ochladilo, tak aj trochu přitápíme v těch kachlákoch, kde tam náhle. Tak.
0: Jo, aby se příjemně odpočívalo a potom spalo, že jo, dobře.
1: Přesně tak. Takže to je. No a bylinky jsme sbírali, protože teď do toho konce května, aby byly, teď se sušá, takže je to pěkně v tínku.
0: No je, tak tam máte voňavo teď krásně.
1: Jo, to je parádička. A tu je jako pěkně za každou počasí. A i když prší, tak sledujete zvěř, jak zapase a takže ptáky, ptáci, že to nám až do verandy léce, takže to je veselé. No a včelky, že a tak to.
0: Takže užíváte zkrátka teď toho krásného období dlouhých dnů a tak, jo?
1: Jo, je to pěkné, no.
0: No a kolik potřebujete spánku pro to, abyste byl dobře odpočatý, Pepíno?
1: Kolik tak? Syn mi povídá, že spím málo, ale tak těch 6,5 do 7 hodin, ale jako je to v pohodě.
0: Stačí vám to?
1: No, jo, stačí. Takže my chodíme večer brzo spať.
0: Aha.
1: My tak kolem 7:30, 8 hodin uspíme. Už klid.
0: A to už jako teď vstáváte, že je 12:30, už jste vyspaný?
1: No, teď už tak přemýšlám, co budu ráno.
0: Ráno dělat.
1: To už ve 3 hodiny už komut pokrhá a to už víte, že už máte za chvíli vstávat.
0: Máte čas na ráno.
1: To už je také veselé. Už kukačky začnu kukat, že? Takže počítáte, kolikrát zakuká a už to je takové veselé.
0: Rozumím.
1: No a drůbež, co máme, že a tak ten...
0: Takže zkrátka, pořád je co dělat u vás a mezi tím nějaký ten relax, abyste na sebe nezapomněl. Dobře.
1: Tak se opatrujte.
0: Nápodobně, Pepíno, moc vám děkuju, přeju krásné dny.
1: Prosím. Smutek v duši.
0: Ano, nápodobně taky. Tak a krásné dny na Valašsko. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byl Pavel Bobek, jak jste určitě všichni poznali. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Olomouce paní Ivetu.
1: Ano, děkuji.
0: Krásnou noc, Iveto.
1: Nádherná písnička, krásnou noc.
0: To je dobře.
1: Já volám z Radíkova, Iveta.
0: Ano.
1: A Olomouc z Radíkov.
0: Ano, ano.
1: A teď chci říct, to je krásné téma.
0: Mm-hmm.
1: Já mám 3 pejsky, jo?
0: Jo.
1: Tak chci povídat o tom, jak říkáte, odpočinek, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže já spím ráno 5.00 nebo 5.30. Ten malinký, já mám 3 pejsky, malinký ho mám, takový štěnátko.
0: Ano.
1: Tak v 5.30 on tady začne skákat na posteli,
0: mm-hmm.
1: on je u mě. Jo, tak on mě zbudí, tak ho dám na terasu, jo, on se vykaká, vyčurá, jo, tak probíhá den,
0: mm-hmm.
1: začíná den, teď třeba musím jít do obchodu, po doktorech přes den, pak se vracím, jo.
0: Ano, ano.
1: A teď ještě mám tady Belgičáka krásnýho,
0: aha.
1: velikýho, jo. Fenečku, to mi dala kámoška, to jsem nechtěla. A je už u mě 3 roky, tak ta fenečka, tak se vracím třeba z obchodu nebo po těch doktorech.
0: Mm-hmm.
1: A teď chci říct k tomu odpočinku. Já se vracím a teď oni vítají, jo, je vypustím. A teď jsem tak unavená už po těch opuskách,
0: mm-hmm.
1: tak se tady posadím na terasu, dám si tady něco dobrýho. Oni se mnou samozřejmě papají, že?
0: Mm-hmm.
1: Dám si tam nějaký rohlík s nějakým salámem, pomazánkou. Oni se mnou papají a potom ten odpočinek, jo? Pak už jsou tak utahaná,
0: jo,
1: že potom si umyju ruce, jo, do domu, umyju si ruce a říkám, a už mě dejte pokoj, jo? Tak se tady natáhnu a teďka zaberu a spím. To je můj odpočinek.
0: Krása.
1: To je relaxace.
0: Ano, ano.
1: Pustím si rádio.
0: Ano.
1: Jo, rozhlas Brno. Já vás ráda poslouchám.
0: No, děkujeme.
1: Tak
0: no,
1: si tak, to pustím.
0: Tak
1: no.
0: To umíte krásně si odpočinout, no, vyspat se, dospat
1: no,
0: se.
1: No, pustím, umiju si ruce, to je hlavní. Potom se tady natáhnu. Na gauč, oni kolem mě, jo, teď se tady složilo kolem mě, teď hraje ta hudba, rádio, rozhlas, Brno, jo, Bore Kapitánčík a tak dále.
0: Jo, ano, ano.
1: A relax.
0: Ano, ano.
1: A teď se natáhnu a sutuha, usnu, třeba ve dvě hodiny a jsem mrtvá,
0: a
1: jo.
0: To je dobře,
1: nebo
0: si to
1: tam Alexandra,
0: užijete.
1: Ta Alex, jo,
0: mm-hmm.
1: Alex a host. To mám ráda.
0: Mm-hmm.
1: No a tak dále.
0: Dobře.
1: A prostě se natáhnu a jsou tvrdá a spíme všichni.
0: Ano.
1: Všichni oni a to je dobrý.
0: Tak to je dobře. Doufám, že jaký s pejskama no. děláte nějaké hezké vycházky, abyste se podívala po
1: jo,
0: okolí.
1: Jo. Už jako bolí mě páteř, ale s tím malinkým chodím.
0: Chodíte.
1: Mm. Jo, tady mám štěňátko takový malinký,
0: mm-hmm.
1: takovou šeltinku malinkou. A to je darebáček. A vždycky kamarád mě volá, co dělá ten malej? A říkám, zlobí bábu.
0: Jo.

0: jsem si ji vzala.
1: No, rozumím.
0: Už ji mám tady 3 roky. Ona je vděčná holčička.
1: No je, tak
0: taková
1: tam máte
0: černá fenečka, no. Mm-hmm. Taková středně velká. No, takže tak.
1: Dobře.
0: Takže to je můj relax, jo. Tak. Já přijdu z toho obchodu třeba, se vrátím z toho Lidlu, přijedu. Oni je vítají, já je miluju.
1: No je, jo? Tak to tam máte krásný takhle.
0: A potom si umyju ruce, umyju si ruce hlavně.
1: Mm-hmm.
0: A potom je vypustím na tu zahrádku,
1: a
0: tady mám.
1: A můžete si lehnout, dobře.
0: No.
1: Tak paní Iveko.
0: A pak se natáhnu.
1: Ano, už jsme říkali takhle, aby jsme to neopakovali. Paní...
0: Jo, zdravím všechny.
1: Moc vám děkuju, přeju krásnou noc a budu se těšit
0: ano,
1: zase příště.
0: Ano, já
1: taky, jo?
0: Zdravím všechny.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Zradíková.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Věra Martinová a její písnička Dál jen vejdi. No a teď se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, tak se pojďme podívat také do pošty, protože píšete k našemu tématu odpočinek. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu, jak mohu hned ležím, ale ještě píše dál. Odpočinutí je zdravé a tak zajdu na kafe za přítelem. Po obědě si velmi rád dám šlofíka anebo se zajdu podívat třeba, co kolem roste.

0: na procházku. No, ale měl jsem za to, že jak budu v důchodu, budu mít času habaděj a řeknu vám, že opak je pravdou, ale vem to čert, tak to byl pan Bohumír. Já děkuji moc, pane Bohumíre, a přeju krásné odpočinkové důchodové dny a užívejte si je hezky podle svých představ samozřejmě a přeju také hodně radosti a především pevné zdraví.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aneta Langerová a Voda živá, tak pomalu půjdeme do finále té nedělně pondělní noční linky, ale pojďme se opět podívat ještě do pošty, než si dáme třeba další muziku, protože to vypadá, že už jste mi pomalu usnuli při tom povídání o odpočinku a o spánku a o tom, kolik třeba hodin spánku potřebujeme. Ale Milan z Valašska třeba dodává k tématu. Moc zdravím všechny a děkuju za milý pořad, který je součástí mého odpočinku. A to dost často odkudkoliv. Milá Jitko, zdravím všechny. Děkuji také za výbornou muziku a jinak přeju hezké dny a hodně štěstí a z Valašska zdraví všechny Milan. Tak Milane, to jsme moc rádi, že noční linka slouží právě k vašemu večernímu relaxu a odpočinku. Také vás moc zdravím, také přeju hezké dny. No a na řadě je teď s písničkou Iveta Bartošová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Iveta Bartošová a písnička Dej mi ruku. No a než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pošty. Tentokrát do e-mailu, kam se dopsal také pan Mojmír Kříž ze Světa, který tématu vlastně na závěr našeho povídání dodává. Odpočívat mě učí moje krásná společnice Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. No a když si jdu lehnout, přesvědčí se čenichem, že jsem to já, přitiskne se koží a hřeje a přede. Jinak všem přeju krásný večer. Zdraví Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, také vás moc zdravím. Přeju také krásné dny a tentokrát už nebo teď zrovna krásnou noc. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, krásné sny a úspěšný, krásný celý červnový týden. No a jinak samozřejmě, pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme přichystánu spoustu nočních pořadů, takže si určitě u nás vyberete. Tak děkuju moc krát, dobrou noc a zase příště brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na Křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Benérem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byť strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natahnouti.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad 2 léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí. Prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásným květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramný strach. Předně, jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každý strach chytrne. Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracují sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic, a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz, to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím. A přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůze hodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7-8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každý mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadal. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, zač je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

zrazu všetko bude tak márné. V ten deň chcem povedať, žila som

0: rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
1: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta Májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některý třeba vyloženě exotický země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda, nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích a prostě nebude závislej na tom, co kde těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho,
0: věl si na mne Vierči,
1: že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako Enid, náčelník, ale také jako Amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
1: Pata Alberto, obleč si můj oblek Amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.